0: ústních připomínek vydá své konečné stanovisko. Insolvenční správce zkrachovalé Liberty Ostrava Šimon Peták žaluje bývalé vedení. Po čtyřech bývalých členech představenstva, včetně ex-majitele Sanjiva Gupty, požaduje téměř 19 miliard korun. V žalobě na doplnění pasiv uvádí, že management porušil péči řádného hospodáře a způsobil úpadek huti vyváděním peněz a emisních povolenek do spřízněné skupiny. Vymožené prostředky mají posloužit k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Huť byla loni v konkurzu prodaná za více než 3 miliardy korun a pod novým názvem Nová huť teď zaměstnává zhruba 2000 lidí. Pražské náměstí Jiřího z Poděbrad je kompletně v novém. Známé prostranství je po více než 2 roky trvajících opravách znovu přístupné lidem. Úpravy náměstí zahrnovaly například pokládku nové dlažby, výsadbu stromů a další zeleně nebo rekonstrukci kašny. Podoba rekonstrukce má i své kritiky. Starosta Prahy 3 Michal Vronský je ale spokojený.
1: Jsem přesvědčený, že architekti Miroslav Cikán, Pavla Melková jsou odborníci na veřejný prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
0: Náměstí Jiřího z Poděbrad má nově třeba také propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. Úpravy celkově vyšly na téměř 500 milionů korun. Evropské a americké aerolinky se kvůli vysokým cenám a hrozícímu nedostatku paliv potýkají s masivním rušením letů, což vede miliony cestujících ke zrušení dovolených. Provozovatelé proto hledají alternativy a zaměřují se na udržitelná letecká paliva ze zbytků tuků a olejů. Ta se přimíchávají do běžného paliva a snižují emise oxidu uhličitého o 65%. Výroba je ale kvůli dřívějšímu nezájmu aerolinek minimální, tvoří jen necelé procento celkové spotřeby a pionýr v oboru, firma World Energy, produkci loni dokonce zrušil. Současnou krizi tak alternativní paliva nevyřeší, i když se společnost United Airlines teď snaží s pomocí partnerů jako Microsoft podpořit vznik nových zdrojů z odpadu ze zemědělství nebo dřevovýroby. Šéf uherskobrodského fotbalu Josef Hamšík se rozdvojil. V těchto dnech je coby kustod české reprezentace na mistrovství světa ve Spojených státech. Přesto stihl oslavu postupu svého týmu do třetí ligy.
2: Decentní sláva se konala na uherskobrodské radnici. Hamšík je sice za oceánem, coby kustod repre, ale jeho uherskobrodští fotbalisté si poradili. Oslavu postupu bez jediné porážky vyšperkovali u pana starosty v obřadní síni samotným předsedou, tedy panem Josefem, ovšem jeho zdařilou maketou v životní velikosti. Hamšík je v Komenského městě šéfem fotbalu 30. sezonu, tak si podle všech právě takovouto poctu zaslouží. Jan Čadá, Rádio Impuls, Uherský Brod.
0: Bude jasno nebo polojasno, na východě bude oblačnosti více, na horách může ojediněle i sprchnout, naměříme 26 až 31 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

Dál jsem dál, pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přece jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

0: ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Experti na závislosti souhlasí s vládním návrhem na přísnější regulaci kratomu a odmítají jeho úplný zákaz. Vláda premiéra Andreje Babiše plánuje od příštího roku posunout věkovou hranici pro nákup na 21 let, uvalit na látku spotřební daň, zvýšit DPH a zakázat internetový prodej. Adiktologové a odborníci jako Jana Michajlidu nebo Matěj Holan tato opatření vítají a upozorňují, že jde o kroky, které sami dlouhodobě požadovali. Ústav pro evropskou legislativu ale varuje, že zákaz online prodeje může vyhnat spotřebitele na černý trh a doporučuje raději ověření věku přes bankovní identitu. Bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil doplnil, že současná regulace už funguje. Kratom zmizel z automatů a má výrazně nižší rizika než alkohol. Ministerstvo spravedlnosti už má na stole trestní spis podnikatele Romana Janouška. Úřad chce dokument přezkoumat kvůli podmíněnému propuštění lobbysty z vězení na základě Janouškova zdraví. Server Seznam zprávy nedávno upozornil, že lobbysta se jen pár měsíců po propuštění zúčastnil cyklistických nebo lyžařských závodů. Podle znalců byl přitom v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci a proto ho soud propustil z vězení. Janoušek si před propuštěním odpykal celkově zhruba polovinu z trestu 4,5 roku, který dostal za úmyslně způsobenou nehodu v opilosti. V Plzni vznikne nové humanitární centrum a sloužit bude hlavně lidem bez domova. Nahradí mimo jiné stávající zimní nocoviště.
2: Městští zastupitelé už schválili, že na projekt Plzeň pošle 21 milionů z přebytku loňského hospodaření. Peníze půjdou na sanaci původní haly v areálu záchytného parkoviště v Račické ulici u Kalikovského mlýna. Do objektu budou vystavěny prostory pro humanitární centrum. Součástí prací budou také venkovní úpravy. Stávající zimní nouzové nocoviště v depu 2015 končí, hala půjde k zemi. Nové zařízení má mít kapacitu více než 40 lidí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: V Oldřichově v Hájích na Liberecku se zabydlel raritní šnek. Unikátního plže s levotočivou ulitou objevil na zahrádce v areálu Domy přírody 10letý školák z Prahy. Takový příbytek má jeden ze zhruba 10 000 jedinců. Lektor z Oldřichovského domu přírody Ladislav David říká, že hledání šneka s levotočivou ulitou byl jedním z úkolů pro děti. Zadařilo se až po letech.
3: To poměrně velká vzácnost, co jsem tak nějak narychlo zjišťoval, tak je to jeden z 10 000. Už ani nevím, kde jsem to četl, nebo kdo mi to říkal, že to je velká rarita, právě proto jsem to dával těm dětem jako takovou až nesplnitelnou výzvu.
1: O raritního šneka už projevilo zájem třeba Národní muzeum. Dokud ale bude živý, zůstane pravděpodobně v Domě přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku. Šéf NATO Mark Rutte potvrdil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat 2% HDP na obranu. Podle Rutteho ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby cíl splnila letos. Premiér Andrej Babiš ale v reakci řekl, že Česko kvůli rozpočtovému schodku 2% hranici nejspíš nezdolá ani v tomto roce. Za viníka loňského selhání označil kabinet Petra Fialy a dodal, že výhodou Prahy před červencovým summitem v Ankaře jsou jeho dobré vztahy s Donaldem Trumpem. Expremiér Fiala obvinění odmítl s tím, že jeho vláda výdaje výrazně navyšovala. Babiš prý naopak letošní obranný rozpočet nezodpovědně seškrtal. Bude jasno nebo polojasno, na východě bude oblačnosti více, na horách může ojediněle i sprchnout, naměříme 26 až 31 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: protože jste s námi na cestách.
1: Od toho jsme tady, jsme vaše rádiová rodina naslyšenou.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun.
0: Tam.
3: A ve čtvrtek budeme opět na fotbalovém šampionátu.
2: Tentokrát se ptáme, co byl největší gól vašeho života.
3: Zapojíte se do ranního tématu? Je to čistá bavlna, je to boží, je to strašně příjemný na sobě, ale nedá se to vyželit.
1: Jsem ti říkal, že jsi dneska nějaká pomačkaná.
3: Naslyšenou se těší Klára Šedová a Honza Daně.
4: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Začínají zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Hezký večer. Začínají zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Lidé kritizují plánovanou těžbu lithia na Cínovci. Stovky z nich to včera společně se starosty místních obcí přišli vyjádřit do Dubí. Na veřejném projednání požadovali přepracování posudku vlivu na životní prostředí a vyjádřili nesouhlas s projektem. Starostové Dubí a Košťan varovali před non-stop provozem, otřesy domů, prašností, nárůstem dopravy, ztrátou podzemní vody a ohrožením místního lázeňství a turismu. Zástupci investorské firmy Geomet a Severočeských dolů se snažili obavy občanů bezúspěšně rozptýlit. Argumentovali bezpečností, vznikem 2000 pracovních míst a investicí ve výši 42 miliard korun. Záměr hlubinné těžby na 30 let s přepravou rudy do Prunéřova po železnici se kvůli dopadům posuzuje jako mezistátní i za účasti Německa. Ministerstvo životního prostředí teď na základě písemných i ústních připomínek vydá své konečné stanovisko. Insolvenční správce zkrachovalé Liberty Ostrava Šimon Peták žaluje bývalé vedení. Po 4 bývalých členech představenstva, včetně ex-majitele Sanjiva Gupty, požaduje téměř 19 miliard korun. V žalobě na doplnění pasiv uvádí, že management porušil péči řádného hospodáře a způsobil úpadek huti vyváděním peněz a emisních povolenek do spřízněné skupiny. Vymožené prostředky mají posloužit k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Huť byla loni v konkurzu prodaná za více než 3 miliardy korun a pod novým názvem Nová huť teď zaměstnává zhruba 2000 lidí. Pražské náměstí Jiřího z Poděbrad je kompletně v novém. Známé prostranství je po více než 2 roky trvajících opravách znovu přístupné lidem. Úpravy náměstí zahrnovaly například pokládku nové dlažby, výsadbu stromů a další zeleně nebo rekonstrukci kašny. Podoba rekonstrukce má i své kritiky. Starosta Prahy 3 Michal Vronský je ale spokojený.
6: Jsem přesvědčený, že architekti Miroslav Cikán, Pavla Melková jsou odborníci na veřejný prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
5: Náměstí Jiřího z Poděbrad má nově třeba také propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. Úpravy celkově vyšly na téměř 500 milionů korun. Evropské a americké aerolinky se kvůli vysokým cenám a hrozícímu nedostatku paliv potýkají s masivním rušením letů, což vede miliony cestujících ke zrušení dovolených. Provozovatelé proto hledají alternativy a zaměřují se na udržitelná letecká paliva ze zbytků tuků a olejů. Ta se přimíchávají do běžného paliva a snižují emise oxidu uhličitého o 65%. Výroba je ale kvůli dřívějšímu nezájmu aerolinek minimální, tvoří jen necelé procento celkové spotřeby a pionýr v oboru, firma World Energy, produkci loni dokonce zrušil. Současnou krizi tak alternativní paliva nevyřeší, i když se společnost United Airlines teď snaží s pomocí partnerů jako Microsoft podpořit vznik nových zdrojů z odpadu ze zemědělství nebo dřevovýroby. Šéf uherskobrodského fotbalu Josef Hamšík se rozdvojil. V těchto dnech je coby kustod české reprezentace na mistrovství světa ve Spojených státech. Přesto stihl oslavu postupu svého týmu do třetí ligy.
7: Decentní sláva se konala na uherskobrodské radnici. Hamšík je sice za oceánem, coby kustod repre, ale jeho uherskobrodští fotbalisté si poradili. Oslavu postupu bez jediné porážky vyšperkovali u pana starosty v obřadní síni samotným předsedou, tedy panem Josefem. Ovšem jeho zdařilou maketu v životní velikosti. Hamšík je v Komenského městě šéfem fotbalu 30. sezonu, tak si podle všech právě takovouto poctu zaslouží. Jan Čadá, Rádio Impuls, Uherský Brod.
5: Bude jasno nebo polojasno, na východě bude oblačnosti více, na horách může ojediněle i sprchnout, naměříme 26 až 31 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

čase zhaslo. To jak život zrychlil z nuly na stup.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
1: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
0: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Startují zprávy s Honzou Vargou. Experti na závislosti souhlasí s vládním návrhem na přísnější regulaci kratomu a odmítají jeho úplný zákaz. Vláda premiéra Andreje Babiše plánuje od příštího roku posunout věkovou hranici pro nákup na 21 let, uvalit na látku spotřební daň, zvýšit DPH a zakázat internetový prodej. Adiktologové a odborníci jako Jana Michajlidu nebo Matěj Holanta to opatření vítají a upozorňují, že jde o kroky, které sami dlouhodobě požadovali. Ústav pro evropskou legislativu ale varuje, že zákaz online prodeje může vyhnat spotřebitele na černý trh a doporučuje raději ověření věku přes bankovní identitu. Bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil doplnil, že současná regulace už funguje. Kratom zmizel z automatů a má výrazně nižší rizika než alkohol. Ministerstvo spravedlnosti už má na stole trestní spis podnikatele Romana Janouška. Úřad chce dokument přezkoumat kvůli podmíněnému propuštění lobbysty z vězení na základě Janouškova zdraví. Server Seznam zprávy nedávno upozornil, že lobbysta se jen pár měsíců po propuštění zúčastnil cyklistických nebo lyžařských závodů. Podle znalců byl přitom v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci a proto ho soud propustil z vězení. Janoušek si před propuštěním odpykal celkově zhruba polovinu z trestu 4,5 roku, který dostal za úmyslně způsobenou nehodu v opilosti. V Plzni vznikne nové humanitární centrum a sloužit bude hlavně lidem bez domova. Nahradí mimo jiné stávající zimní nocoviště.
3: Městští zastupitelé už schválili, že na projekt Plzeň pošle 21 milionů z přebytku loňského hospodaření. Peníze půjdou na sanaci původní haly v areálu záchytného parkoviště v Račické ulici u Kalikovského mlýna. Do objektu budou vestavěny prostory pro humanitární centrum. Součástí prací budou také venkovní úpravy. Stávající zimní nouzové nocoviště v depu 2015 skončí, hala půjde k zemi. Nové zařízení má mít kapacitu více než 40 lidí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: V Oldřichově v Hájích na Liberecku se zabydlel raritní šnek. Unikátního plže s levotočivou ulitou objevil na zahrádce v areálu Domy přírody desetiletý školák z Prahy. Takový příbytek má jeden ze zhruba 10 000 jedinců. Lektor z Oldřichovského domu přírody Ladislav David říká, že hledání šneka s levotočivou ulitou byl jedním z úkolů pro děti. Zadařilo se až po letech.
4: To poměrně velká vzácnost, co jsem tak nějak narychlo zjišťoval, tak je to jeden z 10 000. Už ani nevím, kde jsem to četl, nebo kdo mi to říkal, že to je velká rarita, právě proto jsem to dával těm dětem jako takovou až nesplnitelnou výzvu.
2: O raritního šneka už projevilo zájem třeba Národní muzeum. Dokud ale bude živý, zůstane pravděpodobně v Domě přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku. Šéf NATO Mark Rutte potvrdil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat 2% HDP na obranu. Podle Rutteho ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby cíl splnila letos. Premiér Andrej Babiš ale v reakci řekl, že Česko kvůli rozpočtovému schodku 2% hranici nejspíš nezdolá ani v tomto roce. Za viníka loňského selhání označil kabinet Petra Fialy a dodal, že výhodou Prahy před červencovým summitem v Ankaře jsou jeho dobré vztahy s Donaldem Trumpem. Expremiér Fiala obvinění odmítl s tím, že jeho vláda výdaje výrazně navyšovala. Babiš prý naopak letošní obranný rozpočet nezodpovědně seškrtal. Bude jasno nebo polojasno, na východě bude oblačnosti více, na horách může ojediněle i sprchnout. Naměříme 26 až 31 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
5: Klárka, Honza, dobré ráno.
6: Krásné ráno.
5: Já se tak těším na tu písničku, podívej, co je v playlistu.
6: Plakala. Divoký byl divoký a plakala, byl no to máme rádi.
5: To mě
6: máme,
5: nakopne máme. A doufám, že naše posluchače, naši rádiovou rodinu taky.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: A jestli nezemřeli, žijí šťastně až dodnes. Já tomu říkám písničky s dobrým koncem. To byl Lionel Richie na Impulzu, za chvilku Eva Farná z Miraj a dneska čeští fotbalisti mají před sebou klíčový zápas na mistrovství světa. A my se dneska ptáme, jaký je váš největší životní gól a jak tipujete výsledek. Připíšou si naši první výhru na turnaji. Dnes vlastně kombinujeme vaše životní zkušenosti s fotbalem, což je zajímavý, moderně se tomu říká crossover. Spojení vlastně dvou témat v jedno.
1: To jo, a já se ještě vrátím k tomu fotbalu. Prohráli jsme s Jižní Koreou, to bylo těsně. Dneska hrajeme v jeho, ne v jeho Africké republice, ale s jeho Africkou republikou. Hele, tam jsou diamanty, viď? V Jihoafrické republice.
0: Za A, za B, prostě je tam strašně dobrý víno, mají tam fajn podnebí na to a ta jejich vína jsou vyhlášena, tak si zase pamatuju, nebo mám připodobněnou Jihoafrickou republiku já. A navíc je to docela blízko k Madagaskaru a k Mauriciu, prosím tě, jo.
1: Jo, ty ostrovy krásný a na tom Madagaskaru žijou lemurové, že jo, to
0: přesně.
1: Víme všichni.
0: Takže kdyby jsi náhodou
1: na Mauriciu si byl.
0: Kdyby jsi náhodou potřebovala na ten Mauricius jede, pak si udělala výlet do Jihoafrické republiky, tak si myslím, že to je fajn, ale stojí to teda hodně peněz.
1: No
0: jo?
1: Tak já bych chtěla ty diamanty od těch Jihoafričanů, kdyby náhodou to dneska neklaplo, jo, takže by ty kluci si tam něco vyměnili mezi sebou, třeba já ti dám dres reprezentace, prej nejsou moc hezký, a ty mi dáš třeba hrzdy. Diamantu. A když to kluci přivezou, tak je dobrý.
0: Ty to říkáš tak, jako kdyby každý Jihoafričan měl na zahradě prostě místo kopky hnoje kopku diamantu.
1: No tak třeba má i vy.
0: Tak to asi nebude, Klanko. Tak na co jste ve svém životě nejvíc pyšní? Máte ještě nějaký velký životní gól, který čekáte prvé na splnění a který okamžik byste za své vítězství označili vy? Případně jak typujete výsledek našich, připíšou si první výhru. Prostě jednoduše to můžete spojit, zamyslet se a když vás něco napadá, tak nám to nahrajte přes náš radio WhatsApp, je to jednoduchý 605 222 007. Jdou tam i hlasovky.

0: Krásné dobré ráno vám všem, kteří jste naladili halo tady Implozovi, tady teďka s Klarinkou kecáme a vůbec jsme, málem jsme to projeli, ale dobrý, pořád se soustředíme. Krásné dobré ráno přejeme těm, kdo s náma teďka brzy ráno jedou. Ano, přesně tak. Pokud jedete a chcete s náma vstoupit do vysílání a zamoderovat si s náma, můžete. Stačí napsat jedu na 605 222 007, je to náš radio WhatsApp. Jedno slovíčko, jedu. My vám zavoláme zpátky, no a vstoupíme do vysílání, je to jednoduchý.
1: Jo, no, 603, ne, to je zase moje číslo.
0: To je zase říkáš, Klarinko.
1: Proč já vám furt způsobuje telefonní číslo?
0: Nevím, třeba se ti vrací nějaký vzpomínky na mládí a ráda bys rozdávala telefonní číslo klukům.
1: Já jsem nikdy jako svoje číslo nerozdávala, ale jak to začíná tím 600, tak asi jsem prostě tak zblblá, že když se mě někdo zeptá na moje číslo, tak já říkám 600, že to začíná stejně a pak to chci dopovědět prostě. No tak zpátky 605 222 007, to je to jediné a správné číslo pro jedu.
2: Sluneční brýle mám, opalovák taky, novou knížku, no jo.
3: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdravím vás všechny na silnice. Doprava je vesměs klidná. Pozor si dávejte na D5 ve směru z Plzně do Rozvadova. Na 103. kilometru je porouchaný auto. Popouští se na Pražském okruhu před Komořanským tunelem směrem na letiště a kvůli opravám se stojí na příjezdech do Bruntálu cestou z Krnova a taky z Opavy.

0: Posluchač Michal je s náma právě teď ve vysílání. Zdravíme vás, Míšo, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Michale, krásné ráno, kam jedete?
1: Do práce.
2: No, a co to znamená, odkud kam?
1: Tak odkud kam? Jedu ze Zlína do Jeseníku.
2: Jaká je cesta?
1: Výborná.
2: Výborná. A co v té práci budete dělat?
1: Vařit.
2: Vařit? Vy jste kuchař?
1: Ano.
2: Hotel, restaurace?
1: Hotel?
2: Hotel, mm-hmm.
0: Tak teď už o vás víme úplně všechno, kámo. Je
2: to ženatej, rozvedenej, svobodnej?
1: Jako každý správný kuchař rozvedenej.
2: Rozvedenej kuchař, no je, je, je. Hele, ale te... jako spokojeně. Promiň ještě, Honzi, to já ještě tady jako doklepnu.
1: Jo.
0: Hele, te, mě zajímá, když kuchař ráno vstane, tak co ho první napadne?
1: Takhle, já už jsem vám několikrát psal, já jsem od 4 let chtěl být kuchař. Mm. A jsem kuchař. Mm-hmm. A vařím teda na dvou hotelích. Mm-hmm. Na jednom jsou jako šéf kuchař, na druhém v podstatě pracuji jako kuchař, nikdo jiný tam není, mm-hmm. takže... Mm-hmm.
0: A teď k té otázce, co první napadne, když ráno vstane kuchař?
1: No, kam pojedu.
2: Jo, do které práce.
1: Jo,
0: takže vás první nenapadne třeba jako dneska dělám svíčkovou, dneska bude hovězí, dneska musím zpracovat jehněčí, v lednici mám ještě salát a podobně. Nejedete v tomhletom, jo? Takhle to...
1: Jo.
0: Taky.
2: A Michale, ještě jedna věc, kolik vážíte?
1: Kolik vážím?
2: No.
1: 100 kilo.
2: A jste vysoký k tomu přímo uměrně?
1: No, 180, nejsi k tomu úplně.
2: Jo, ale tak není to úplně tak, jako že byste byli jako extra, ale ten kuchař se na vás malinko podepsal.
1: No, to asi jo, no, spíš takový to noční vyžírání ledničky, no.
0: No, a to byste ale neměl dělat, jako, to zase jako...
1: No, to já vím.
0: No, víte, teorie by nám šla, praxe je vždycky trošku jiná. Rozumím, že ta práce je nesmírně náročná, já si kuchařů vážím, protože kuchař dělá restauraci, kuchař dělá prostě hotel, kuchař dělá hospodu, přesto nejde vlak a taky dobrá obsluha. Míšo, mám tady na skladě Můr našich lások, Miroslav Žbírka nebo Depešáky, co si dáte?
1: To je těžký, no. Tak kurku.
0: Když má člověk na výběr, vždycky je to těžký. Šťastnou jízdu, dobře dojeďte, máme vás rádi, naslyšenou.
2: Naslyšenou, šťastnou cestu.
0: Ahoj.
3: Písnička na cestu.
0: A pro našeho skvělého posluchače Michala je tu Můr našich lások. Krásné dobré ráno vám přeji Impulzovi.

0: Tak jako výrazně a citelně se oteplilo. Zjistil jsem to, když jsem ráno vyšel z domova, že je nějakých 17 nebo 18 stupňů Celsia v hlavním městě. Počasí hlásí deklarace přes 605 222 007, taky i vy, naši posluchači.
1: No tak bude oblačno, místy polojasno, ale pozor, ráno a večer skoro jasno a teploty 27 až 31 stupňů Celsia, takže opravdu už je to tady. Připravte se na to, myslete na pitný režim. Jihlava 16 stupňů, zdraví nás Dáša, Znojmo 18, víme od Honzy a Dolní Lažany u Jaroměřic nad Rokytkou 15 stupňů. Zataženo a bezvětří hlásí Míra. Děkujeme za všechno vaše hlášení, pište nám dál. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Krásné dobré ráno a dnešní ranní téma. Máte nějaký životní gól, který vás ještě teprve čeká? Klidně se můžete svěřit. A mimochodem, jak tipujete, že dopadne zápas našich na světovém šampionátu?
2: Minutu po půl šesté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Vláda navrhuje zákaz prodeje kratomu na internetu, koupy od 21 let či vyšší DPH. Pražský arcibiskup chystá církevní řízení s duchovním, který měl znásilňovat ženy. Rakouský soud uložil 8 let odnětí svobody 14-leté dívce za ubodání ženy. Ministři NATO budou v Bruselu řešit obranné výdaje a podporu Ukrajiny. A naši fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny.
0: Tak, můžete tipovat, to za prvé, a za druhé, když už se bavíme o tom sportu, na co jste ve svém životě nejvíc pyšní? Já se zeptám tady holek ve studiu, máte na rozmyšlenou asi 4 vteřinky. Kačenko.
3: Já jsem nejvíc pyšná na svoje děti.
0: Klárinko.
4: Dítě.
0: A je to, já jsem asi nejvíc pyšnej na to, že jsem dneska ráno vstál. Už asi 30 let to dělám. Krásné dobré ráno do celého Česka.
5: Jsme vaše rádiová rodina.

0: Paní Osbornová úplně nešťastná tady. Docela jako bilancuje, no, nevím. Já bych trošku optimismu, takže jestli do toho jdete se mnou, Michal David, Decibely lásky za chvilku. A je to, rozjedem to. Čeští fotbalisti mají před sebou klíčový zápas na fotbalovém šampionátu. Po těsné porážce s Koreou potřebují proti Jihoafrické republice zabrat, aby si udrželi naději na postup. A protože fotbal je hlavně o gólech, budeme ve čtvrtek ráno u Impulzových hledat i vaše nejdůležitější životní góly. Na co jste ve svém životě pyšní? A máte ještě nějaký životní gól, který čeká na splnění? A propo, jak typujete výsledek? Připíšou si naši první výhru na zápasu?
1: Počítám,
0: na turnaji.
1: Že když uhrají remízu, tak budou velice šťastní. Já fotbalu nevěřím a předvedli to zápase s Koreou.
0: Takhle to vidí Ondra, který nám zavolal přes aplikaci Rádia Impuls, nebo můžete použít i 605 222 007.
2: Peťule porazila rakovinu a to je její největší životní výhra a drží palce všem, kteří bojují stejným způsobem, anebo bojují s čímkoliv, aby byli stateční a prostě to ustáli. To je neuvěřitelný boj. Peťule, děkujeme za tuhle zprávu a samozřejmě i my držíme palce všem, ať už bojujete s čímkoliv.
0: Posluchač Nády se ozval.
3: Tak tyjo, životní gól, to jsem dal dva, hat-trick už to nebude. A ty dva góly jsou syn, 7letý a 4letá dcerka. Nejlepší, co mi v životě potkalo, nic lepšího se stalo, vlastně ani nemůže.
0: Dáte taky nějaký životní gól, svěříte se s ním právě teďka Impulzovým, můžete to nahrát přes aplikaci Impulzu. Hlasovky jdou nahrávat i WhatsAppem 605 222 007. Sliboval jsem nějaké oživeníčko a Michal nemůže nikdy ublížit, že jo? Tady jsou Decibely lásky, krásné dobré ráno do celého Česka.

0: Na fotbalovém šampionátu hrajeme s Jihoafričany a my zkoumáme taky vaše životy, protože my s váma, s Klárkou, rádi sdílíme, co se děje vy s náma taky. Co je, nebo co jsou vaše životní góly a na co jste ve svém životě nejvíc pyšní? Pojďme o tom dneska debatovat, diskutovat a zároveň si i tipnout výsledek. Připíšou si naši první výhru na turnaji. Radio WhatsApp má číslo 605 222 007.
1: Standa napsala, jsem pyšný na sebe, že jsem přežil 90. A dnes prohrajeme 3-1 a chorý červená karta. No to jsem zvědavá.
0: Podívej se, ale jak někdo má křišťálovou kouli.
1: No jo,
0: já tomu nemůžu uvěřit.
1: Uvidíme.
0: 3/4 na 6.
2: Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě si viděl nejkrásnější západ slunce?
3: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko. Tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já ji velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemný den, vezmeme to rychle. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D10 na 7. kilometru ve směru z Prahy do Boleslavy stojí porouchaný auto. Profici z Global Assistance hlásí pomalý provoz na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. A ucpává se taky příjezd do Lipůvky na trase ze Svitav do Brna. Z dopravy je to úplně všechno. Za chvilku se přihlásí pan profesor a vy si ještě poslechnete hezkou písničku od člověka, jehož jméno umí vyslovit jedině Klára.
1: Jokamaka vivo ole?
0: Přesně, Izrael kamaka vivole.

0: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Dnes se zaměříme na íčka. To je vcelku obávaný kámen úrazu, ale myslím, že to bude jednoduché. Určitě znáte rčení, kdo chce psa být, hůl si najde. A já se vás ptám, jaké i napíšete ve slově být. Doufám, že nebudu muset hledat hůl ani rákosku učitele hnízda, protože všichni máte ve slově být měkké i. Není ve vyjmenovaných slovech a ve významu být jako tlouci nebo bouchat se vždy píše měkké i. Pro dnešek končíme a rákosky netřeba. Váš pan profesor.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Mě čeština vždycky šla. Já jsem
3: dobře.
2: S tím neměl problém. Mě čeština a dokonce mě bavila čeština taky. Co ty?
3: Já vzpomínám na takový to kroužkování, že co je tohleto s čímhle tím a jakou souvislost to má a musíš dávat čísla a nějaký M1 těm slovům, no tak to mi teda už jako potom nešlo.
2: To byly zbytečné věci, ale to člověk zapomene a pomíjí, jo?
3: No to mě úplně děsí, jen si na to vzpomenu.

0: Pěkný čtvrtek přejeme.
1: Já ho mám.
0: Jejda.
1: No, počkej.
0: Já jsem si tam vůbec
1: nevšiml. Bude oblačno a polojasno. Ráno na celém území skoro jasno.
0: Počkej, já to řeknu
1: klidně. Já jsem si tam narvala půlku meruňky, abyste věděli. Takže v jedné straně mám jednu čtvrtku a v druhé druhou čtvrtku. A počkejte, a nejvyšší teploty 27 až na 30.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četl. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
2: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
3: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována určitě dary moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na rádiu Impuls.
4: Cesta ke koupi Kratomu bude složitější. Arcibiskup chystá církevní proces. Naši fotbalisté chtějí na šampionátu získat první body. Je 6 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Prodej Kratomu bude v Česku přísnější. Vláda přichází se zákonem, který má zakázat prodej výrobků s tímto opioidem osobám mladším 21 let. Prodávat se budou moci jen v kamenných prodejnách a nově se na ně bude vztahovat spotřební daň a vyšší DPH.
5: Úpravy mají ochránit hlavně mladé lidi. Právě věková skupina 15 až 24 let konzumuje Kratom nejčastěji. Premiér Andrej Babiš tak v zákazu internetového prodeje i ve věkovém omezení vidí smysl.
6: Aby tato látka nebyla běžně k dispozici a aby zkrátka nikým nekontrolovaný Kratom z černého trhu taky zmizel.
5: Jenomže podle odborníka na závislosti a bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila to nebude mít silný efekt. Bylo by podle něj lepší pozornost zaměřit spíš na alkohol. Právě ten je celospolečensky víc nebezpečný a tělo ničí i v souvislosti s Kratomem.
7: To je stejně tak jako u těch syntetických kanabinoidů, jestli někde někdo ve světě někde zemřel po požití toho, což se může stát i tady, tak je to vždycky v nějaký kombinaci s tím alkoholem, lidi nejsou opatrní v tomhle.
5: V našich impulzech Honzy Benešovského označil zpřísňování regulace Kratomu za předvolební téma. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
4: Pražský arcibiskup Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva. Týká se případu bývalého duchovního a hodnostáře Jurigy, který měl po několik let znásilňovat ženy. Přibyl to uvedl na své facebookové stránce. Arcibiskupství podle něj také poskytuje součinnost policii. Na případ upozornil server Seznam Zprávy, kterému dvě ženy řekly, že je Juriga dlouhodobě znásilňoval a mučil, jednu z nich i přímo v prostorách arcibiskupství. Policie uvedla, že muž je zřelý ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně 4 lidem. Juriga nyní žije ve Španělsku. Do Podkrušnohorského mostu se naplno vrací Hornická univerzita. Báňská vysoká škola tu chce po několikaleté pauze způsobené útlumem těžby znovu otevřít denní studium.
8: Pobočka Ostravské báňské univerzity má v Podkrušnohoří víc než 65-letou tradici a chce být také u změn, kterými bývalý hnědouhelný revír prochází. Denní studium proto nabídne těm, co se budou podílet na proměně krajiny a tím pádem i zdejší ekonomiky. Univerzita chystá nové bakalářské programy s navazujícím magisterským studiem, a to v oborech revitalizace, inženýrská geodézie a technologie. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Newyorské letiště LaGuardia řeší propadlinu na runwayi. Dráhu muselo uzavřít, informovala o tom agentura Reuters, která připomíná, že se podobná událost stala před měsícem, což vedlo ke zpožděním a rušení letů. Technici nyní zjišťují příčinu propadliny a prověřují možné stabilizační opatření.
2: S impulzem na fotbal.
4: Naši fotbalisté se chystají na Jihoafrickou republiku. Dnes nastoupí na mistrovství světa k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky však touží získat i soupeř. Kouč připustil, že chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Jihoafričané v zahajovacím utkání podlehli domácím Mexičanům 0-2. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin středoevropského času.
0: A my se ptáme, jak typujete výsledek, připíšou si naši první výhru na turnaji, ale taky hlavně se ptáme, jestli máte i vy nějaký velký životní gól který už se vám povedl nebo který čeká na splnění a na co jste ve svém životě nejvíc pyšní.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Halo,
0: tady Impulzovi. A vaše ranní společníci.
1: Honza Daně.
0: Klárka Šedová.
1: A Diamanty z Jihoafrické republiky.
0: Ty by Klárka moc chtěla, jestli máte v zásobě, zašlete prosím na naši adresu.

0: Čerstvé květiny zajistí ve vysílání Miley Cyrus. Tato slavná zpěvačka bude zpívat skladbu Flowers a už za malou chvilku tady jsou Impulzovi, co se smíje.
1: No tak když je dokáže koupit sama sobě, může koupit květiny i nám, ne?
0: Jasně. Dneska hrajeme s jeho Afričany na fotbalovém šampionátu. Jak typujete výsledek? To je jedna část ranního tématu. Druhá část. I vy máte za sebou život nějaký velký životní gól, nebo vás ještě něco čeká?
2: Moje největší výhra v životě je, že jsem zvládla těžkou onkologickou léčbu, kterou ještě procházím, ale bojuju, jsem optimistická a to je to nejdůležitější. Všem přeju krásný den.
0: A my vám držíme palce, Petro, díky, že jste se ozvala. Další zprávy nám píšete přes náš Radio WhatsApp s číslem 605 222 007.
1: Petra napsala, že samozřejmě největší výhra a dárek jsou dvě děti a že je to radost, ale co je potom její životní gól, tak je to, že se po 22 letech vrátila ke své profesi do laborky a že jí to pořád baví. Peťo, máte tady fanouška ve mně, to já vám strašně držím palce, aby to všechno běželo, jak
0: taky
1: má.
0: Taky se vrátíš do laborky.
1: Já taky potřebuju do laborky zpátky. Oni tam potřebují něco ještě doklidit, víš, dotříct, takže budu muset.
0: V rohu bylo špatně vycený, já jsem právě četl.
1: A Ládin píše zpátky zase k tomu fotbalu, že to bude 2-1 pro nás, že góly dá Šik, Schulz a pozor, Emungu Puanga. Takže Ládin má opravdu křišťálovou kouli nebo diamantovou, protože ta jeho Africká republika je přes ty diamanty. To, abyste se nedivili, proč je sem pořád tahám, jo? Takže Ládin má diamantovou kouli a typuje tedy 2-1 pro nás.
0: Nespojíme se s ním, nevezmeme ho do vysílání.
1: Ládina.
0: A to už je nějako...
1: A Ládin má ty diamanty vlastně.
0: To je ten s tou křišťálovou koulí.
1: Diamantovou.
0: Jo, hele, proberem to. Pustíme písničku.

0: si počne šedovat, diamanty nikdo, nikde nejsou, jsou samozřejmě, můžeš si je jako samozřejmě pořídit, ale na to asi nemáš kačky.
1: Nemám.
0: Jako teďka před dovolenou.
1: No a po dovolené tuplem ne.
0: Tuplem ne. Včera jsme dali na konci našeho vysílání velkou výzvu. Kláře se nedaří se zabalit, protože zjistila, že by potřebovala tak 10 kufrů, aby mohla odjet. A my jsme vás vyzvali, abyste poradili Klárce, jakým způsobem to má udělat, aby na každý večer měla společenské šaty, aby měla pestrost a různost barev i botiček, ale zároveň sebou nemusela tahat 50 zavazadel. Takže pokud vás to, milé hlavně dámy i pánové, napadá, klidně to dál napište na náš WhatsApp 605 222 007. Ten, kdo dá nejlepší radu, Klárka slíbila, že přiveze aspoň oliváč jako dárek.
1: To jsem teda neslíbila.
0: Já jsem to řekl.
1: A, tu
0: a, to je
1: teda,
0: dobrý, a je to dobrý nápad, nemyslíš? Musíš motivovat.
1: A dáváš ten svůj, co já přivezu tobě.
0: Dobře, já vám ho klidně pošlu, ale poraďte holce, protože mě, sakra, mě nic nenapadá. No nic, za malou chviličku se zase vracíme do ranního programu Halo, tady Impulzovi, v dopravě 007, hrát a zpívat bude skupina Lucie. Krásné dobré ráno vám přejí Klára Šedová.
1: A on za Daněk.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: 007, krásné dobré ráno vám přeje Honza Daněk. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Silný provoz je na D1 před Brnem směrem z Prahy na Třebíčku, před Myslibořicemi směrem z Jaroměřic srazilo osobní autosrnu. Dvě osobní auta se srazila také v Třinci v Jablunkovské a na 35. Sturnova do Liberce u Dlouhého mostu narazilo osobní auto do svodidel. Kolana tam zatím není a z dopravy je to všechno. Juhu!
2: Juhu! A za chvilku už zuřivéč. A ten si taky přeje zažít trochu jihoafrické atmosféry, takže uvidíme, jak to pojme.
1: Přibojuje se k dnešnímu rannímu tématu.

0: Lucie, Impuls, 8 minut chybí do půl. Já jsem chtěl hodinu přidat. Ne, nebudu vás mystifikovat, nebojte. Tak znovu, 8 minut chybí do půl sedmé.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Čeští fotbalisté mají před sebou klíčový zápas na mistrovství světa. Po porážce s Jižní Koreou nastoupí proti Jihoafrické republice. No a my bychom si přáli tady trochu té jihoafrické atmosféry, když už nemáme ty diamanty. Přesná. A Zuřivec slíbil, že to zařídí. Aleši, dobré ráno.
0: Ahoj, kamaráde.
3: Impulzovi, to, co jste slyšeli teďka, tak to jsem rozbil druhé vajíčko. Tak, teď jsem vyhodil z kořápku do koše. Tak, teď tady ještě přivedu kvaru mléko s máslem, nebo téměř kvaru. Tak, co? Ne, ještě to nebublá, tak to ještě nechám.
0: Co dělá?
2: Mně se vaří.
3: Vajíčko. Musím...
0: Napadat, jakou to má spojitost?
2: Zatím ne.
3: Šlehat?
0: Ani mě ne.
3: Tak, to je na krém, jo?
0: Jo.
3: Tak, pojďme na to, co já pro vás impulzově dělám.
0: Pojď, řekni.
3: Je to tradiční jihoafrický mléčný koláč a jmenuje se Melktert, jo? A je to taková jako jihoafrická delikatesa s jemnou pudinkovou náplní, máslovým korpusem a s kořicovou krustou. Kdybych to chtěl trošičku něčemu připodobnit, abyste to okamžitě pochopili a nehledali v tom nějakou buchví, jakou senzaci, tak to bude takový typ trochu jako cheesecakeu. Pracuji na tom, impulzovej, takže jihoafrická kuchyně alespoň částečně se pro vás připravuje. To dneska k tomu zápasu samozřejmě. A já jdu na tom pracovat dál, ať to stihneme a ať vám to stihnu přivést do rádia. Takže zatím, čau.
0: Tohle já zbožňuju a já mám takovou chuť na koláček zrovna dneska. Hodnej kluk, hodnej kluk. Jak typujete výsledek vy dneska? A co je váš životní gól? A jaký gól vás teprve čeká? I vy se můžete dneska vyjádřit v ranním tématu a nahrát nám svoji zkušenost.

0: Posloucháte Impulzové nádherné ráno, vám se je celá ranní parta, je čas na předpověď, léto je tady.
1: Během dne bude oblačno až polojasno, ráno a večer skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Ve Slavonicích 13 zatím, nebojte. A Slavonice jsou na jižní Moravě. A Kroměřížsko 15 stupňů, lehce zamračeno a zdraví nás autobusák Míra. Děkujem za to. Pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Zítra vychází letní dvojčíslo týdeníku Téma. Mapa bolesti zad. Primář Hradil o tom, jak porozumět signálům těla a co na různé bolesti zabírá. Plus 9 dalších velkých rozhovorů. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Do historie zpátky.
8: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Bajdula?
2: Vůli, Česí, Basraketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
9: Jsi starý, protože máš pléš, Vůli.
2: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
10: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
11: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette.

0: za vynikající cenu. Více na dek.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Závratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Máme minutu po půl sedmé, jsou to zprávy jednou větou a Katka Palajová. Minimální mzda by podle vládního návrhu měla příští rok vzrůst na nejméně 24 tisíc. Prezidenti Spojených států amerických a Iránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění. Složením slibu se dnes ujmí.

0: florbalistu Liberce, nahradit ho má slovenský kouč Fodrek.
1: No a ještě než pustíme úsměv, prosím, já potřebuju Klárku, aby přišla ke kolu, našemu výhernímu, a zkoušela a zkusila do něj drbnout. 3, 2, 1, teď. Klárka točí na nečisto. Aby jsme zjistili, v jaké je formě dneska paní Šedová.
2: No, nic moc. Základ a hnedka vedle smolík.
1: Prosím tě, vůbec tohle to neřeš, to je pořád krásný. Prostě nepadl ti tam smolík a když by někomu zatočila, tak mu zůstává ta výhra krásných 10 000 kaček, přece.
2: A ty to zkusíš dneska?
1: Ne, teď ne. Dobře. Já totiž musím říct úplně jiný věci, že partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026, a že ta výhra může být vaše. Proto držte vlnu.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
1: Přihlášení do oblíbené ranní hry velmi jednoduché. Přes aplikaci s stisknutím tlačítka a nebo mrkněte na naše nové stránky www.impuls.cz, kde najdete pravidla hry i přihlašovací formulář. I dnes si můžete vytočit až 100 000.
4: Impulzovi. Jsme vaše rádio

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: A vám prosím.
2: My vás zdravíme, tady jsou Klárka s Honzou z Halter Impulzovi. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Máte sestru Nikolu?
1: Ano.
2: A Nikola nám na vás dala kontakt a napsala. Chtěla bych moc poděkovat bratrovi Tonymu, je to úžasný člověk, který má srdce ze zlata. Chci mu říct, že je skvělý.
1: No, tak to děkuju.
2: Ano, má to být překvapení pro vás a cítíme s vás, že jste překvapený.
1: No, tak nečekal jsem to určitě.
3: Tony, vy jste Tonda, Antonín?
1: Ano.
3: A říká se vám Tony?
1: Ano,
3: od školy? Jo, od malička.
1: Od malička, ano.
3: Takže taková jako fajn přezdívka, já v tom cítím Latinskou Ameriku. Máte k tomu nějaký vztah? Třeba k těm latinskoamerickým rytmům?
1: Ne,
3: škoda.
2: Z kterého kraje jste?
1: Mladá Boleslav.
2: Mladá Boleslavsko. Nikolka nám napsala, že jste vybudoval úžasnou firmu, která prosperuje a nestouplo vám to do hlavy. Ba naopak, pomáhá spoustě lidí začít nový život, napsala nám.
1: Je to tak, no, snažíme se.
2: A můžete jenom naznačit, no, nejmenujte jméno, nebo...
1: V oblasti bezpečnosti pracujeme.
2: To je důležité. Bezpečnost je potřeba si chránit.
3: Bezpečnost nade vše.
2: Ano, moje řeč.
3: Toníku, co byste vzkázal vaší sestře?
1: No, že mě překvapila a že jí děkuju. Určitě mě to potěšilo.
2: Mějte se moc hezky, ať se vám taky i nadále daří.
3: Naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se hezky, na stranou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzové nádherné ráno. Klára potřebuje prostor.
1: No, prostor v kufru potřebuju, protože balím na dovolenou a mám, že jo, samozřejmě holčičí problém, kam s tím vším oblečením. A vy mi radíte, co s tím. A mám tady vlastně jako dvě skupiny. Pánové radí nic si nebrat a vzít si kartu a vše si nakoupit na místě a při nejhorším to tam nechat. Pánové, jako, čí kartu, proboha, co si myslíte? A dámy radí být úsporná. To znamená třeba vzít si jenom dvoje boty. Holky zase odsamsať, podsamsať, jo. Rozumíme si, kde jinde to mám vynosit, než na tý dovče. A druhá část dám radí balit do ruliček. A to jsem slyšela už několikrát, že funguje. To jsem zkoušela do batůšku, když jsme letěli do Londýna. Já jsem měla mini batůžek a fakt se mi to tam jako všechno vešlo v ruličkách. A já to možná zkusím i do toho kufru na ruličkovat.
0: A máš to. A Tomáš ti radí.
2: Manželka to občas řeší, že to dává do těch vákuových pytlů a vejde se jí tam opravdu toho hodně. No jinak jako musím říct, že jak jste se bavili včera o tom šatníku, jo. Takže my máme 7 skříní, dvoudveřový. A vlastně mě došlo, že já mám půlku tý jedný.
0: Přesně tak to chodí, milí Tomáši, v domácnostech. A tohle si myslím, že je u šedů úplně běžný. Klárko, dobrý nápad má i Ondra.
3: Vemte si jenom kabelku. Nic jiného nepotřebujete. No a v té kabelce, abyste měla doklady, jo, to je jasná zpráva. No a potom nabitou bankomatní kartu a nebo hotovost. No a na každý den si koupíte nový šatník.
1: No. Vy jste tak hodný, že mi radíte.
0: Muži, zejména muži, radí své oblíbené rozhlasové hvězdě, jakým způsobem si místo 50 kufrů na dovolenou má vzít jeden malý batůžek, případně zlatou kreditní kartu a všechno si tam koupit. Vidíš, chlapi to berou velmi prakticky, já bych ti doporučil úplně to samé.
1: No a já vám popšu pak číslo účtu.
0: Můžeme uzavřít tedy výzvu pro dnešní den?
1: Pojďme
0: nebo
1: uzavřít.
0: Vyřešili jsme to, nebo chceš další rady?
1: Ne, všechno vyřešeno.
4: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
5: Haló, tady Impulzovi.
0: Není to vyřešený, kde vezmeš tu zlatou kreditku?
1: No, já jsem říkala, já vám nadiktuju za chvilku číslo účtu.
6: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné dobré ráno. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Zdravím všechny šoféry a řidičky. Popojíždí se na D1 před Brnem a to směrem z Prahy od 9 křížů. Profice z Global Assistance hlásí nepojízdné auto na Pražském okruhu na 20. kilometru. Je to u Jinočan směrem k D1. Přímo v Praze to pomalu jde ve východní části okruhu a v Liberecké. Uspává se také průtah Libercem směrem do Turnova a na trase z Turnova do Liberce. U Dlouhého mostu narazilo osobní auto do svodidel, i tam doprava zpomaluje. No nic, no. Pokud byste náhodou chtěli, milí posluchači, zahrát písničku na cestu, kašlem na kolony a uděláme si dobře, co vy na to. Takže stačí teďka na WhatsApp napsat náš radio WhatsApp s číslem 605-222-007. Jedu? Když se to tam objeví, je to povel, aby jsme vám zavolali zpátky. Pozor, voláme ze skrytého čísla, takže to zvedejte. Napište jedu na 605-222-007. Budem spolu moderovat a zahrajem vám písničku na cestu.
2: Chtěl bych napsat báseň,

0: patříte do rodiny a proto jsme moc rádi s Klárkou, když vás můžeme kontaktovat a společně vstoupíme do vysílání, tak jako třeba teďka s paní Lindou, která i se synkem právě teď někam jede. Dobré ráno!
1: Lindo, Patriku, krásné ráno!
2: Krásné ráno všem!
1: Kam jedete, rodinko?
2: No, my jedeme oba do stejné školy. A jeden jako žáček a jedna jako učitelka.
1: No, ale včera už se uzavíraly známky, co? Co?
2: Včera.
1: No, takže už máte pohodičku.
2: Už v úterý
1: u vás, no tak to je dobrý. Takže teďka už jen lehárko, klídeček a ta atmosféra před prázdninová, to je boží, ne?
2: No, my ještě učíme tento týden, protože jinak asi ty děti úplně se nedají udržet v klidu, když už mají před tebou právě vidinu těch prázdnin, takže my budeme rozvolňovat až příští týden.
1: Jo. No a když budeme, Lindo a Patriku, mluvit o místě, kam jedete, tak odkud kam to je?
2: Ano, my hrajeme Unikovku po Brně.
1: No, tam je to prej výživný, takhle po ránu.
0: To my víme, my hrajeme zase Unikovku po Praze často, jo? Takže si to znásobte, to je taky peklo, ta doprava, no. A daří se vám Unikovka? Daří?
2: Jo, celkem, už to známe, tu cestu, takže víme kudy, aby to bylo lepší. A v létě to bývá úplně horší, a teďka ještě se to dá.
0: Kolik je Patrikovi?
2: 10.
0: A promluví s náma taky, nebo se stydí?
2: Nevím.
0: Páťo.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, Patriku.
1: Já mám doma Vilíka, jenom o rok staršího. Hele, Patriku, budou samí na vízo?
3: Ano.
1: Ježíš, tak gratuluju. To je mamka hrdá, že jo?
2: No to já ve čtvrté třídě, už to je super.
1: No.
0: Máme radost. No a co, čím vám uděláme radost? Mám tady jednu z Flashdance písničku, jakou svižnou, potom Sviváka Nanu, nebo byste radši něco českýho?
2: Je nám to asi jedno.
0: Je vám to jedno, tak pořádnou svižnou písničku, ať se zakroutíte za tím volantem. Co vy na to?
2: Dobře, budeme si tady tancovat.
0: Skvělý. Takže, milá Lindo a Patriku, šťastnou jízdu, prima Unikovku po Brně a zase někdy. Ahoj!
1: Naslyšenou! Pa, pa!
4: Písnička na cestu.
0: Ta písnička se jmenuje Maniac, je ze slavného filmu, který jsem uvedl a je jenom pro Lindu a Patrika. Vlastně pro vás, pro všechny samozřejmě taky. Pokud byste si takhle brzy po ránu chtěli

0: Posloucháte Halo, tady Imbluzovej, Klárka má počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ráno a večer jasno a teploty se doma 20 až 31 stupňů Celsia.
2: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše.
3: Ahoj léta, ahoj prázdniny.
2: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
3: Léto je léto, když den patří snílku.
2: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
6: Víkend přinese tropy a silné bouřky. Prodej kratomu bude v Česku přísnější. Prezidenti Spojených států amerických a Iránu už podepsali memorandum o porozumění. Poslechu zpráv 7 vás ve Kateřina Palajová.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Tropické počasí přijde ještě před začátkem léta. Během víkendu se můžeme navíc cítit jako ve skleníku. Dusnou předpověď má pro nás nachystanou reportér Michal Ransdorf. Hezké ráno.
8: Dobré ráno, ačkoliv nás podle kalendáře čeká první letní den až v neděli. Tropické teploty dorazí už během zítřka. Dneska se zahřejeme za teplot mezi 27 a 31. V pátek udeří ještě větší vedra. Ta už zvedla ze židle i meteorology, kteří od zítřejšího dopoledne varují většinu Česka před teplotami nad 31. Chladněji by mohlo být jen na Vysočině, v Moravskoslezském kraji a v Krušných a Jizerských horách nebo Krkonoších. O víkendu už ale před tropy nebude úniku. V sobotu bude varování platit po celém Česku a okolo Prahy, Plzně a na jihu Moravy teploty překročí dokonce 34 stupňů. Připravte si tak na cesty pořádnou zásobu vody. Během sobotního dopoledne se tropické teploty pokusí hlavně v Čechách vyvážit silné bouřky. Teploty přesto budou i dál vytrvale koketovat s 30. Občasné bouřky a deště by s námi měly vydržet do pondělka. Kombinace vedra a vlhka tak přinese pořádné dusno. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
6: Vláda vyhlásila tažení proti dětské droze. Kratom bude hůř dostupný a dražší. Kabinet navrhuje, aby ho bylo možné legálně koupit až od 21 let. Zakázat by se měl jeho prodej přes internet. Zavést se má spotřební daň a daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. V posledním roce je droga spojená s úmrtím 17 lidí. Letos úřady podle premiéra Babiše evidují už 83 případů otrav touto návykovou látkou. Potíže po užití kratomu řeší čím dál častěji záchranáři, lékaři i policie. Mezi nejčastější negativní účinky patří neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. Může způsobit i křeče, ztrátu vědomí či smrt. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem je stvrzené. Elektronicky ho podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian. Oficiální podpisová ceremonie ve Švýcarsku měla proběhnout zítra, nyní je nejistá. 14-bodová předběžná dohoda má zejména zajistit znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Po 60 dnů mají ještě pokračovat jednání o konečné mírové dohodě. Milovníci lázeňských procedur mají ode dneška sraz ve Středočeské Lysé nad Labem. Na výstavišti tu začíná už 16. lázeňský veletrh 2026. K vidění tu je široké spektrum služeb a produktů od tradičních i moderních lázeňských zařízení, wellness center, pobytových balíčků, zdravotních a relaxačních služeb. Pro návštěvníky je to příležitost načerpat inspiraci, získat praktické rady, najít vhodný lázeňský pobyt a také tipy pro aktivní a zdravý životní styl. Lázeňský veletrh na výstavišti v Lysé nad Labem začíná dnes a potrvá až do neděle.
2: Sport.
6: Hokejový Litvínov patří Šléglovi s Kyselou. Bývalí litvínovští hráči získali víc než 70% akcí klubu od společnosti Orlen Unipetrol. Dojatý k slzám si jeden z nových většinových vlastníků Jiří Šlégl oddechl. Spolu s Robertem Kyselou se mu podařilo mateřský klub zachránit před krachem.
9: Přestože to máme všechno před sebou, tak samozřejmě jsem strašně rád za nás, za všechny, ne za sebe, ale za celý Litvínov region a všechny, co nám fandí, protože samozřejmě nikdo jsme si nepřáli, aby ten klub padnul, takže samozřejmě euforie je ve mně spousta.
6: Společnost Orlen Unipetrol už před uplynulým ročníkem extraligy oznámila, že po sezóně skončí v roli majoritního akcionáře a generálního partnera klubu. Pokračovat ale bude v příštích 3 letech v pozici hlavního partnera. Dalšími akcionáři zůstávají město Litvínov a sportovní spolek HC Litvínov.
0: Holky, je před váma ještě nějaký životní gól, který vás teprve čeká?
6: U mě ne, já jsem si všechny 3 splnila, co jsem měla.
10: Zase vstát zítra ráno.
11: Prosím tě, teď máš před dovolenou ty...
10: No však právě.
11: Oukropečku.
7: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Halo,
0: tady Impulzovi. Jestli ty nejsi trošku nafrněná.
10: No to jsem asi chytla od tebe.
0: Jo. A kdy se to stalo?
10: V průběhu ranního vysílání.
0: Aha. Kdo je víc nafrněnej, Klára nebo...

0: Tak napsal Fanda Sikora, že ani jeden z nás nejsme nafrněný, že jsme skvělí. A to potěší.
1: Jo, děkujeme.
0: Jo, je super, když jsou k sobě lidi slušní. Já nesnáším, když jsou sobě lidi neslušní. Já se vždycky snažím být diplomat. Dokonce i Šedová mi říká, že jsem diplomat.
1: No, to seš. Já vůbec neumím vlastně jako jednat tak obezřetně a chodit v tom jako ty, protože já jak do všeho vlítnu, tak je z toho průšvih, ale ty tak jako hezky našlapuješ, ještě situaci.
0: A proto tě všichni milujou, Klárko. A já taky, přesně. Čeští fotbalisti mají před sebou klíčový zápas na mistrovství světa po těsné porážce s Jižní Koreou. Potřebují proti Jihoafričanům zabrat, aby si udrželi naději na postup. A protože fotbal je hlavně o gólech, tak budeme ve čtvrtek ráno dnes u nás impulzových hledat ty nejdůležitější góly i ve vašich životech. Prostě se ptáme, na co jste v životě pyšní? Máte ještě nějaký velký životní gól, který už je za váma, nebo který čeká na splnění? A jak typujete výsledek? Připíšou si naši první výhru na turnaji.
2: Správný chlap má zasadit strom, postavit barák a splodit syna. Barák mám postavený, stromu jsem zasadil hromadu, splodil jsem 3 syny, takže mám splněno.
0: Posluchač Vojta, který umí syny, ale já si myslím, že ani holčička není na škodu, jo?
1: No, se podívej na mě. To víš, že není na škodu. Zpátky k tématu. Napsala nám Kristýnka, že fotbal jí nebere, ale fandí a výhru přeje. A životní gól prý bude, až dcera dokončí vysokou. No, Kristýnko, jestli je dceři kolem třeba, já nevím, 28, 29 nebo přes 30, tak chápu, že už toužíte potom, aby bylo hotovo.
0: Vy se nám můžete ozvat dneska do ranního tématu. Mezi tím, co budou hrát Queeni, nahrajte vzkaz přes Radio WhatsApp. Máme číslo 605 222 007. Velmi jednoduše se tam dají nahrávat hlasovky, stejně tak jako přes aplikaci Rádia Impuls.

0: No a co bys chtěla teďka, paní
1: Šedá? Já bych toho chtěla.
0: Tak vy se podívejte právě teďka na náš Facebook, kde živě přenášíme volání v halo tady Implozovi. Jo, je to tak? Dobře. Dobře vypadám na kameře, jo, neleze mi břicho, všecko dobrý.
1: No a já mám beděra na nose, jestli teda je to vidět.
0: Podívejte se teď na beděra na nose přes náš Facebook.
1: Ale vidíte to?
0: Máte jedinečnou šanci.
1: Normálně nechápu a ještě jsem se nenamalovala, aby to bylo vidět, nebo já nevím proč.
0: Spousta lidí si stěžuje, že nemám kameru do studia, protože to byl trend, že jo, v devadesátkách a v nulkách. Teďka není, takže teď se konečně můžete podívat. Ještě ji zaberte klidně, já točím, že jo. Co je jako?
1: Znovu, tady, ano. Takhle, jak je máte obočí, že jo, a pak jdete dolů, tak si dáte třeba prst, tak na šířku prstu, tak přímo pod tím, pro všechny, co nevidí, jo, aby věděli, jak přesně vypadá, že Honzik furt tak točí.
0: Točím se, někdy čekám na spojení, víš, jak to bejvá.
1: No tak já čekám píp.
0: Někdy čekáme deal.
1: Píp.
0: Teď.
1: A jedna.
0: Někdy se to prostě nechce spojit, já za to nemůžu, ale to mým linkám nerozumím prostě. Někdy
1: dva.
0: Vteřina. Jsme dojeli.
1: Tři.
2: Prosím.
0: Dobrý den, paní Poláčková. Tady jsou Klárka a Honza z halo tady Implozovi.
2: Aha. Tak je to jasný.
0: No, my máme teďka z toho smutek, že jste neřekla výherní heslo a neřekla jste ho, protože...
2: No, já z toho taky nemám radost, co myslíte.
0: No, jako, víte, jak mě to mrzí. To jsou takové situace, okamžiky, já nevím, jak to mám vyřešit, jo, ale pravidla jsou pravidla, ta se musí dodržovat.
2: Rozumím, pravidla, hej. Není problém.
0: Jo. No? Tak se mějte moc hezky, někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou, Haničko.
2: Jo, naslyšenou.
0: A vy můžete hrát zase zítra, stačí říct halo, tady Impulzovi, jste ve hře a pokud si zatočíme kolem, bum, máte tam krásných 100 000 Betano jackpot.
1: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.

0: už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Dneska ráno 007. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušovaná hlavně kamionů kolona je na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Bíteší a 196. kilákem. Plný je i příjezd do Lipůvky cestou ze Svitav do Brna. Pomalu to jede v obou směrech na Pražském okruhu. Před Ořechem přímo v Praze na Štěrboholské směrem k Barandovskému mostu se srazila 4 osobní auta, kolona se tahne od Černáku. Popojíždí se taky v Liberecké ve směru do centra a k Belské směrem do Ledňan. A víc než kilometrová kolona je na trase z Benešova do Prahy před Cenohraby. Z dopravy vše zpívá Len, je za chvilku Zuřivec.

0: Rádia Impuls.
1: Naši fotbalisté mají před sebou klíčový zápas na mistrovství světa. Po porážce s Jižní Koreou nastoupí proti Jihoafrické republice. Tak my jsme přemýšleli, co ten zuřivec by pro nás mohl vymyslet. A on se rozhodl vytvořit pro nás atmosféru Jihoafrické republiky. A tak nám peče koláč. Aleši, dobré ráno.
2: Děláte srandu.
3: Jakou srandu?
1: Halo, Aleši.
4: Slyšíme se, halo.
1: No, my tě slyšíme.
4: Jo, dobré. No. To jsou věci s tou technikou. Dobré ráno, Impulzovi. Tak jedu za váma, ale hlavně, co pak já, ale jede to, co jsem pro vás osobně připravil, a to je jihoafrický mléčný koláč Melktert. Řekněme, že je to taková delikatesa s vanilkovou pudinkovou náplní, másovým korpusem a s kořicovou krustou, ale když se na to jako podíváte čistě prakticky, kdo jak co kdy pekl, vařil a tak dále, tak my to známe vlastně pod takovým tím názvem, jako je cheesecake, ale s pudinkem uvnitř, jo? Že takže jako vlastně je to takový, řekněme, vanilkový pudink cake. A já jsem trochu pátral po tom, kde se tento koláč vzal v černé Africe, a tak jsem jako si myslel, hádal jsem, tak jsem se potom dočetl, že to vlastně tak je, že původ toho koláče Melktert Holanďané, přesně tak. Dokonce oni tam mají tu afrikánštinu, což je ale původ té afrikánštiny, jako teda jazyka, myslím, je nizozemština. A vlastně v té afrikánštině to je přímo mléčný koláč prostě, no, a do toho nizozemí si to přivezli sebou osadníci do té Jižní Afriky někdy v 17. století, tak teďka ve 21. století to vezu do rádia já vám.
3: Jo?
4: Oni to tady teda musím říct moc hezky v autě a do toho tady pouštím nějakou africkou muziku. Hele, to jsou basy normálně. Je to veselý.
3: Jo.
4: Jestli to takhle veselý bude i na tom hřišti, to jsem zvědavej teda.
3: My taky, Aleši, my taky. Těšíme se na tebe, až ochutnáme.
4: Mám dobrý čas, Impulzovi, dosa i bojuju s tou dopravou docela dobře, takže myslím, že všechno klapne a bude to ochutnávat.
3: Že bychom se za hodinku mohli vidět naživo, jo?
1: Těšíme se,
4: no, určitě,
1: Aleši.
4: 100%.
3: Ahoj, měj se hezky.
4: Tak jo, zatím. Dobré ráno.
3: Takže Melktert, jeho africký Melktert, je lehký mléčný koláč s jemným krémem a s kořicí. Je to jeden z nejikoničtějších desertů Jižní Afriky, hluboce zakořeněný v tamní kultuře. Jen abyste věděli, to je důležitá informace. My jsme dneska sfuzovali s Klárinkou vlastně fotbal a vaše životní góly v ranním tématu, abyste to taky pochopili. Je to důležité dát dohromady, ptáme se, máte ještě nějaký velký okamžik, životní gól, který vás čeká, nebo který už jste si splnili? Na co jste v životě nejvíc pyšní a jak typujete výsledek? Připíšou si naši první výhru na turnaji? Klidně se nám můžete ozvat teď hned, a to přes aplikaci Impulzu, anebo náš radio WhatsApp.
1: 605 222 007.
3: Co jsi chtěla ještě?
1: No zase svoje číslo telefonní, no. Já jsem úplně marná. Já nevím proč, já nevím.
3: Hele, jedeš na dovolenou bez manžela. Třeba budeš mít příležitost někomu dát svoje telefonní číslo. Jo?

0: nádherně vyspala. Spala jsem 8 hodin v kuse, prostě boží, fakt jako jsem si dneska odpočala. Pak mi napsal ráno můj manžel, ten mi vždycky píše, jak jsi spinkala, dobré ráno. Tak já píšu jakože skvěle, že konečně teda to klaplo, akorát, že mi v noci byla trochu zima a když jsem se probudila, takže jsem byla překvapená, protože manžel v té posteli nebyl, jo. Sešla jsem dolů a spal na gauči. No, tak jsem se ptala, kde zbyl a on mi na to napsal, strašný, nemohl jsem spát, bylo strašný vedro. No a ty, roztažená jako blázen, měl jsem pro sebe 40 cm a pak si začala tak chrápat, že jsem tě slyšel i přes sluchátka. Tak jsem šel rád radši na gauč, spát radši na gauč a ještě mi dopsal, to jsem rád, že jsi se konečně vyspinkala. A prej, no, princezna.
1: Možná situace v mnoha dalších českých rodinách. Možná jste zažili něco podobného. Dneska to začne oblačnou klasikou, ale ráno se to místy rozmyslí a večer už bude jasno, jak po dobrém rozhovoru. Teploty vylezou na 27 až 31 stupňů Celsia, takže ideál na to tvářit se, že je to ještě v pohodě a ne vedro.
0: A Zdeněk nám hlásí, jak je u něj. Krásné ráno.
2: Strachotín, jižní Morava, 19 stupňů.
0: Děkujeme za vaše zprávy. Pište a namlouvejte dál. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
1: A za chvilku už ranní téma. Čeští fotbalisti mají před sebou klíčový zápas na mistrovství světa. Dneska jsme spojili 2-1. Jak tipujete výsledek? A máte i vy nějaký životní gól, který čeká na splnění, nebo už se vám splnil?
3: Vtip. Vlasty Korce. Poslanecká sněmovna a přední demonstrace a tam transparenty. Dejte nám práci! Dejte nám práci! To samý se opakuje druhý den, třetí den. Ten třetí den v rámci skandování dejte nám práci! Vyjde ze sněmovny jeden poslanec, vybere si člověka, ukáže na něj a říká ty, pojď sem, pojď sem! Ty dostaneš práci! A frajer, a proč zrovna já?
4: Zítra vychází letní dvojčíslo týdenníku Téma. Mapa bolesti zad. Primář Hradil o tom, jak porozumět signálům těla a co na různé bolesti zabírá. Plus 9 dalších velkých rozhovorů. Čtěte už zítra v týdenníku Téma.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
10: Každý spíme jinak a ať už pro svůj interiér potřebujete jakoukoliv postel, řešení vždy najdeme. V Prospánku máme přes 100 modelů postelí, čalouněné, dřevěné i s úložným prostorem. Přijďte si vybrat tu svoji do prodejen Prospánek nebo na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Sluneční brýle mám, opalovák taky. Novou knížku, no jo.
13: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.

0: Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
1: Notino. Today is yours. Feel good. CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
3: 6 minut po půl osmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Vláda navrhuje zákaz prodeje kratomu na internetu, jeho koupy od 21 let či vyšší DPH. Senát se ztotožnil s lidoveckým návrhem uzákonit 28. srpen jako den orla. Ministři NATO budou v Bruselu řešit obranné výdaje a podporu Ukrajiny. Koňské úřady pátrají po 6leté dívce nakažené ebolou, kterou unesli ozbrojenci z nemocnice. A naši fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A.
4: No a vy samozřejmě tipujete. Dneska jste se zapojili do ranního tématu. Olča si hlavy teď naskočilo. Tipuju my versus Jar. Vyhrajeme 3-0 a její životní gól by byl vyhrát jackpot v naší hře. Halo, tady Impulzovi, tedy 100 000 korun. No tak Olinko, držíme palce, děkujeme za pozdrav.
5: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Důležitý je, že všechno je v pořádku a o tom to celý je v životě. Já si to taky myslím teda. Posloucháte, halo, tady Implozovi Klárka s Honzou. Dneska se ptáme, jestli je to v pořádku i vás, jestli se vám povedl třeba nějaký životní gól a tak dál. A jak typujete výsledek z jeho Afričany na fotbalovém šampionátu?
1: Tak, Renča napsala, že největší životní gól bylo v 53 letech začít tančit veřejně na vystoupení, že už jsou to 3 roky, co baví sebe i ostatní a přeje nám všem krásný den a vidí to dneska na 3 góly. Ty 3 góly padají hodně často, často píšete, že to bude 3-0 v náš prospěch, takže já doufám, že to klapne. Každopádně Pavel napsal, pro mě byl životní gól, že jsem splodil 2 zdravé dcery, protože u nás v rodině se rodí pouze samí kluci, takže to byl fakt gól, Pavle. No a Pepa píše, že v životě bylo hodně gólů a že má taky jako sen a vidět na vlastní oko Matterhorn a že teďka přijde ten gól, jo, poslouchejte. Sourozenci mi zaplatili k 60 zájezd, takže jupí, v září ho na oko uvidím ten Matterhorn.
0: Teď už nám volá Václav do vysílání.
2: Já mám svoji dceru a to je můj největší životní gól. Mám ji strašně rád. Přeji všem krásný den.
0: Další posluchačka.
3: Dobré ráno, jsem na sebe neskutečně pyšná. Včera jsem ve 42 letech dokončila státnice na vysoké škole. Mám z toho nesmírnou radost, velká úleva ze mě spadla, ale bohužel si myslím, že my dneska prohrajeme a skončí to 2-1.
0: A je tady další reakce.
4: Dobré ráno, Impulzáci. Tak můj životní gól jsou moje 3 děti. A výsledek typuji 2-1 neprospěch našeho týmu. Bohužel.
0: Díky, že se ozýváte dneska na ranní téma, kdy jsme sfuzovali 2 věci. Váš životní gól a jak typujete výsledek. Připíšou si naši první výhru na fotbalovém šampionátu. Ozývejte se dál třeba přes aplikaci Impuls.
1: No já tam tahám ještě diamanty, protože jeho Africká republika. Jo, takže já mám jednu neuvěřitelnou asociaci. A té se chci věnovat později, ale teďka už to nestihnem. Ale připomeň mi to, Honzi, s tou asociací a diamantama a jeho Africkou republikou. Je to super.
0: To víte, Nobel holka.

0: Tak co jsi měla z češtiny vždycky? Já nejvíc dvojku, maximálně dvojku.
1: Jo, já většinou jedničku a pak, když tam byly ty bubliny a ty různé věci, co jsem ani nechápala, co to je, tak asi v tomhletom období dvojku.
0: Nikdy jsi, jo, já jsem právě se chtěl zeptat, a nikdy jsi nedostala z diktátu kouli a podobně?
1: Ježiš, z diktátu to jsem měla kule úplně neuvěřitelný.
0: No, tak no, právě. No, říkám, já měl maximálně dvojku, nikdy ne, jsem kouli
1: jako
0: nedostal.
1: Ale jako na Vysočině jedničky, ale ten diktát prostě jeden čas byl takový jako obtížný úkol.
0: Ok, prověříme i naše posluchače za malou chvíli a půjde o pramálo, o nic v podstatě, o tvrdý a měkký i. Poslouchejte pana profesora.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, impulsáci. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Nehoda 4 osobních aut překáží v Praze na Štěrbolské spojce směrem k Barandáku. Je to za sjezdem na Dolní Počernice. Do Kolony se vyjíždí už od Černého mostu. Hodně plná je Liberecká směrem do centra a Kbelská směrem do Letňan. Profici z Global Assistance hlásí kolony na Pražském okruhu. A to před Ořechem v obou směrech, pomalu to jede i na D5 před Prahou od 7. kilometru. V obou směrech se stojí na průtahu Libercem před sjezdem na Staré Pavlovice, dále z Liberce do Turnova a to před Hodkovicemi nad Mohelkou. Tam je kolona dlouhá 2 kilometry a tradičně vázne provoz také na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Teď si dáme ketchup. Ketchup song.

0: Pátky do lavic s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Dnes se zaměříme na íčka. To je vcelku obávaný kámen úrazu, ale myslím, že to bude jednoduché. Určitě znáte rčení, kdo chce psa být, hůl si najde. A já se vás ptám, jaké i napíšete ve slově být. Doufám, že nebudu muset hledat hůl ani rákosku učitele hnízda, protože všichni máte ve slově být měkké i. Není ve vyjmenovaných slovech a ve významu být jako tlouci nebo bouchat se vždy píše měkké i. Pro dnešek končíme a rákosky netřeba. Váš pan profesor.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Tak co ty na to jako ničkářka?
3: Hele, nechtěla bych být byta. To je taková, co? Perlička, nechtěla bych být byta? Tvrdý měkký, co?
2: Já bych to napsal dobře.
3: Já bych to taky napsala dobře.
2: Na mě se nepozeraj.
3: Já jsem se ani nekoukla. Přísahám.
2: V Slepých uličkách jste právě teďka s Miroslavem Žbírkou a Marikou Gombitovou. Krásná písnička. Začíná hrát na Impulzu 7, teď už 6 minut před 8 hodinou. Přejeme vám nádherné letní ráno.

0: Byla Adele, Impuls a hned po 8 hodině Tým nebo Roxetti. Krásné ráno s Impulzu přeji Honza s Klárou.
1: A skvělé počasí, teploty dneska 27 až 31 stupňů Celsia a na obloze v podstatě všechno, co si můžete přát, přes oblačnosti až po jasno. Bude všechno. Krásný den.
2: Cože? Kolik je?
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Hasiči v Praze zasahovali u požáru auta. Studenti autoškol čekají na zkoušky i několik měsíců. Místo pro dítě v letadle bude bez poplatků. Je 8 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: A začneme aktualitou. Hasiči v Praze měli plné ruce práce. Několik jednotek zasahovalo u požáru osobního auta v prostorech garáží bytového domu v Hostavicích. Evakuovat se muselo 45 osob a 4 psy. Hasiči o tom informovali na síti X s tím, že se událost obešla bez zranění. Studentům autoškol komplikují život úplatní komisaři. Třeba po zatýkání na radnici středočeských Černošic můžou žadatele o řidičák zkoušet jen 3 lidé z původních 12. Dopady korupční kauzy sleduje reportér Michal Ransdorf. Dobré ráno.
6: Hezké ráno. Před vypuknutím kauzy se na černošickém úřadě dělali řidičáky bleskově a bez zkoušek, a to ilegálně za úplatek. Policejní razie ale čekání žáků na zkoušky citelně prodloužila, klidně i na několik měsíců. Někteří žáci oslovení Českou televizí si na zkoušky od posledních jízd už tolik nevěří. Jiní zase bez řidičáku přichází o pracovní příležitosti. Kritika se pak snáší i na instruktory. Běžné žáky totiž podle majitele autoškoly Milana Wernera nezajímá, jestli nestíhá on nebo úřad. Ministerstvo dopravy přitom tvrdí, že zkušebních komisařů je nejvíc v historii. Problém tak může být spíš v jejich rozmístění po úřadech. Úřad v Černošicích chce zajistit nové komisaře do konce října. Pořád jich ale bude málo a kvůli dlouhé frontě zájemců o řidičáky se z korupční kauzy nejspíš jen tak neoklepe. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Cestující v letecké dopravě nad Evropou zažijí revoluci. Podle předběžné dohody mezi Evropským parlamentem a Radou Evropské unie získají například rodiče právo, aby jejich dítě sedělo v jejich bezprostřední blízkosti. Nově bude mít každý cestující nárok vzít si na palubu jeden osobní předmět bez příplatku, například malý batoh. Cena letenky má od okamžiku rezervace zahrnovat také příruční zavazadlo. Vznikne také možnost bezplatně opravit překlepy na letenkách. Kompenzace za spožděné a zrušené lety by se měly zachovat. Dohoda přichází po 13 letech vyjednávání. V dalších 6 týdnech by ji měly obě evropské instituce potvrdit hlasováním. Úřady ve východním Kongu pátrají po 6leté dívce nakažené ebolou. Tu unesli ozbrojení muži i s její matkou z nemocnice, kde se léčili. Zdravotnická zařízení pro léčbu eboly se v uplynulých týdnech stala terčem útoku několikrát. Kvůli epidemii eboly dosud zemřelo bezmála 200 lidí. Světová zdravotnická organizace vyčlenila na boj proti epidemii v přepočtu asi 82 milionů korun. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo rozpočet ve výši 319 milionů dolarů.
3: S Impulzem na fotbal.
5: Před fotbalovým národním týmem stojí soupeř z Jižní Afriky. Reprezentaci čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Ten první s Jižní Koreou prohrála. Náš zpravodaj Jan Čada se na letišti Leoše Janáčka v Ostravě ptal českých cestovatelů před odletem, jestli se budou na český zápas dívat.
7: Jasné.
8: Budeme fandit a věříme, že vyhrajou.
9: Jo, vy taky?
7: Jo, věřím.
9: Řekněte mě, budete se dívat i v Turecku na fotbal, jak hrají Češi s Jižní Afrikou?
10: No,
7: pokud tam bude něco zapnutýho, tak jo.
9: Nebudu se zajímat o fotbal.
10: Nebudete, protože se o něj nezajímáte vůbec, že?
9: Ano, vůbec.
10: No jasný.
11: Pojedou domů teď, já myslím, že nepostoupí kluci.
10: Nebudete sledovat naše fotbalisty, i když budete v Turecku?
12: Když bude televize puštěná, tak jo.
10: Jo, a jak to může dopadnout?
12: Jako co dopadnout, jestli bude televize?
5: Duel fotbalového mistrovství světa Česko-Jižní Afrika má v americké Atlantě výkop v 18 hodin našeho času.
0: A budete se dívat i vy, kolik tipujete a co je váš životní gol. Tají se Klárka Šedová.
1: A Honza Daněk.
0: Do tématu se vrátíme už v této hodince, ale ještě předtím v pořadu Úsměv prosím potěšíme Tonyho, kterému posílá úsměvy jeho sestra Nikola.
3: Impulzovi jsme vaše rádiová

0: My vás zdravíme, tady jsou Klárka s Honzou z Halter Impulzovi. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máte sestru Nikolu?
2: Ano.
0: A Nikola nám na vás dala kontakt a napsala. Chtěla bych moc poděkovat bratrovi Tonymu, je to úžasný člověk, který má srdce ze zlata. Chci mu říct, že je skvělý.
2: Tak to děkuju.
0: Ano, má to být překvapení pro vás a cítíme s vás, že jste překvapení.
2: No, tak nečekal jsem to určitě.
1: Tony, vy jste Tonda, Antonín?
2: Ano.
1: A říká se vám Tony?
2: Ano.
1: Od školy? Jo, od malička.
2: Od malička, no.
1: Takže taková jako fajn přezdívka, já v tom cítím Latinskou Ameriku. Máte k tomu nějaký vztah? Třeba k těm latinskoamerickým rytmům?
2: Ne,
1: škoda, škoda.
0: Z kterého kraje jste?
2: Mladá Boleslav.
0: Mladá Boleslavskou. Nikolka nám napsala, že jste vybudoval úžasnou firmu, která prosperuje a nestouplo vám to do hlavy. Ba naopak, pomáhá spoustě lidí začít nový život, napsala nám.
2: Je to tak, no, snažíme se.
0: A můžete jenom naznačit, no, nejmenujte jméno nebo...
2: V oblasti bezpečnosti pracujeme.
0: To je důležité. Bezpečnost je potřeba si chránit.
1: Bezpečnost nade vše.
0: Ano, moje řeč.
1: Toníku, co byste vzkázal vaší sestře?
2: No, že mě překvapila a že jí děkuju. Určitě mě to potěšilo.
0: Mějte se moc hezky. Ať se vám i nadále daří.
1: Naslyšenou.
2: Díky moc, mějte se hezky. Nastranou.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Posluchače Tonyho jsme překvapili na poradě, takže moc toho nenamluvil, ale nevadí, všechno jsme vyřídili. Zítra k nám přijde fajn host. Nevím, jestli to mám říct, Klárko.
1: No řekni to.
0: Lidi, dvě rádiové rodiny se spojí zítra, už se to stalo, při jedné smutné příležitosti. A ten člověk mi slíbil, že tu návštěvu oplatí. Jmenuje se Leoš Mareš.
1: Zítra
0: ráno, mezi 8 a 9, živě ve studiu Impulzový.

0: okamžiku, kdy jsme dneska začali mluvit o tom, že naši hrají s Jihoafričany na fotbalovém šampionátu, tak Klárinku nenapadlo dobrý jihoafrický víno, nebo já nevím co, všecko, nebo klasický jejich koláč, ale napadly diamanty. Diamanty. Napadly diamanty a říkala nám všem i mně, že to vysvětlí.
1: Já to vysvětlím, protože Jihoafrická a republika a diamanty je pro mě v podstatě jedno a to stejné. Já když jsem byla malá, tak běžel televizní film, ve kterým právě jako šlo o ty diamanty a o Jihoafrickou republiku. A teďka, co mě se dělo v hlavě, jo? Ženská někam připlula, objevila tam nějaký jako doly, bylo to takový jako na jednu stranu romantický, na druhou stranu hrozně jako vražedný. A teďka furt v hlavě ty diamanty, ten film, to, jak jsem byla malá, ta Jihoafrická republika. Znáte to, jako že máte v hlavě takovýhle hrozný jako nepořádek a než na to přijdete, než se to dá dokupit, tak jako to tam trvá? Já jsem na to přišla, prosím vás. Takže diamanty, Jihoafrická republika a film Planoucí pobřeží. Podle Wilbura Smise, možná jste četli knihu, to je prý mnohem lepší, ale Planoucí pobřeží, televizní film prostě jako byl dobrý, no, tak z toho vznikla moje asociace.
0: A skutečně Jižní Afrika je kolébka moderní diamantové éry. Od prvního nálezu v roce 1867 diamanty tam změnily ekonomiku, společnost i světový trh. Posloucháte Halo tady Impulzově za chvilku. Jihoafrický příspěvek našeho zuřivého reportéra.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré ráno, 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Hromadná nehoda komplikuje provoz Praze na Štěrboholské spojce směrem k Barandáku. Je to za sjezdem na Dolní Počernice a do Kolony se vyjíždí až už u Černáku. Popojíždí se také na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. Hodně plná je plzeňská D5 před Prahou od 6. kilometru. Ucpané jsou příjezdy do Bíliny mezi Mostem a Teplicemi. V obou směrech se stojí na průtahu Libercem před sjezdem na Staré Pavlovice. Přerušovaná kolona je také na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Bíteší a 196. A v Ostravě se zdržíte v Rudné v obou směrech před sjezdem na Vratimov. A to je z dopravy všechno. Kdybyste měli doplňující informace, jsem s nimi. Klidně nám je posílejte přes aplikaci Rádia Impuls nebo WhatsAppem 605 222 007 a právě v tuto chvíli už je s námi u mikrofonu zřívý reportér.
2: Dobré ráno, ahoj.
3: Ahoj. Jo, já jsem doufala, že nám přineseš atmosféru Jihoafrické republiky ve smyslu, jako že nám přineseš hroudu diamantů.
2: A já vás ještě pozdravil dač, že jo.
3: No a ty přineseš koláč?
2: No, tak to je koláč, ale jihoafrický.
3: Ale já jsem chtěla diamantový koláč.
1: Všechno to vysvětlíme a uvedeme spojitosti za malou chviličku. Jak dospívají Krištofoj.

0: Život je krásný, ráno je krásné, Klára je krásná.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Všechno je, jak má být.
2: Zuřivý reportér je zuřivý.
3: Je dobré ráno.
2: Je.
3: No prosím.
0: Příjemné ráno, Aleši, vítej u nás ve studiu.
3: Zdravím vás, Impulzovi.
2: Tak dneska se hraje pro nás velmi důležitý zápas na mistrovství světa ve fotbale s Jihoafrickou republikou.
3: Ano.
2: A ty jsi slíbil atmosféru Jihoafrické republiky. Já očekávala diamanty a ty jsi přinesl koláč.
3: Koláč, ano. A ten koláč se jmenuje Melktert. Melktert a v afrikánštině, v Jihoafrické republice se, jak jsem zjistil, mluví hlavně afrikánštinou, což má základy v nizozemštině, neboli teda v Dutch jazyce, který tam přinesli samozřejmě osadníci někdy prostě v historických dobách. Takže v té afrikánštině to znamená to Melktert, mléčný koláč. Takže máš vlastně mléčný koláč tady. Honzíku, co ochutnat? Jo, mléčný koláč, Melktert.
4: Já už se všem ochutnám, takhle, když to uvidí na videu a podobně.
3: Základ ale, tam dole je takový ten...
4: Zabírej mě hezky, jo.
3: Máslový, že jo, křehký, jako je na cheesecakeu, je ten základ dole,
4: Alešovi,
3: ten korpus.
4: Nech mě mluvit chvíličku.
3: Ano, ano.
4: Já miluju Alešovi věci. Aleš snad cokoliv chytne, se mu z 99,9% povede. Moc mi to chutná. Jo. A proto, když mi decky Aleš řekne, že veze jídlo do studia,
3: ano,
4: já mám radost.
3: Vesu jídlo.
2: No, tak už se tam strčí, já to budu dabovat. Dat is chut. To je nizozemský.
3: Jo,
2: dobře. Znamenalo to, to je dobré.
4: Ono je to blízko k němčině.
2: Je velmi.
4: Takže jsem ti rozuměl.
2: Němčina, francouzština, angličtina dohromady, to je vlastně taková jako...
4: Hele, Aleši, a jinak struktura. Takový jako hustší pudink, dobrý, ano, jemná, malinká krustička. Šetřil si cukrem, je vidět, že to není přeslazený, což já
3: jsem
4: jako diabetik nemůžu, aby to se mnou nešlehlo.
3: A nahoře je všechno kořicová krusta.
2: Já jsem ti zrovna osladila kávu.
4: Skořicová krusta.
3: Já jsem říkal,
4: se, ona se mě snaží zlikvidovat už několikátej týden po sobě, zatím se jí to nedaří.
3: Tak já se mi to podaří možná tím koláčem dneska. Jo. Takže Honzíku, je to mimochodem taková, jako takový fenomén v Jižní Africe, že dokonce tenhle ten koláč má svůj každoroční svátek. Je to Národní den mléčného koláče a slaví se 27. února. To je trošku jako pasé už, ale on to zase přijde.
2: Jo,
3: příštím roce.
2: Víš, jo. A budeme doufat, že i to mistrovství světa pro nás dopadne dobře, že tu Jihoafrickou republiku porazíme a že už vlastně ten koláč chutnat nebudeme, že zůstanou jen ty diamanty.
3: A tak pojďme si ten koláč nechat, že jo, teď to je
2: v podstatě.
4: Pro mě by bylo zuřivý, kdyby se sebral někdy a do té Jihoafrické republiky jel.
3: Jo, já bych jel, jo? Já to mám rád.
2: Já bych taky jela.
3: Tam je mis dobrá naděje.
4: No, jsem si úplně jistý.
3: Já si pletu ten, co je v Jižní Americe a ten, co je v Jižní Africe. Mis dobré naděje.
4: Každopádně Aleš je. Víš, co je nejhorší pro naše posluchače? Že my jim vlastně nemůžeme přenést to, jak ty jsi dobrý kuchař. Jo, že my sice tady jako mlaskáme do mikrofonu, všecko jako sluncem zalitý. Ale takže...
3: Trvalo to hodinu.
4: Napadlo mě, že bychom se někdy měli prostě domluvit a ty bys měl uvařit pro některého z našich posluchačů.
3: Jo,
4: jen tak ne? A zajet tam prostě.
3: Dobře.
4: Úplně, protože jsme rádiová rodina a rodina si vaří. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and ramble. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Připrav se, ke startu hrajem.
1: Mis dobré naděje je v Jihoafrické republice, jenom aby jsme tohle ještě Klára uzavřeli. Ano, ověřila jsem to. Každopádně pojďme na počasí. Během dne 27 až 31 stupňů Celsia. Během dne bude oblačno až polojasno. Ráno skoro jasno a večer taky. No a teď je aktuálně v České Třebové 17, píše Olda a Anička hlásí z Karlových Varů 21. Pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Zítra vychází letní dvojčíslo týdenníku Téma. Mapa bolesti zad. Primář Hradil o tom, jak porozumět signálům těla a co na různé bolesti zabírá. Plus 9 dalších velkých rozhovorů. Čtěte už zítra v týdenníku Téma.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů. A nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek.

0: Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
1: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
0: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.de. Kampaň podporovaná společností Lily.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: 2 minuty po 8:30, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Minimální mzda by podle vládního návrhu měla příští rok vzrůst na nejméně 24 tisíc. Prezidenti Spojených států amerických a Iránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění. Německo vysílá 2 lodě do Rudého moře v rámci přípravy možné vojenské mise v Hormuzském průlivu. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Kostolanská a tenista Macháč vynechá kvůli zranění nohy letošní Wimbledon.
5: Ty moje diamantová královna.
6: Ježiši.
5: Viděla Jamesa Bond, ty nejsi fanoušek Jamesa.
6: Nejsem.
5: 1971 rok a film Diamonds Are Forever. Diamanty jsou věčné.
6: Ježiši.
5: Mrkni někdy, kočičko, mrkni.
7: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Jižní Afrika, právě s ní hrajeme na mistrovství světa ve fotbale. Samozřejmě vy jste mohli a můžete dál typovat výsledek. Připíšou si naši první výhru na turnaji, klidně se ozvěte. Jihoafrické bylo trošku i naše vysílání, malinko jsme se o to opřeli se zřivým reportérem, který dělal tradiční jihoafrický koláč. A taky jsme to rozdvojili a spojili s vašimi životy, na co jste ve svém životě pyšní a máte i vy nějaký velký životní gol, který se vám povedl nebo který čeká na splnění. Takhle jsme to dneska táhli během celého dnešního rána. Když se řeklo Jižní Afrika, Klárku vůbec nenapadl fotbal, vůbec nic neřešila. Jediný, co řešila, byla spojitost s filmem o diamantech. Bavila se a jela si svoji diamantovou linku celý ráno.
1: Diamantová liga.
0: A já pro tebe mám bohužel jedno smutné prozření. Poslouchej.
2: Ty zatracený diamanty jsou faleš.
1: Ne.
0: Jo.
1: Tak to je konec.
0: Jo, nedá se nic dělat.
1: No, tak to musíme porazit.
0: Smutný příběh, holka.

0: Klárka s Honzou, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Za chvilku v Vlasti Korce a taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přejeme do celé České republiky nádherný den.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Vážná nehoda 3 nákladních aut uzavřela D11 na 70. kilometru ve směru do Prahy. Poslední volný sjezd je na kilometru 76. Opakuji, vážná nehoda 3 aut, D11 70. kilák. Kvůli zásahu záchranných složek je omezený levý pruh i v protisměru. Připravte se tam na zdržení z obou stran. Přerušovaná kolona je teďka na D1 před Brnem směrem z Prahy v úseku od 9 křížů až k to 96. kilometru. Jsme v hlavním městě, profíci z Global Assistance hlásí hromadnou nehodu v Praze na Štětboholské směrem k Barandovskému mostu za sjezdem na Dolní Počernice. Stojí se taky od Černého mostu. Dvě osobní auta se srazila ve Strakonické směrem do centra. U Malé Chuchle kolona má 4 kilometry. Dlouhé fronty jsou na Pražském okruhu před Ořechem, pomalu to jede na plzeňské D5 před Prahou a dvoukilometrová kolona je na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi. Z dopravy vše tu další. Už můžete klidně volat Vlastíkovi Korcovi, který pro vás bude vysílat až do 12 hodin.
2: Ahoj Vlastíku.
3: Hezké dobré ráno.
2: Hezké, viď?
3: Ano, ano, samozřejmě vždycky je krásně, když svítí slunce, když se potkáme živý zdraví.
4: Pojď nám říct fora, kamaráde.
3: Jdu na něj. Policista zastaví auto za rychlost. Přijde k němu, říká, no pane řidiči, na vás tady čekám celý den. A šofér, však jsem taky přijel, jak nejrychleji jsem mohl.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Novákovy písničky. Už to končí, chlapi, jo? Ne, abyste se do mě zase strefovali, že vám do toho kecám. Že jsem jantar a podobně, jo? Čtvrtek 18. června, halo tady Impulzovi a rozkošná Klárka s Honzou za mikrofonem. Ano, jsme vaše rádiorodina a hostem u Impulzových bude zítra úspěšný český moderátor, rapper, tanečník, showman a producent. Jeho jméno je...
1: Leoš Mareš a zítra má svátek.
0: Rádiové spojení, byť jsme konkurentní, vzniklo díky jeho parťákovi Patrikovi, na kterého s láskou vzpomíná celá rádiová rodina. A když jsem byl Leošovi vyjádřit naši podporu v těžkých chvílích v ranní show Evropy 2, slíbil mi, že se jednoho dne na oplátku zastaví i on u nás ve studiu Impulzových. Musím říct, že z toho mám zimomriavky. Ten okamžik nastane zítra a my z toho máme velkou radost. Nezapomeňte poslouchat. Halo, tady Impulzovi. Teď zpívá Taylor Swift a i zítra ráno vysílají Klárka Šedová
1: a Honza Daněk.
0: Čtvrtek 18. června. Pokračuje Vlasta Korec.

0: Nová hitovka Martina Balogová a Matt Damon. Ladíte Impuls a startuje dopolední vysílání. Já mám informace o počasí. Bude oblačno až polojasno, večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Mějte skvělý čtvrtek.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
4: Bila. To dobré začíná u nás. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
8: Dálnici D11 uzavřela nehoda nákladních aut, víkend donese tropická vedra, cesta ke koupi Kratomu bude složitější. Je 9 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: A začneme aktualitou. Dálnici D11 uzavřela nehoda na 70. kilometru, a to v obou směrech. Záchranáře tady zaměstnává kolize 3 nákladních aut. Policie odklání dopravu na objízdné trasy. Doporučuje ve směru do Hradce Králové jet přes exit 68. Směrem do Prahy opustíte dálnici exitem 76. Česko se chystá na tropický víkend. Už zítra se teploty vyhoupnou místy k 34 stupňům. V sobotu dokonce na 36. Meteorologové vydali proto výstrahu před vysokými teplotami. Pocit horka navíc zesílí vyšší vlhkost, takže bude dusno a lokálně se mohou tvořit bouřky, které mohou být ojediněle i velmi silné. Příští týden se mírně ochladí, poté by mohla následovat další velmi teplá epizoda. Minimální mzda poroste z letošních 22 400 korun na nejméně 24 000. Vyplývá to z vládního návrhu nařízení pro příští rok. Přesnou výši nejnižšího výdělku podle deníku Právo vláda určí až na základě srpnové makroekonomické predikce ministerstva financí. Důvodová zpráva počítá s tím, že by průměrná mzda mohla příští rok dosáhnout 55 800 korun a minimální 24 850. Prodej Kratomu bude v Česku přísnější. Vláda přichází se zákonem, který má zakázat prodej výrobků s tímto opioidem osobám mladším 21 let. Prodávat se budou moci jen v kamenných prodejnách a nově se na ně bude vztahovat spotřební daň a vyšší DPH.
9: Úpravy mají ochránit hlavně mladé lidi. Právě věková skupina 15 až 24 let konzumuje Kratom nejčastěji. Premiér Andrej Babiš tak v zákazu internetového prodeje i ve věkovém omezení vidí smysl.
10: Aby tato látka nebyla běžně k dispozici a aby zkrátka nikým nekontrolovaný Kratom z černého trhu taky zmizel.
9: Jenomže podle odborníka na závislosti a bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila to nebude mít silný efekt. Bylo by podle něj lepší pozornost zaměřit spíš na alkohol. Právě ten je celospolečensky víc nebezpečný a tělo ničí i v souvislosti s Kratomem.
11: To je stejně tak, jak u těch syntetických kanabinoidů, jestli někde někdo ve světě někde zemřel po požití toho, což se může stát i tady, tak je to vždycky v nějaký kombinaci s tím alkoholem, lidi nejsou opatrný v tomhle.
9: V našich impulzech Honzy Benešovského označil zpřísňování regulace Kratomu za předvolební téma. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: S impulzem na fotbal.
8: Naše fotbalisté si brousí zuby na první body z mistrovství světa. Čeká je druhý duel ve skupině proti Jihoafrické republice. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že trenér nároďáku Miroslav Koubek chystá zásadní změny v sestavě. Hezké dopoledne.
12: Pěkné dopoledne. Překopaná může být až téměř půlka sestavy. Na lavičce by měl zůstat Souček, ale i Šulc, Provod, Chaloupek nebo Zelený. Na hřišti naopak podle portálu eSport.cz zůstanou opory sestavy v čele s kapitánem Krejčím, útočníkem Šikem a obráncem Coufalem. Obměněnou soupisku čeká na atlantském trávníku jedna velká výzva, a to kvůli výkopu v poledne tamního času. Sluníčko tam má tou dobou pražit podobně jako dnes u nás v Česku. Teploty těsně pod 30 by ale mohla podle serveru iDnes.cz ukočírovat zatahovací střecha na atlantském stadionu. Připomínám, že utkání Česko-Jihoafrická republika startuje v 18 hodin našeho času. Průběžné výsledky přineseme na našich vlnách dřív než ostatní. A teď máme 9 hodin a ve vysílání Impulzu pokračuje Vlastík Korec.
0: Ano, pustím se do toho, Myšáku, ještě jedna důležitá otázka, tip na výsledek toho dnešního utkání podle tebe.
12: Já doufám, že vyhrajeme, ale obávám se, že to bez gólu jeho Afričanů nebude, takže tak 2-1.
0: Člověče, řekl bych to podobně, šikovné, tak čau.
12: Ahoj.
0: Hrajeme pro milionové kolegy už po písničce a já mám takové tušení, že budu volat Havířov.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte dopoledne s Dobrým Korcem, no a přichází čas, abychom zahráli milionovým kolegům. Volám Káju.
2: Ano, voláte, ahoj.
1: Hezký zdravím. Dobrý den, ahoj. Kam jsem se dovolal?
2: No, dovolal jsem do Havířova.
1: Havířov, no tak to je skvělá práce. Komu budeme hrát, kdo je ten milionový kolega, kdo jsou?
2: No, jsou to Renáta a Petr, pardon.
1: Jo.
2: Petr a Renáta.
1: Naše dnešní odpolední parta.
2: Ano.
1: A včerejší a zítřejší.
2: No každopádně.
1: Proč jsou milionoví?
2: No, protože jsou vtipní, skvělí, umí to a umí pobavit.
1: Tak já doufám, že nás Renča a Petr poslouchají. V každém případě vám moc krát děkuji. Co máte dnes na plánu?
2: Tak já jsem v práci. Já jsem v práci a poslouchám vás.
1: To je dobře. Tak poslouchejte i dál, Karle. Děkujeme moc. Zdravíme do Havířova a mějte se úžasně. Naschledanou.
2: Vy taky. Mějte se. Naschledanou.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová

0: Každé dopoledne po 9. hodině hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam. Notabene navíc hrajeme pro milionové kolegy. Máte-li takové, tak se zaregistrujte na www.impuls.cz. No a já vám těch 7 pecek každé pracovní dopoledne velice rád pustím. Pracovní dopoledne mám tím na mysli pondělí až pátek. Naše hra Halo tady Impulzovi každé ráno nabízí peníze, nabízí tu adrenalinovou chvilku, kdy čekáte, jestli se vám naše ranní Impulzovic rodinka neozve. Vy se přihlásíte výherním sloganem Halo tady Impulzovi a pak se může roztočit kolo, ale to už je na vás. Důležitá je registrace, buď přes aplikaci, nebo přes adresu www.impuls.cz. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete pro

0: koupí auto u ESA.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Ty Korce. 18. červen. Dnes je den hrdinů druhého odboje. Políčko v kalendáři se snaží připomenout poslední boj našich parašutistů po atentátu na Reinharda Heydricha. Po boji okolo pražského kostela svatého Cyrila a Metodie jsou tu dodnes viditelné díry od nacistických kulek. Největší české sídliště slaví půl století, přesně před 50 lety, dostali první obyvatelé pražského jižního města dekrety na byty. Tehdy se ještě nacházeli v nedokončených panelácích v dnešní Hvězdoslavově ulici. A šedesátiny dnes slaví zpěvák a textař Lou Fanánek Hagen. Frontman kapely Tři sestry je ale známý také jako textař písní pro duo Těžkej pokudr a nebo skladeb pro Šmouly.
1: Lou Fanánek Hagen se narodil jako František Moravec. Jeho přezdívka je spojením idolů rockera Lou Reeda, punkové hvězdy Niny Hagen a oslovením od babičky. Prosadil se jako člen nejpopulárnější české hospodské kapely Tři sestry a jako vynikající textař s nezaměnitelným smyslem pro humor. Hity jako Život je takovej. Nebo Zelená. Časem zlidověli. Fanánek ale vymýšlel texty i pro Těžkej pokondr, Šmouly, nebo třeba i pro Karla Gota, Lucii Bílou, Hanu Zagorovou nebo Věru Špinarovou a spolupracoval i na muzikálech Michala Davida. Ve zhruba 20 letech přišel srážkou s vlakem o nohu. Přesto sport i pití alkoholu zůstaly důležitými součástmi jeho života i tvorby. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Prosím vás, jak chutná majoránka? Chutná pikantně, mírně nasládle a má lehce nahořklý a jemně pálivý podtón. To je prostě majoránka. Jo, za chvilku doprava, tohle byl kanál z jejich Impulzovic krabička.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začíná Lenka Roštoková, tedy profík z Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Vážná nehoda 3 nákladních aut uzavřela dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na 71. kilometru v obou směrech. Ve směru na Hradec stížděte na exitu 62 Chlumec, ve směru na Prahu pak na exitu 76. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona od Rudné od 5. kilometru a pokračuje až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. A v Praze na jižní spojce u sjezdu na Strašnice ve směru na Černý most bourala 3 osobní auta. Na místě jsou blokované 2 jízdní pruhy a kolona je od ulice 5. května.
1: Doprava prozatím kompletní, tu další nabídnu za necelou půl hodinu. Kdyby bylo něco aktuálního, posíláme to okamžitě. Volejte dopravu 605 222 007 anebo přes naši aplikaci. Budete-li mít něco nového. Teď trošku načančejte polštář a položte hlavu, protože ta písnička bude taková, no, pomalejší.

0: Písnička o Bidetu. Bidet. Michael Jackson, král popu. Dostáváme se pomalu jistě k 10. hodině, jaké dnes bude počasí. Oblačno až polojasno, večer na celém území skoro jasno, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách 22. Ve studiu Kačka Palajová.
1: Krásný den.
0: A Miša Kransdorf.
2: Ahoj Vlasto.
0: Mišáku, tvé téma?
2: Doprava na dálnici D11 vázne.
0: No, tam jsme o tom mluvili, dozvíte se víc.
3: Cože? Kolik je?
4: Dá!
5: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás.

0: 6,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland. Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku? No jo.
1: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Dálnice D11 je zavřená. Na Litoměřicku přibývá případů vydírání po videohovorech. Naši fotbalisté chtějí na šampionátu získat první body. Je 10 hodin, za redakci zpravodajství vás zdraví Kateřina Palajová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Dálnici D11 zavřela hromadná srážka náklaďáků. Řidiči musí v obou směrech objíždět 70. kilometr u Nového Města. Aktuální situaci na pomezí Středočeského a Královéhradeckého kraje sleduje reportér Michal Ransdorf. Hezké dopoledne.
5: Dobré dopoledne. Ve směru na Hradec odklání policisté dopravu na 68. kilometru na Chýšť a zpátky se vrací řidiči přes nájezd na Nechanice, Dobřenice a Přelouč. Směrem na Prahu sjíždí šoféři právě na 76. kilometru D11. Hromadná nehoda 3 nákladňáků se naštěstí obešla bez zranění. Policisté na svém webu počítají s tím, že dopravu na dálnici D11 obnoví je kompletně až za několik hodin. Naše dopravní centrála předpokládá, že by se jako první mohl otevřít směr na Prahu. Budeme rádi i za váš vzkaz z objízdných tras přímo do naší dopravy 007. Pošlete nám ho přes naší žlutou aplikaci. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Nárůst případů internetového vydírání zaznamenali policisté na Litoměřicku. Pachatelé prostřednictvím sociálních sítí a komunikačních aplikací oslovují své oběti a po krátké konverzaci je přemluví k intimnímu videohovoru. Po skončení přichází šok. Pachatelé oběti oznámí, že si celý průběh nahráli a začnou požadovat peníze. Vyhrožují zveřejněním videa na internetu nebo jeho rozesláním rodině, přátelům či zaměstnavateli. Podle mluvčího policie Nováka platby většinou požadují prostřednictvím anonymních platebních služeb. Policie pravidelně upozorňuje, že rizika online seznamování se týkají dětí i dospělých. Úřady v Česku dosud evidují 25 podezření na zdravotní potíže z kojeneckého mléka. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Sdělila to hlavní hygienička Barbora Macková. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Podle údajů Světové zdravotnické organizace se od prosince 2025 objevilo téměř 150 případů v 99 zemích světa. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu. První informace o stahování těchto šarží se objevily v prosinci loňského roku. České úřady byly za pomalou komunikaci kritizované.
4: S Impulzem na fotbal.
3: Tisíce českých fanoušků vyrazili za fotbalem do Ameriky. Logisticky nejsnažší byla doprava do Atlanty, kde se naši reprezentanti už za pár hodin postaví Jihoafrické republice.
6: Vidět Čechy naživo na mistrovství světa, na to se čeká klidně i 20 let. A není proto divu, že mnozí do krátké dovolené prostě zainvestovali.
7: Já zjel za 50 tisíc cca, ne?
8: Dohromady se vyjedeme do 100 tisíc, letíme ještě do Mexika.
9: To záčí samozřejmě, jak to bude vypadat. Může být nějaký. Ale doufám, že pane.
6: Česká účast nalákala nejen lidi přímo od nás, ale i mnohé americké krajany. Zuzana vyrostla v Ostravě, už 30 let ale žije ve Washingtonu.
10: Tady jsme právě na zápas, ano, jsme přiletěli včera. Je to příležitost, jo, tak jsme koupili české jerseys, takže budeme reprezentovat.
6: Včera tady v Atlantě slavili 30 fanoušků z Konga cenou remízu s Portugalskem. Porazit v zápase od 18 hodin Jihoafrickou republiku Kuby pro Čechy mělo být snažší. A fanoušků jsou tu asi 3000. Ze Spojených států Tomáš Zamánek, Radio Impuls.
11: Věříme, že to dneska v 6 hodin dopadne, v každém případě budu sledovat, budu fandit, ale pozor, za chvilku s Jirkou Kolbabou vyrážíme do Indického oceánu.
4: Dnes s dobrým kurzem na Radio Impuls.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

Už za chvilku Erasure s hitem Always, nebo Dalibor Janda nabídne hit Ostrovy. Já předtím ještě pošlu do světa aktuální dopravní zpravodajství. Kvůli nehodě je uzavřená hradecká D11 na 70. kilometru, a to v obou směrech.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je to tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě dvou kamionů je zastavený provoz na hradecké dálnici na 70. kilometru. Provoz mezi exity 68 a 76 je odkloněný na objízdné trasy směrem na Prahu i na Hradec Králové. Kvůli nehodě se ucpává pražská Kbelská ulice v Letňanech směrem od Ústecké D8 na Hloubětín. 605 220 2007, to je naše telefonní číslo dopravní. Kdyby něco, ozvěte se.

0: Už za chvilku s Jirkou Kolbabou vyrazíme kam si do Indického oceánu. Tam je to skvělé, tam to mám rád, ale teď trošku jiné téma. Prázdniny nám už klepou na dveře a my máme nápad, kam letos vyrazit. Na Impulzu vás během léta vezmeme na české prázdniny. Budeme objevovat zajímavá místa, ochutnávat místní speciality, nahlížet tam, kam se běžně nepodíváte a připomínat si, čím jsou jednotlivé kraje jedinečné. Protože za krásnými zážitky nemusíte cestovat přes půl světa. Tak vysílejte s námi a zažijte české prázdniny na vlnách Rádia Impuls.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Do historie zpátky.
6: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Bajdula?
5: Vůli, Česí, Basraketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
7: Jsi starý, protože máš pléš, Vůli.
5: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: v prodejnách e-obuv ví.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
3: Zavratné megaslevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix, buďte in.
5: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.de. Kampaň podporovaná společností Lily.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, ahoj.
2: Ahoj, Vlasto, i dneska budeme cestovat.
1: No, já jsem nic jiného ani nečekal. Mě ale zajímá, kam nás dnes vezmeš. Jirko, je to tvoje?
2: Dneska vás budeme do velké exotiky, budeme v Indickém oceánu, tam je velké množství různých solitárních ostrovů, nebo také souostroví. A jedním z nejpopulárnějších těch souostroví jsou určitě Seychely, východně od Afriky, asi 115 ostrovů, jenom několik málo je obydlených, je to severovýchodně od Madagaskaru. Tady najdeme fantastické žulové ostrovy s takovými zaoblenými skalisky, zejména třeba na ostrově Ladik, tam najdeme ty nejkrásnější pláže, které jsou absolutně romantické. Moc rád jsem je fotil v dobrých světlech, protože tady je to počasí skutečně tropické, téměř po celý rok a vždycky je tu hezky. To místo ovlivňovali Portugalci, taky Arabové. Představte si, že se tady kdysi zastavili i Vasco da Gama. Hlavní městem je Victor na ostrově Mahé. A ten ostrov je zajímavý v tom, že je tu to hlavní město, potom je tady několik zajímavých takových plážových lokalit a také třeba Palem a tak podobně, ale každý ten ostrov je trošku jiný, jsou tropické, podnebí je tady vždycky teplé, bouře to tady ovlivňují velmi často, to je tak potřeba říct, ale když sem někdo jede, tak chce zejména na takové ty ostrovy, které jsou spojeny tak trošku s pirátskými aktivitami, ale dneska spíš s těmi rekreačními, regeneračními aktivitami.

0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, prosím tě, pokračuj. Jsme tedy na Seychelách. Prozraď nám tedy něco o ostrově Pralén.
2: Ten je velice zajímavý. Je tam golfový areál, který jsme Lemuria. Já jsem tam kdysi udělal takový docela zajímavý úder, který mě dokonce vynesl do nějakých časopisů, jakkoliv golf nehraj. Ale je tady také květinové údolí, Vajedmaj. To je místo, které je chráněné UNESCO. Najdeme tady palmy, samičí a samčí, také několik vodopádů. A ta endemická palma, která tady je, tak na ní se urodí největší semeno ze všech rostlin světa vůbec. Je to velmi exotické, jmenuje se Coco de Mer, je ve tvaru ženské pánvy, je velice vzácný. A tento ořech, takový velký ořech, tak se dokonce dá odvést, ale musíte na to mít speciální certifikát, abyste to mohli odvést z toho ostrova, protože ano, jsou číslované, mají takovou speciální etiketu a pak se to dá odsud dovést. Já si dokonce vzpomínám, že jsem někde četl, že Rudolf II., když chtěl získat tady tento ořech do svých sbírek, tak za to dával cenu, která by tak byla vysoká, že by se za to koupilo asi 500 krav. Také se na tomto ostrově natáčelo několik seriálů, také takových romantických, lehce erotických seriálů, pokud si vzpomínám. No jinak tady najdeme ptáky, papoušky, kalony, různé holuby, netopíry a podobně, ale hlavně jsou tu nádherné, čisté, průzračné vody, krásná viditelnost pro potápěče a ty, kteří tady šnorchlují, a je to rajská oblast, to všichni víme, ale také potřeba říct, že je to jedna z nejdražších ostrovních oblastí v Indickém oceánu. Naslyšenou.
1: Jirko, mě se hezky, těším se na zítřejší putování, ale my se posouváme dál ve studiu Iva Horáková.
3: Dřív než ostatní.
4: České korunovační klenoty si letos na Pražském hradě můžeme prohlédnout od 18. do 28. září. Výstava bude mít podtitul Habsburkové 500. Detaily ve zprávách v celou.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Pepa, znám jednu krásnou zahradu, Václav Neckář a Helena Vondráčková. Za chvilku Ed Sheeran s Beyoncé s hitem Perfect, Petr Kotwald a Standa Hložek nabídnou Bílou královnu. Já tady chystám aktuální dopravní zpravodajství s naším týmem. Po nehodě zůstává obousměrně uzavřená hradecká D11 mezi sjezdy 68 a 76.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme na to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Vážná nehoda 3 nákladních aut uzavřela dálnici D11 Praha Hradec Králové na 71. kilometru v obou směrech. Ve směru na Hradec je 4-kilometrová kolona před odklonem na exitu 68 Nové Město. Ve směru do Prahy policie dopravu odklání na exitu 76 Dobřenice. Tady má kolona 2 kilometry a ucpaná je i objízdná trasa po silnici 323 mezi Dobřenicemi a Roudnicí. Na silnici 27 z Plzně na Žatec za Třemošnou probíhá odklízení nehody nákladního auta s osobním, dopravu řídí policie. Na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona hlavně kamionů v pravém pruhu od Loděnice od 9. kilometru a pokračuje až na pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. A nehoda komplikuje dopravu v Praze v Kubelské ve směru do Hloubětí na úsjezdu na prosek kolona je od Cínovecké. Global Assistance, Lenka.
1: A ještě jedna dopravní klasika. Několika kilometrová kolona kamionů se sune na D1 mezi Devíti kříži a Brnem na tahu z Prahy do Vyškova. Ozvěte se k nám do dopravy na číslo 605 222 007. No tohle už je perfekt.

0: třeba Stepan Iglesias, pecka se jmenuje Be With You. A co dál? Vlastní svět a Marek Ztracený, to je otvírák hned po zprávách, ale musíme hezky postupně, nejdřív počasí, potom zprávy s Ivou Horákovou, kterou vítám ještě jednou, ahoj.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: Já jdu na počasí s tvým dovolením. Bude oblačno až polojasno večer, na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 27 až 31, v tisíci metrech na horách 22 stupňů Celsia. Mějte skvělý den s rádiem Impuls. Bude 11 hodin a máme čtvrtek 18. června. Tak ať se vám všechno daří.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
6: Korunovační klenoty uvidíme 10 dní ke konci září. Krnap má nového šéfa. Moskva čelila největšímu útoku za 2 roky. 11 dopoledne. Hezký den přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Na korunovační klenoty se podíváme od 18. do 28. září. Náš národní poklad bude zdarma k prohlídce ve Vladislavském sále Pražského hradu. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století. Datum vystavení klenotů zveřejnila prezidentská kancelář. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na hradě vystavovány každoročně. Na éru nových šéfů můžeme přejmenovat poslední hodiny dnešního dopoledne. Českou inspekci životního prostředí povede Pavel Straka. Do funkce ho jmenoval ministr životního prostředí Igor Červený. Straka za stranu na Jižní Moravě kandidoval a byl i jejím sponzorem v loňských sněmovních volbách. Česká inspekce životního prostředí dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí v České republice. A nového ředitele má taky Krkonošský národní park. Stává se jim Petr Moravec, kterého dosadil motoristický ministr životního prostředí Igor Červený taky. Moravec dříve působil jako šéf kanceláře bývalého ředitele Beniše a pracoval v České lesnické akademii Trutnov. Vědci sledují divoké kočky v českém lese v Plzeňském kraji. 4 zvířata mají nasazené obojky s vysílačkou. Cílem je zjistit, jak velké území využívají a kudy se krajinou pohybují.
7: Zmapování pohybu kriticky ohrožených divokých koček je základem k účinnější ochraně tohoto druhu. Loni odborníci sledovali 3 samce v Doupovských horách na sousedním Karlovarsku a zjistili jejich překvapivě velkou aktivitu. Rekordman Pepík během 9 měsíců využíval území o rozloze 300 km čtverečních, což je srovnatelné s domovským okrskem. Rysa. Kočky divoké se k nám postupně vrací. Vědci uvítají i hlášení o jejich pozorování veřejností. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Český les.
6: Moskva v noci čelila nejmasivnějšímu dronovému útoku za poslední 2 roky. Protivzdušná obrana podle starosty ruské metropole Sergeje Sobjanina sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Hlášení jsou zranění, jejich přesný počet Rusové neuvádějí. Všechna velká moskevská letiště mají přerušený provoz. Hokejový Litvínov patří Šlegrovi s Kyselou. Bývalí litvínovští hráči získali víc než 70% akcí klubu od společnosti Orlen Unipetrol. Dojatý k slzám si jeden z nových většinových vlastníků Jiří Šlegr oddychl. Spolu s Robertem Kyselou se mu totiž podařilo mateřský klub zachránit před krachem.
8: Přestože to máme všechno před sebou, tak samozřejmě jsem strašně rád za nás, za všechny, ne za sebe, ale za celý Litvínov region a všechny, co nám fandí, protože samozřejmě nikdo jsme si nepřáli, aby ten klub padnul, takže samozřejmě euforie je ve mně spousta.
6: Společnost Orlen Unipetrol už před uplynulým ročníkem extraligy oznámila, že po sezóně skončí v roli majoritního akcionáře a generálního partnera klubu. Pokračovat ale bude v příštích 3 letech v pozici hlavního partnera. Dalšími akcionáři zůstávají město Litvínov a sportovní spolek HC Litvínov. Po nehodě dvou kamionů je přerušený provoz na hradecké D11 mezi exity 68 a 76. Nehoda se stala na 70. kilometru poblíž sjezdu na Chýšť. Na místě pracují hasiči s vyprošťovací technikou. Kolony se tvoří na dálnici a taky na objízdných trasách. Teď jsme na trase k Poledni a řídí Vlasta Korec.
0: Ano, ano, dávám jedničku, pouštím spojku a dávám plyn a jdeme na to. Za chvilku přisede do našeho rádiovozu Aleš Růžička, který, protože dnes hrajeme s Afrikou jižní, tak upekl jeho africký koláč.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás

0: Já se nechci chlubit, ani se nechci litovat. Já jsem včera byl na Mejdanu a třetí galaxii jsem navštívila. Stálo to za to, byla to paráda. Za chvilku doprava.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jdeme na asfalt, jdeme na silnice, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tak co pak tam všechno máme, co mi ten Pavel připravil a nachystal, to je náš generální ředitel dopravy samozřejmě, Pavel Hudeček. Po ranní nehodě zůstává zcela uzavřená hradecká D11 mezi sjezdy 68 a 76. Kvůli tomu se tvoří 5-kilometrová kolona na dálnici mezi exity 62 a 68 směrem z Prahy na Hradec Králové. Na kolony se připravte i na objízdných trasách před Rohovládovou, Bělou, Nové Město a taky přes Dobřenice. Kolony jsou v obou směrech. Další kolony sledujeme na příjezdu do Prahy po Ústecké dálnici. Důvodem je bouračka v Praze v Kbelské ulici od Zdib do Hloubětína. Vysílejte s námi, máte-li něco dopravního, zkuste zavolat přes aplikaci anebo číslo 605 222 007.

0: Německá partička, která si říká Kamufláž se svými tém Love is the Shield. Za chvilku bude 11:30, já jen připomenu, že dnes to ve hře Halo tady Impulzovi nevyšlo, nezaznělo správné heslo, ale zaznít může zítra. Registrujte se přes www.impuls.cz a nebo přes naší aplikaci, ať jste ve hře, ať si to můžete zítra zkusit, moc bych vám to přál. Hrajeme i o 100 000 korun. Za chvilku Miraj s hitem Lítej.
1: Filmové premiéry.
2: Léta jsme tušili, že nejsme ve vesmíru sami. Nikdo však dosud nepřinesl pádný důkaz. To se ale změní. Steven Spielberg, jeden z nejslavnějších režisérů všech dob, se vrátil ke svému oblíbenému žánru. Do kin vstupuje drama Den odhalení. Lidstvo se má konečně dozvědět pravdu. O čem? No to zatím tuší jen pár jedinců. Ale existuje i všeho schopný tým lidí, jehož posláním je tomuhle úniku informací zabránit. Za každou cenu. If you do this, there's no one doing it.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
4: Byla. To dobré začíná u nás.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedních dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
15: Notino, today is yours. Feel good.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání.

0: Dezošonte. Milan Farmer v impulzové krabičce, za chvilku Vladimír Mišík s variací na renesanční téma, ale Aleš Růžička dostává prostor právě teď. A proč? Čeští fotbalisté mají před sebou klíčový zápas na mistrovství světa. Po porážce s Jižní Koreou nastoupí proti Jihoafrické republice. Náš zuřivý reportér slíbil, že dnes do rádia trochu Jižní Afriky přinese. Aleš přinesl vlastnoručně upečený koláč.
1: A pro navození atmosféry začneme trochou muziky z nejjižnější země afrického kontinentu. No a teď jdeme k tomu jídlu. Je to jeden z nejtradičnějších jihoafrických koláčů, takzvaný melktert. Ale k tomu se ještě dostaneme. Když jde o jídlo, tak v JAR se míchají africké kulinářské tradice s evropskými, zejména nizozemskými, ale i britskými a francouzskými. Například tradiční kuchyní tamní afrikánské komunity je boerekos, v překladu jídlo farmářů, kterou tvoří jednoduché, ale vydatné a často na cholesterol bohaté pokrmy založené na čerstvých surovinách z farmy. Tento styl vaření vznikl mezi nizozemskými osadníky. A právě z Holandska pochází i můj koláč. Nejdříve jsem udělal máslový korpus, v podstatě jako na cheesecake. A do toho takový hustý vanilkový krém na pudinkovém základu. Nakonec jsem to celé posypal s kořicí a dal péct na 170 stupňů asi 20 až 25 minut. No a docela se to povedlo. To znamená, že kuchyně mají v Jižní Africe zajímavou, rozmanitou a dobrou. Tak uvidíme, jak dobře to reprezentaci JAR půjde dnes na hřišti. Hlavně, ať si užijete hezký fotbal. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Variace na renesanční téma Vladimír Mišík, tohle skladbou jsme to před mnoha a mnoha lety rozjeli. Já jsem u toho tady nebyl, Honzo, ty skoro
1: já
0: jo.
1: Já ještě taky ne, ještě pár let jsem tady nebyl, ale chci říct vlastně hezky, že jsi to takhle otevřel, že se nám daří těch 27 let. Až se dáš do pohody, řekni dobře. Prémiová stanice Radio Impuls, protože kdo to má, kdo z vás to má, slovy klasika, kdo má zvláštního zpravodaje na mistrovství světa v Americe, dnes tedy v Atlantě, kde hraje Česká republika a Jihoafrická republika. Témat mnoho, budeme se postupně očkrtávat s Tomášem Zemánkem, který tam je, spojíme se na 8000 kilometrů mnohokrát v mém vysílání, těším se na to.
0: Já se taky těším, budu určitě ladit, já ještě dám dopravu kvůli odklízení následků nehody, je zcela zavřená hradecká D11.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, Global Assistance.
2: Ahoj Vastíku, hezké dopoledne. Po nehodě tří nákladních aut zůstává neprůjezdná v obou směrech D11 na trase Praha Hradec Králové na 71. kilometru. Ve směru na Hradec je 5-kilometrová kolona před odklonem na exitu 68 Nové Město. Ve směru do Prahy policie dopravu odklání na exitu 76 Dobřenice, tady je ale zdržení krátké. Ucpané jsou ale objízdné trasy po silnici 323 mezi Rohovládovou, Bělou a Roudnicí a další kolonu očekávejte na příjezdu do Pardubic ve směru od Rybitví. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav v omezení na 56. kilometru překáží nákladní auto, kolona má 6 kilometrů. A v Praze v Kubelské ve směru do Hloubětí na sjezdu na Prosek překáží nepojízdný kamion, kolona kamionů je od Ústecké D8 od Zdib. Global Assistance, Lenka.
1: Děkuju pěkně, pojďme to posunout dál přes naše telefonní číslo 605 222 007, kdybyste měli cokoliv, ozvěte se.

0: Lady Gaga, Gaga, Gaga. Jak to říkáš, Lady Gaga nebo Lady Gaga?
1: Já říkám paní Gagová.
0: Paní Gagová. Dobře, paní Gagovou teď vystřídají naši experti na radost. Vy to jistě víte, radost ze života tu můžeme najít i v maličkostech. Mezi vás napříč Českem dnes vyrazil expert na radost Mišák Ransdorf a zajímal se o to, kým se necháváte inspirovat.
2: Kdo je vaším životním vzorem a proč?
3: Táta, že prostě se ze všem dokáže poradit a když je nějaký průšvih, tak vždycky to zvládne.
4: Životním vzorem jsem sám sobě, já sám a Ivánek z Mrazíka, protože když se ráno podívám z zrcadla, tak jak zpívá Ivánek, když se dívám na sebe, tak se musím pochválit.
2: Kdo je vaším životním vzorem a proč?
5: Mým celoživotním vzorem je Jára Cimrman, protože toho dokázal tolik. Chtěl bych dokázat aspoň desetinu toho, co on, a moc se přitom nenadřít.
6: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Tím končí dnešní dopolední vysílání, ale nebojte se, dobře se o vás postará Honza Benešovský a dnes to bude v rytmu fotbalu. Fandíme našima, ať to dobře dopadne, ať máme aspoň nějaký ten bodíček. Potřebujeme ho.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku je tady 12. hodina. Jestli máte pocit, že dnes je teplo, tak zítra bude ještě tepleji. Opět jasno, nebo skoro jasno, na teploměru 28 až 33 stupňů Celsia. Za okamžik další zprávy s Ivou Horákovou.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
8: Studenti ze Slovenska skončili na jihu Čech v nemocnicích. Policie obžalovala mladíka z vraždy na ubytovně. Fotbalisté Liberce mění trenéra. A polední zprávy servíruje Iva Horáková.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: 9 gymnazistů z Bratislavy skončilo na jihu Čech v nemocnici. Všechny děti byly na školní akci u přední Výtoně na Českokrumlovsku. Měli průjem, zvraceli a bolela je břicha. Příčinu zjišťují hygienici. Záchranáři upozorňují, že jsme na prahu sezony letních pobytových táborů. Organizátoři mají dodržovat všechny potřebné hygienické požadavky. Za vraždu na ubytovně padla obžaloba. Kriminalisté navrhují obžalovat mladíka z loňské vraždy 57-letého muže v Zábřehu na Šumpersku. Podezřelému bylo v době vraždy 15 let. Oběť z ubytovny si vybral podle policistů náhodně. Vybil si na ní svoji agresi. Dospělému pachateli by za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem hrozila sazba 15 až 20 let. Tento mladík ale může dostat maximálně 10 let. Město Hranice na Ašsku bude spolupracovat s Němci na opatřeních proti suchu. Spolu s bavorskou stranou upraví část krajiny, aby se v ní lépe držela voda. Přípravy sleduje reportér Dušan Valenta. Dobré poledne, Dušane.
10: Zdravím z česko-bavorsko-saského pomezí. Klíčem k úspěchu má být úprava nádrže Trojmezí. Vedle modernizace hráze se řeší odbahnění a úpravy břehů, včetně mokřadů. Ruku v ruce přichází také obnova vodních toků v celém přírodním parku Smrčiny. Vzniknout by mělo i menší volnočasové centrum s parkovištěm. Zatím se totiž na Trojmezí jezdilo na divoko a karavany rybářů parkovaly přímo mezi stromy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
8: Američané prověří přítomnost svých vojáků v Evropě. Rozsáhlý přezkum ohlásil americký ministr obrany Pete Hesed. Součástí procesu bude půlroční hodnotící období, uvedl na dnešním zasedání ministrů obrany NATO v Bruselu. Hesed kritizuje, že navzdory výraznému zvýšení obranných výdajů a angažovanosti některých států stále existují překážky při posilování NATO. Některé členy aliance taky skritizoval kvůli nedostatečným výdajům na obranu a kvůli jejich postojům k válce s Íránem. Fotbalisté Liberce budou mít nového kouče, trenér Radoslav Kováč u nich totiž po dvou letech končí. Kováčova nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by jim mohl být bývalý kouč Dunajské Strady Branislav Fodrek.
9: S Impulzem na fotbal.
8: Fotbalovou reprezentaci čeká na mistrovství světa zápas o všechno. V Atlantě nastoupí v 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Po úvodní prohře 1-2 s Jižní Koreou musí národní tým vyhrát, aby měl šanci projít do vyřazovací fáze. Podle kapitána týmu Ladislava Krejčího si hráči závažnost situace velmi dobře uvědomují.
11: Zahnaní do kouta. Dá se to tak nazvat, já to takhle nevidím, ale uděláme absolutní maximum pro to, aby jsme ten zápas zvítězili a víme, jakou důležitost to má pro vývoj do zbytku turné.
8: Utkání Česko-Jihoafrická republika budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou Tori Pencovou. Milovníci lázeňských procedur mají od dneška sraz ve Středočeské Lysé nad Labem. Na výstavišti tady začíná už 16. lázeňský veletrh. K vidění tu je široké spektrum služeb a produktů od tradičních i moderních lázeňských zařízení, wellness center, pobytových balíčků, zdravotních a relaxačních služeb. Pro návštěvníky je to příležitost načerpat inspiraci, získat praktické rady, najít vhodný lázeňský pobyt a taky tipy pro aktivní a zdravý životní styl. Lázeňský veletrh na výstavišti v Lysé nad Labem začíná dnes a potrvá do do neděle.
0: Já bych si dal lázně, Ivo, já bych si dal
8: tady
0: lázně.
8: Tady relaxuješ.
0: No tak aspoň, že máme venku tu prádelnu z hlediska počasí. Děkuju za hodinu, ahoj. Ahoj. Mercedes-Benz Stadium v americké Atlantě. Právě tam se večer bude dívat na fotbal náš zvláštní zpravodaj Tomáš Zemánek. Toho času tedy v severní Americe. Nicméně ve spojení budeme už za půl hodinky. Honza Benešovský za mikrofonem, se mnou činnost.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.
12: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádio.

0: Posloucháte Radio Impuls, zdravíme na rozpálený asfalt, za chvilku se tam zase podíváme v dopravě 007. Porouchaný kamion stále blokuje D2 na 55. kilometru směrem od Brna na Bratislavu. Upřesníme si a z muziky nás čeká bohyně těchto dnů, Eva Farná na Impulsu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě zůstává obousměrně uzavřená hradecká D11 mezi sjezdy 68 a 76. Jezdí se po náhradních trasách přes Dobřenice nebo Rohovládovu Bělou. Silný provoz sledujeme na příjezdu do Prahy po plzeňské D5 i po ústecké D8. Několika kilometrová kolona kamionů popojíždí po D1 před Brnem směrem od Prahy a porouchaný kamion ve zužení blokuje dopravu na D2 na 55. kilometru směrem od Brna na Bratislavu. Provoz je zastavený v úseku Břeclav-Kůty. Jestli k tomu něco máte, nebo případně odinut, hned dejte vědět, ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolejte na 605 222 007. Rádio Impuls, krásné odpoledne všem.

0: Dobré odpoledne, za chvilku bude zpívat Tomáš Klus. 100 000 korun dáváme do placu každý den, při štěstí je to suma, kterou si můžete připsat na účet. Stačí se zaregistrovat do hry Halo tady Impulzovi do naší legendární hry, jde to u nás na webu www.impuls.cz adresa, taky ve žluté mobilní aplikaci, nebo prostřednictvím textové zprávy za 9 kaček na čísle 906 1109. No a pak jsou tady další zásady, které je potřeba naplnit. To znamená, když zvoní telefon, říct do něj zřetelně bez zaváhání výherní formuly, onen slavný pozdrav Halo tady Impulzovi, no a potom zatočit výherním kolem, když to klapne 100 000 doma. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026. Držíme palce.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Vtip. Vlasty Korce. Policista zastaví auto za rychlost. Přijde k němu, říká, no pane řidiči, na vás tady čekám celý den. A šofér, však jsem taky přijel, jak nejrychleji jsem mohl.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Do historie zpátky.
8: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Pajdula?
7: Vůdy, Česí, Bas, Raketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
9: Jsi starý, protože máš pléš, Vůdy.
7: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
10: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
11: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
12: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
14: Zavratné mega slevy!
15: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix, buďte in.
16: Sluneční brýle mám, opalovák taky, novou knížku, no jo.
17: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
19: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Posloucháte Rádio Impuls, odpolední vysílání. Český fotbal odpočítává poslední hodiny do druhého zápasu na mistrovství světa.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Utkání s jeho Africkou republikou začíná v 18 hodin a přímo v americké Atlantě. V Mercedes aréně ho bude sledovat náš Tomáš Zemánek, zvláštní zpravodaj. My jsme teď zase živě ve spojení. Hezký den, Tomáši.
2: Dobré ráno z Atlanty, dobré už odpoledne k vám do Česka.
0: Ano, tak začněme třeba u fanoušků, u těch českých, jestli už si nějaké potkal v Atlantě.
2: Samozřejmě, už jsou jich tu spousty, bavil jsem se s ostatními novináři o nějakých odhadech a tušíme, že na tribunách budou asi 3000 Čechů. Já jsem se tedy už bavil se spoustou z nich a je zajímavé porovnávat ty jednotlivé příběhy. Všechno se to odvozuje od toho, kolik takovýhle výlet do Ameriky na jeden zápas stojí. Odhaduju z toho, co jsem navnímal od těch lidí, že se to pohybuje někde ve středních desítkách tisíc korun. To znamená, je tu spoustu, řekněme, bohatších lidí a jsou to úspěšní podnikatelé, ředitelé firem. Zkrátka, kolikrát docela mocní lidé, kteří si tady s vámi potykají a v podstatě tady s

0: jsou všichni ty fanoušci sobě rovni, ale zároveň tu potkáváte třeba i nějaké studenty nebo prostě lidi, kteří opravdu několik let nepojedou na dovolenou jenom kvůli tomu, aby si mohli tenhle zážitek dovolit. Takže velmi zajímavý kontrast.
1: O Spojených státech se vždycky říkalo, že ten náš fotbal, soccer, že je tam moc nezajímá, že mají svůj fotbal americký, že mají basket, že mají baseball, ale ten soccer je trochu v pozadí. Posunulo se tohleto nějak?
0: V Americe se to jednoznačně posouvá, v posledních letech tenhle trend je jednoznačně vidět a samozřejmě se to propisuje i do tohoto mistrovství. Já bych soudil, že Amerika se chce tímto šampionátem skutečně přehoupnout mezi fotbalové mocnosti. Zatím to ukazuje i její národní tým, kterému se v prvním zápasu dařilo. A když se bavím tady s místními lidmi, tak oni pořád přeci jenom fandí spíš těm svým sportům, ale teď si najednou uvědomují, jaká krása je v tom, řekněme, evropském fotbalu, že dokáže opravdu přinést na jedno místo celý svět. Užívají si všechny ty národy, lidi z Jižní Ameriky, z Afriky, že jsou najednou tady na jednom místě, protože to ty jejich sporty, národní sporty, zkrátka nedokážou. To jsou převážně americké sporty.
1: My jsme teď živě ve spojení s Tomášem Zemánkem, naším zvláštním zpravodajem na mistrovství světa v Americe. Teď se nám hlásí z Atlanty. Jenom pro připomenutí. Jak vypadají ceny občerstvení třeba na stadionu? Nás nedávno šokovala cena piva na mistrovství světa hokejovém ve Švýcarsku. Tam to bylo kolem tuším 250 korun za pivko. Tak co v Atlantě?
0: S cenami to tady je opravdu velmi zajímavé. Když si chcete dát pivo nebo cokoliv, třeba ve fanouškovské aréně, která je mimo stadion, můžete se tam podívat na jakýkoliv jiný zápas, který se promítá velkoplošné obrazovce, tak jsou lidi opravdu šokovaní a zklamaní. Bavil jsem se se dvěma Čechy, kteří si přinesli plechovku piva za $20, to je víc než 400 korun. Na druhou stranu majitel místního stadionu udělal takové gesto, které bych mu snad i věřil, protože když se podívám na ceny, se kterými se setkají fanoušci přímo v ochozech, tak ty jsou opravdu lidové. Kelímek nějakého nealka za $2, párek v rohlíku za $2, hranolky za $3, čepované pivo za $5. Zkrátka tady se rozhodli, že půjdou fanouškům naproti a na stadionu nastaví ceny, které jsou pro americkou metropoli zcela nereálné.
1: Když jsme u toho občerstvení, tak v Atlantě vznikla Coca-Cola. Ty jsi v našem vstupu včera avizoval, že se půjdeš podívat do muzea, snad si říkal, mám takový pocit. Do
0: muzea Coca-Cola.
1: Byl jsi tam, tak nám ještě pověz, co tam vlastně je k vidění.
0: Mají tady něco, čemu říkají svět Coca-Coly. Je to interaktivní muzeum, kde si člověk prohlédne historii téhle značky a pak pomocí, jak říkám, různých interaktivních nástrojů si může zkoušet takové věci, jako že vymýšlí svůj obal Coca-Coly, nebo si dokonce může namíchat nějakou svoji příchuť. Je tam velká ochutnávací místnost, protože Coca-Cola to je firma, která dnes už vlastní opravdu ohromné množství nápojů z různých částí světa. Takže jsem ochutnával třeba limonády z Ugandy a další zajímavé věci. Řeknu, že pro Čecha je to velmi často přeslazené až nedobré. Je to zkrátka tím, že jak v Evropské unii máme regulované potraviny, tak kolikrát nejsme zvyklí na tak palčivě přeslazené chuti.
1: Jo. Ale tu původní Coca-Colu s kokainem, to už je tam asi nenamícháš, veď dneska.
0: To si tam asi nenamíchám, myslím si, že ale jsem už na ulici potkal lidi, kteří takovou Coca-Colu mají.
1: No je to jenom pro kontext, dodejme, že skutečně ten původní recept obsahoval kokain, aby bylo jasné, o čem se tady vlastně bavíme. Spoustu témat bychom mohli ještě probrat a já věřím, že probereme v našich dalších vstupech, ale teď musíme pustit ke slovu Jiřího Korna. Tomáš Zemánek, náš zvláštní zpravodaj na mistrovství světa v Americe, hlásí se z Atlanty. Díky moc a zatím naslyšenou.
0: Brzy naslyšenou.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls, živě z Atlanty. Další vstupy jsou před námi, teď si ale dejme vstup z českých silnic. Po nehodě je zavřená hradecká D11 na 70. kilometru v obou směrech, jeden z průšvihů těchto minut, k těm dalším se dostaneme za okamžik v dopravě 007 a z české muziky pošleme Jeleny.
1: Mobil.cz, simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy, to je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšár se připojuje z Global Assistance, my jsme rádi. Tak co se děje?
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Neprůjezdná zůstává po nehodě 3 nákladňáků obousměrně dálnice D11 mezi Prahou a Hradcem Králové, mezi exity 68 a 76. Před odklonem je 4-kilometrová kolona v protisměru, tedy od Hradce Králové, si postojíte zatím pár minut. Spadé zůstávají objízdné trasy po silnici 323 mezi Rohovládovou Bělou a Roudnicí. V Praze se bouralo na Kabelské ulici do Hloubětina u Proseka. Přerušované kolony jsou proto od 8. kilometru ústecké D8. Pomalu se jede také po plzeňské D5 na příjezdu do Prahy od 8. kilometru a i po Pražském okruhu mezi Letištěm a D1 od Zličína po Ořech. Dopravní nehoda blokuje jeden pruh na jižní spojce v Praze směrem na Smíchov před Barandovským mostem a kolona je od Krče. A problémy čekejte na D2 na 55. kilometru na cestě z Brna na Slovensko. Projíždí se tam přes stavbu kvůli porouchanému vozidlu. Očekávejte proto téměř 9-kilometrovou kolonu. Z Global Assistance, Kuba.
1: Tak se věci mají, pokud máte pocit, že je potřeba to nějak doplnit, tak to udělejte. Ozvěte se teď hned do vysílání. Přes žlutou rádiovou aplikaci anebo 605 222 007. Šťastnou cestu, Radio Impuls. Bon Jovi, Always, rok 1994.

0: Rádio Impuls. Za chvilku zprávy. Ještě dohořívá oheň. A každé zprávy u nás začínají předpovědí počasí. Ta na zítřek je stručná, bude jasno s teplotami 28 až 33 stupňů Celsia.
1: Cože? Kolik je?
2: Go! Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
3: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
4: Šéf Ústavu jaderné ochrany končí. Poláci dopadli podezřelého z vraždy Putinova kritika. Fotbalista Jurásek na šampionátu dohrál. Zprávy v jednu chystá Iva Horáková.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Číňané zlomili vaz šéfovi Ústavu jaderné ochrany. Tomáše Dropu odvolá ministr vnitra Lubomír Metnar kvůli školení čínských expertů v tomto ústavu. Metnar to řekl deníku N. Spolupráci s experty z Pekingské vojenské akademie označuje za bezpečnostní riziko a situaci chce probrat se zpravodajskými službami. Dropa webu řekl, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se českému výzkumu vyplatí. Do areálu výzkumného ústavu u Příbrami jezdí čínští odborníci podle deníku N třetím rokem. Za květnové školení zaplatili skoro 800 tisíc korun. Experti se podle informací deníku N učili, jak detekovat různé biologické látky, plánovali se zúčastnit i školení zaměřeného na vojenské technologie. Česko míří k tropickému víkendu. V sobotu naměříme až 630. Nebe bude jasné nebo polojasné, i když právě od soboty se můžou místy objevit i silné bouřky. Horké počasí bude pokračovat i na počátku příštího týdne. Mírné ochlazení by mohlo přijít v jeho polovině. Zítra budou teploty místy atakovat i 35. Na největší vedra se lidé podle aktualizované výstrahy před vysokými teplotami musí připravit v Polabí a Dolním Poohří. V sobotu pak v celých středních a severozápadních Čechách kolem Hradce Králové, Pardubic, Plzně a Rokycan a taky na Jižní Moravě. Pocitově bude hodně dusno. Olomoucké čokoládovny Zora sečetly škody po požáru. Vychází to na 65 milionů korun. Ve skladovací hale hořelo včera. Oheň se podařilo hasičům rychle zlikvidovat. Následný silný kouř ale znehodnotil velké množství uskladněných potravin. Nikdo nebyl zraněn. Proč hořelo, zjišťuje vyšetřovatel. Vítěznou ulicí v Liberci už řidiči jezdí bez omezení. Její oprava komplikovala dopravu od loňského září. Vítězná ulice má díky rekonstrukci nový povrch, přibyly tady pruhy pro cyklisty i alej s více než 50 javory. Náměstek libereckého primátora Jiří Jandourek dodává, že změnou je také úbytek parkovacích míst.
6: To parkování z pohledu zákona a dnešních dnů prostě není možné na tento typ ulice umožnit šikmé nebo kolmé parkování z hlediska bezpečnosti, přímo na to i paragraf. To znamená, a normy to vylučují, to znamená, nám nezbývalo nic jiného, než maximalizovat počet stání a můžou být pouze podélné.
4: Na Vítězné ulici v Liberci se budou pohybovat stavbaři dál, zbývá dodělat přilehlý park a chodníky, to už se ale bude dělat za běžného provozu. Polská policie zadržela podezřelého z vraždy Putinova kritika. Podezřelým z vraždy Semjona Skrepeckého je 35-letý Gruzínec. Podle premiéra Tuska jde o státní terorismus. K vraždě Skrepeckého došlo v pondělí ve městě Běla Podlaska. Pachatel, který z blízkosti do své oběti několikrát vystřelil, se dal na útěk. Semjon Skrepecký byl 44-letý ruský občan, který před 5 lety emigroval do Polska. Podle něj kvůli politickému pronásledování.
5: S Impulzem na fotbal.
4: Hospody a sportbary na Plzeňsku vyhlížejí večer. Od 18 hodin totiž český tým nastoupí na světovém šampionátu proti Jihoafrické republice. Před obrazovkami bude podle reportérky Kláry Fajstové plno. Dobré odpoledne, Kláro.
7: Hezký den, první zápas Čechů proti Jihokorejcům měl výkop ve 4 hodiny ráno a fandění v restauracích nepřál, teď je tomu jinak. Start v 18 hodin zaručuje, že bude plno. V plzeňských sportbarech Lucerna nebo Astra rezervace rychle přibývají, podobně je tomu ve Sladovnické. Bouřlivá atmosféra se očekává i na venkovní projekci v pivní zahradě Leháro. Lidový dům ve Štěnovicích připravil tahák, kdo přijde fandit v národním drezu, dostane pivo zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňsko.
4: No a levý obránce David Jurásek na mistrovství světa končí. Podle serveru infotbal.cz si totiž poranil stehenní sval a české fotbalové reprezentaci už nepomůže. 25-letý hráč Slávie vypadl z kádru jen pár hodin před druhým zápasem národního týmu na šampionátu právě proti Jihoafrické republice.
0: Dnes vysíláme živě z americké Atlanty. Než začne fotbal, tak to bereme turisticky z cestovní kanceláří Zemánek. Z muzea Coca-Coly se za chvilku vypravíme na nákupy do supermarketu. Teď muzika, Jan Kalousek, potom Abba.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz

0: voskami. Slucháte Radio Impuls? Za chvíli Dalibor Janda. A klidně bychom mohli název jeho písničky propojit s těmi Elány. Rovnou by to byl příběh, kde jsi znova sama dotkni. Za chvilku hrajeme, teď míříme do provozu, pořád je zavřená Hradecká D11. Upřesníme, doplníme za 3 minuty, vysíláme dopravu 007.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu por betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na DEK.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na tahu Brno-Bratislava. Na úrovni Břeclavy a Lanžhota na 55. kilometru D2 v zúžení překáží porouchaný kamion. Přerušovaná kolona kamionu se sune na D1 směrem z Prahy na Brno mezi exity 168 a 196. Podobnou situaci nám hlásíte z ústecké dálnice, tedy z D8 před Prahou. Pořád je obousměrně uzavřená hradecká D11 mezi sjezdy 68 a 76. Na 70. kilometru D11 likvidují hasiči následky ranní nehody dvou kamionů. Doprava je odkloněná na náhradní trasy. Tak se ozvěte případně klidně i z té objížďky, ať víme, 605 222 007, stále telefonní číslo, zavolejte anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci se 4 áčky. Šťastnou cestu, přátelé, dobré odpoledne, Impuls.

0: Hrajeme od něj ještě jinou pecku, La Copa de la Vida, která vyšla v roce 1998 jako oficiální hymna mistrovství světa ve fotbale ve Francii. Teď se odehrává mistrovství světa 2026 ve Spojených státech, kde máme zvláštního, nebo ve Spojených státech v Severní Americe, ať jsme přesní. Teď máme v Atlantě zvláštního zpravodaje Tomáše Zemánka, připojí se do vysílání asi tak za 5 minut a probereme bezpečnost právě v Atlantě, kde dnes se hraje utkání česká reprezentace s Jihoafrickou republikou a taky nakoukneme do supermarketu. Těším se z muziky ještě předtím Marek Ztracený, Impuls.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
11: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
12: Každý spíme jinak a ať už pro svůj interiér potřebujete jakoukoliv postel, řešení vždy najdeme. V Prospánku máme přes 100 modelů postelí, čalouněné, dřevěné i s úložným prostorem. Přijďte si vybrat tu svoji do prodejen Prospánek nebo na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Vše, co potřebuji.

0: po uši.
1: Posloucháte Rádio Impuls, díky Marku, teď letíme do Ameriky.
2: S Impulzem na fotbal.
1: Fotbalovým zápasem Česko-Jihoafrická republika máme v Atlantě ve Spojených státech reportéra Tomáše Zemánka. Teď jsme opět živě ve spojení na 8000 kilometrů. Jsi tam, Tomé?
3: Jsem tady.
1: Tak začni prosím tě krátkou zprávou o počasí. U nás v Česku je teplíčko. Eva ze zpráv mě dokonce upozorňovala, že hlásím menší vedro, než ve skutečnosti bude. Já měla pravdu. Pak jsem si aktualizoval stránku a už to ukazuje na zítřek 35 stupňů Celsia. Ale vy to tam máte v těch Fahrenheitech, ne?
3: My to máme ve Fahrenheitech, naštěstí já mám aplikaci českou, takže to vidím v našich 29 stupních Celsia, tolik stupňů tady dneska bude, ale v tuhle chvíli je ještě docela hezké, příjemné podneví, protože my tady máme ráno 7.39 konkrétně a zajímavé je ještě doplnit, že v takovýchhle metropolích, já jsem teď v centru mezi mrakodrapy, den začíná trošku pomalej, protože než se sluníčko vyhoupne nad tyhle vysoké baráky všude kolem, tak to zkrátka zabere ještě nějakou hodinku navíc. Každopádně bude 30 stupňů a docela dusno.
1: Pojďme na chvilku k tomu fotbalu. Dnešnímu s Jihoafrickou republikou. Jaká jsou očekávání našich fanoušků v Atlantě? Ty jsi říkal v minulém vstupu, že jsi potkal některé. Tak co si o to myslí?
3: Samozřejmě jsem se jich na fotbalová očekávání ptal. Všichni, kteří jsou tady, nebo skoro všichni, věří, doufají v to, že Češi si do Mexika odvezou 3 body. Konec konců jsme favorizovaným týmem, měli bychom to zvládnout. Na druhou stranu ale panuje značný pesimismus ohledně toho, jaký styl hry uvidíme a

0: Asi nikdo sem nepřijel sledovat pohlednou, krásnou technickou hru a všichni asi tušíme, že Češi to budou chtít spíš nějak urvat, takže budeme doufat, že dopadne nejenom výsledek, ale třeba i překvapí. A lidi se těší taky na ten stadion, protože 72 tisíc fanoušků, plně uzavíratelná střecha, která nás ochrání před libovolným počasím, takže lidé často říkají i tohle. Já jsem tady, protože je to mistrovství světa, protože tenhle stadion a výsledek, to je další věc.
1: Mercedes Arena, tak to je stadion samotný, ale je tam taky ten fanouškovský párek, ve kterém ty jsi se byl podívat. Jak to tam vypadá, co se tam vlastně děje?
0: Atmosféra byla včera nádherná. Já jsem do něj zavítal během zápasu Portugalska s Kongem, to znamená velmi sledovaného utkání, protože tím do turnaje vstupoval Cristiano Ronaldo, jeden z nejsledovanějších hráčů ve svých 41 letech, je pořád tady a má tady spoustu fanoušků. Nevím, jestli naši posluchači znají jeho oslavné gesto, on když dá gól, tak se rozběhne, vyskočí, rozpaží rukama, dopadne a udělá své ikonické sí. No a tímhle se tady fanoušci dokonce vítali. Viděl jsem takové skupinky lidí z různých národů, takže tahle jeho hláška je takovým mezinárodním komunikátorem. Ale na druhé straně tu byli fanoušci z Konga, pár desítek černochů, a ti se postarali o to, že se dokázali stovkám, možná i nižším tisícům fanoušků Portugalska i ve svém nízkém počtu vyrovnat, protože byli hlasitější, viditelnější, nadšenější, nakonec se jim podařilo remízovat. A i o tom je mistrovství světa, že i ty menší týmy, které vůbec nepomýšlí na to, že by třeba vyhráli titul, se zkrátka radují z toho, když dokáží dát jeden gól nebo třeba urvat bod s dobrým soupeřem.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, my vysíláme živě z americké Atlanty. Já se toho pořád nemůžu nabažit, Tomáši. Prosím tě, ty si, nebo my oba jsme slíbili, že řekneš taky něco o nakupování, protože ty jsi se byl podívat v supermarketu. Tak nakupuju a mít si jinak než my.
0: Ano, já tohle dělám rád v každé zahraniční zemi, protože když člověk vyrazí do běžného supermarketu, tak skutečně pozná něco bližšího o tom každodenním životě místních lidí. Když se podíváš do amerického supermarketu, třeba toho známého Walmartu, kam jsem já vyrazil, tak je to vždycky místo s obrovským parkovištěm. Američani nechodí pěšky, vyrazí do supermarketu jednou za pár dní, možná i jednou za pár týdnů a udělají obrovský nákup, kterým si napakují celé auto, a tomu odpovídají i nákupní regály. Spoustu věcí, které my v Česku známe, oni prodávají, řekl bych, v průmyslovém množství. Třeba nějaký džus si tady koupíš normálně v kanistru, jako my máme benzín, mají tady třeba celý regál s cereáliemi, zatímco my máme 15 druhů, oni jich mají 150 a zkrátka je to hodně zaměřené na trvanlivé potraviny, na věci, které neprojdou příští den, ale které člověk může mít třeba i ve svém protitornádovém krytu, protože to je ve spoustě států Ameriky relevantní.
1: Obrovská parkoviště, obrovské supermarkety, obrovské nákupy. Prostě obrovská Amerika, ze které živě vysílá teď z Atlanty reportér Rádia Impuls Tomáš Zemánek. Díky a zase naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Impuls. Za chvilku Krištof, čili takový návrat k české muzice, teď míříme do provozu, vidíme kolony, mimo jiné na D2 u Břeclavy, nebo na D1 u Brna, všechno to sumarizujeme a odvysíláme v dopravě 007 za 3 minuty, jeďte opatrně.
1: Mobil.cz, simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Patil Šár vysílá z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Připomínáme neprůjezdnou D11 mezi Prahou a Hradcem Králové v úseku mezi exity 68 a 76. Kolona má 3,5 kilometru a v protisměru tedy od Hradce vázne doprava a zdržíte se pár minut. Ucpané jsou proto také objízdné trasy na příjezdech do obce Rohovládova Bělá a zdržení je také na cestě přes Roudnici. V úseku 2,5 kilometrů popojíždí řidiči na silnici 11 od Hradce Králové na Vamberk před Častolovicemi. Nákladák překáží po nehodě v Praze na Kvelské ulici u proseka směr Hloubětín. Doprava proto zpomaluje od 10. kilometru ústecké D8. Zdržíte se místy také převážně v pravém pruhu na dálnici D1. Na příjezdu do Brna z Prahy momentálně od 168. kilometru. A 8-kilometrová kolona se stále táhne na cestě z Brna do Bratislavy po D2 před 55. kilometrem. Projíždí se tam kvůli porouchanému vozidlu přes stavbu. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkujeme, cokoliv dalšího můžete nahlásit nebo nás upřesnit, doplnit, to všechno umíme. Ozvěte se do vysílání, žlutá rádiová aplikace funguje, nebo telefonní číslo 605 222 007. Šťastnou cestu, tady je inzerát kapely Krištof na Impulzu.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku další zprávy s Ivou Horákovou. Tak jsem upravil tu předpověď, Ivo, přesně podle
1: dobře
0: tvé
1: připomínky. Dobře si udělal, zatajil si asi 8 stupňů.
0: Ano, ano, bude ještě větší vedro, než jsem si myslel. Zítra jasno, nebo skoro jasno, teploty, Ivo, až 35 stupňů Celsia.
1: Ano, no, je léto, no.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
2: Létá po světě a bere nás sebou.
3: Když se dotkne dláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.
4: Vláda v tichosti ruší podporu Istanbulské úmluvy. Benzín a nafta jsou nejlevnější od března. Macinka připnul Klausovi medaily. Je 14 hodin. Pěkné odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Vláda potichoučku ruší podporu takzvané Istanbulské úmluvy. Té úmluvy, která signatáře zavazuje především k důslednému postihu sexuálního a domácího násilí a taky k úpravě trestního zákona v tomto ohledu. Ratifikaci úmluvy naopak doporučila předchozí Fialova vláda. V předchozím volebním období ale parlament ratifikaci neschválil a současná vláda už ji nepodporuje. Je proto pravděpodobné, že se jí státní instituce v tomto volebním období aktivně zabývat nebudou. Babišův kabinet zrušil skoro 20 starších rozhodnutí, která po sobě zanechala Fialova vláda. Dalším z nejvýraznějších rozhodnutí je zrušení podpory pro výstavbu nové budovy městského úřadu v Černošicích. Město mělo na projekt dostat 221 milionů korun, nová vláda to ale zarazila. Andrej Babiš posílá vzkaz České národní bance. Krátce před odpoledním rozhodnutím bankovní rady o nastavení úroku premiér varuje před jejich navýšením. Novinářům při odletu na unijní summit řekl, že zvýšení sazeb by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů i celou ekonomiku. Podle analytiků oslovených ČTK bude rada zvažovat, zda ponechá základní úrokovou sazbu na 3,5% a nebo ji zvýší o 0,25%. Odborníci se přitom přiklánějí spíše ke zpřísnění měnové politiky. Od základního úroku se přitom odvíjí úročení hypoték a půjček. Pohonné hmoty v Česku jsou nejlevnější od března. Natural 95 za týden zlevnil v průměru o skoro 90 haléřů na 39 korun a 60 haléřů za litr. Naftu koupíme i za 37,20. I přes zlevnění je benzín v porovnání se situací před rokem o víc než 5 korun na litru dražší a diesel skoro o 4 koruny. Paliva zdražila po únorovém začátku války s Íránem. Šedesátiny dneska slaví zpěvák a textař Lou Fanánek Hagen. Frontman kapely Tři sestry je ale známý i jako textař písní pro duo Těžkej pokondr anebo skladeb se Šmouly.
5: Lou Fanánek Hagen se narodil jako František Moravec. Jeho přezdívka je spojením idolů rockera Lou Reeda, punkové hvězdy Niny Hagen a oslovením od babičky. Prosadil se jako člen nejpopulárnější české hospodské kapely Tři sestry a jako vynikající textař s nezaměnitelným smyslem pro humor. Hity jako Život je takovej. Nebo Zelená. Časem zlidověli. Fanánek ale vymýšlel texty i pro Těžkej pokondr, Šmouly, nebo třeba i pro Karla Gota, Lucii Bílou, Hanu Zagorovou nebo Věru Špinarovou a spolupracoval i na muzikálech Michala Davida. Ve zhruba 20 letech přišel s rážkou s vlakem o nohu. Přesto sport i pití alkoholu zůstaly důležitými součástmi jeho života i tvorby. Martina Kroa, Radio Impuls.
2: S Impulzem na fotbal.
4: Před fotbalovým národním týmem stojí soupeř z Jižní Afriky. Reprezentaci čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Ten první s Jižní Koreou prohrála. Reportér Jan Čada se na ostravském letišti ptal českých cestovatelů před odletem, jestli se budou na český zápas dívat.
6: Jasné.
7: Budeme fandit a věříme, že vyhrajou.
8: Jo, vy taky?
6: No, věřím.
9: Řekněte mě, budete se dívat i v Turecku na fotbal, jak hrají Češi s Jižní Afrikou?
10: No, pokud tam bude něco zapnutýho, tak jo.
7: Nebudu se zajímat o fotbal.
9: Nebudete, protože se o něj nezajímáte vůbec, že?
7: Ano.
9: No jasný.
11: Pojedou domů teď, já myslím, že nepostoupí kluci.
9: Nebudete sledovat naše fotbalisty, i když budete v Turecku?
12: Když bude televize puštěná, tak jo.
9: Jo, a jak to může dopadnout?
12: Jako co dopadnout, jestli bude televize?
4: Duel fotbalového mistrovství světa Česko-Jižní Afrika má v americké Atlantě výkop v 18 hodin našeho času. A ex-prezident Václav Klaus dostal vyznamenání od ministra zahraničí Petra Macinky. Ministr ex-prezidenta ocenil za mimořádný přínos v oblasti diplomacie. Klausovo jméno podle něj dodnes rezonuje v cizině. Já jen dodám, že Klaus otevřeně podporuje motoristy.
0: Že končíš Václavem Klausem, si říkám prostě to nejlepší nakonec. Nebo je to tak?
4: Vyčetl jsi to dobře.
0: No, my se ale zase stejně vrátíme k tomu fotbalu. Protože jeho afričtí fanoušci jsou údajně zmatení s tím, že to dnes vlastně hrají. Tak to aspoň z Atlanty hlásí kolegové z Idnesu. Rozebereme si to krátce po půl třetí. Tady je Honza Benešovský, dobré odpoledne, jdeme na muziku.
2: Radio Impuls. Radost ze života. Radio
0: Impuls. Radio. Kapela Tým. Bee Gees nebo Iveta Bartošová.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku další muzikanti, třeba Miley Cyrus nebo Mekyš Birka, takže nepřepínat. A pokud jste za volantem, tak už vůbec probereme problémy, mimo jiné, na D1 za 3 minuty v dopravě 007.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Aktuální přehled, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hodně pomalu to jede na D1 směrem z Prahy na Brno v úseku mezi exity 168 a 196. Převážně jde o nesouvislou kolonu kamionů v pravém pruhu, tolik na upřesnění. Další fronty sledujeme na příjezdu do Mikulova od Vídně nebo taky na D2 na výpadovce na Bratislavu u Břeclavy. Po ranní nehodě je zastavený provoz na hradecké D11 mezi exity 68 a 76 v obou směrech a víc než 15 kilometrů měří nesouvislá kolona kamionů na ústecké D8 na příjezdu do Prahy. Důvodem je nehoda v pražské Kbelské ulici směrem od Zdib na Hloubětín. Kdybyste měli potřebu něco upřesnit nebo doplnit, budeme rádi, když se ozvete přes žlutou rádiovou aplikaci, první možnost, anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Posloucháte Radio Impuls, jdeme do finále, za chvilku začnou prázdniny a my pro vás chystáme speciální vysílání. Během léta vás bereme sebou na české prázdniny. Budeme objevovat zajímavá místa, ochutnávat místní speciality, dívat se tam, kam se běžně nepodíváte a prostě si připomínat hezky pěkně, čím jsou jednotlivé kraje výjimečné a krásné, protože za fantastickými zážitky nemusí člověk cestovat přes půl světa, na to tady máme Jirku Kolbabu, ale tento nakonec má stejně nejradši taky doma, jak říká. Tak vysílejte s námi, zažijte české prázdniny na Rádio Impuls. A za chvilku další muzika, zastaví se Xindl X.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
7: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
6: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
7: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: stránkách e-obuv ví,
1: co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super.
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Rádio Impuls, odpolední vysílání. Za chvilku se připojí Marie Rotrová. Teď postřeh z provozu, dálnice D11 je po nehodě na 70. kilometru už otevřená směrem do Hradce Králové. Směr na Prahu by se měl otevřít každou chvílí. Jestli jste na místě, klidně se ozvěte přes rádiovou aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007.
1: Svět kolem nás.
0: Jihoafričtí fanoušci jsou zmatení, s kým, že to dnes hrají v dějišti fotbalového mistrovství světa, je před dnešním utkáním s Českem vyspovídali naši kolegové ze zpravodajského portálu iDnes.cz a s jejich nahrávkami teď přichází do studia reportér Michal Ransdorf. Já ti vítám, ahoj.
2: Ahoj Honzo, anketa pro nás, pro Čechy, dopadla celkem bídně, Jihoafričani v ní vlastně nevěděli, kde by naší zemi hledali na mapě. Jeden dokonce mluvil o tom, že jsme součástí Slovenska. Když padla otázka na to, jestli neznají nějaká jména z české soupisky, spíš než u nás byli fanoušci z JAR v Maďarsku.
3: Soboslaj,
2: no? Soboslaj tedy ten mezi nás opravdu nepatří. Za zmínku stojí taky třeba přezdívka jeho afrického nároďáku. Ta na sociálních sítích i dnesu zazněla třeba v jedné předpovědi o průběhu dnešního utkání. Takzvaná Bafana Bafana by podle jeho Afričanů měla samozřejmě vyhrát.
4: Bafana Bafana is gonna pull through and we are going to take the crown.
0: No to se jim to mluví, když se jmenují Jihoafrická republika, že jo?
2: Bafana Bafana.
0: Tak pojďme trošku vážněji, dnešní zápas právě s Jihoafrickou republikou začíná v 6 večer našeho času. Víme něco o tom, jak se na tohle zásadní utkání chystají čeští hráči?
2: No, jako poslední jsem si ve speciální online reportáži na iDnesu přečetl před pár minutami o tom, že už chystají své dresy, budeme hrát konkrétně v červené domácí sadě. Rozebírají tam také, jak klíčový je dnešní duel s Jihoafričany pro náš postup ze skupiny. Výhra nad dnešními soupeři nám dává velmi silnou naději na postup, ale uvidíme, jak se ta Bafana Bafana dneska proti českým lvům předvede.
0: Reportér Michal Ransdorf přinesl pohled na dnešní zaoceánské dění na mistrovství světa ve fotbale. Tak děkuji a naslyšenou.
2: Pěkný den.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Rádio Impuls, nádherná písnička, česká klasika, Marie Rotrová z Impulzovy z krabičky, budeme pokračovat s Michalem Davidem. Díváme se do provozu, Hradecká D11, už je po nehodě na 70. kilometru průjezdná oběma směry, detaily v zápětí, ale teď se hlásí Iva Horáková.
1: Dřív než ostatní.
2: Hypotéky zdraží, centrální banka totiž navyšuje základní úrok na 3,75%. Tyhle počty srozumitelně pro každého zpracuju do zprávy ve 3.
3: Mobil.cz, simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar se připojuje z Global Assistance. My jsme rádi.
2: Ahoj Honzo, krásné odpoledne. Začínáme dobrou zprávou z hradecké dálnice D11. Mezi Prahou a Hradcem Králové se již na 71. kilometru projíždí oběma směry. Kolony se tam postupně rozjíždí. Ucpané ale zůstávají původní náhradní trasy přes Rohovládovu Bělou a také přes Chlumec nad Cidlinou. Praze na Kebelské ulici do Hloubětina u Proseka zůstává blokovaný pravý pruh po nehodě nákladňáku. Převážně kamiony zpomalují už od 11. kilometru ústecké D8. Na Pražském okruhu se popojíždí v úseku 5 kilometrů od letiště k dálnici D1 před Ořechem, kvůli tomu také na plzeňské D5 před Prahou od 9. kilometru a v protisměru tedy k letišti od Vestce po Barrandov. Na 39. kilometru mladoboleslavské D10 na cestě do Prahy se bouralo a kolona má zhruba 2 kilometry. Převážně kamiony zpomalují na příjezdu do Brna po dálnici D1 od 168. kilometru z Prahy a čekejte zhruba 8,5 kilometrovou kolonu na cestě z Brna do Bratislavy po D2 před 55. kilometrem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkujeme, skončili jsme v Brně, odkud pochází Renata Kuková. Krásné odpoledne.
3: Krásné odpoledne, děkuju.
1: A tak... Petr Brožík je odkud, halo, halo.
4: Já jsem z Benešova.
1: Takhle. No,
3: a řekněme si to komplet. Bebečka. Honza
1: Karlovy Vary, Karlovy Vary.
3: Tak jsme se tady přivítali.
4: My jsme rozesetý po té mapičce republiky, to je neuvěřitelné.
3: Stejně jako naši posluchači, které ano. Dnes budeme nabádat, aby s námi vzpomínali na který rok, Petře?
4: Dneska budeme hledat 18-leté, ale i mladší nebo starší z roku 1988.
3: Krásný rok. Počkej, teď přemýšlím, to jsem byla já. Mně bylo v roce 1988.
1: Yeah.
3: No tak já přijám.
1: Takže zase hledáme mladíky a mladice, ano, je to
3: zase tyhle ty mladí, budeme mladé, samozřejmě.
4: Krásné.
3: Po 16. hodině budeme soutěžit, do dinosauria máme lístky, máme poukázky na nákup, bude toho zase hodně.
1: Těšíme se, Radio Impuls odpolední vysílání.
4: Díky, ahoj.

0: Odpolední impuls, minuta před 15. hodinou. Iva Horáková přináší zprávy. Dobré zprávy od pump neberou konce, víc za chvilku. Pak Michal Hruza zaspívá pro Emu a pro všechny, co nás čeká venku zítra.
1: Tak zítra nás čekají tropy, na horách sem tam přeháňky nebo bouřky a naměříme 28 až 35 stupňů. V 1000 metrech na horách bude taky dost 25.
2: S rodinou máte jistotu.
3: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
1: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
2: A rodina umí podržet.
0: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
1: Pobavit se.
6: To není možný.
2: Máte rádi Kláru?
1: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
5: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
4: Nebo oba?
0: Mějte se.
1: Šťastnou cestu.
2: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
7: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
8: Hypotéky zdraží, naopak maximální ceny paliv zítra klesnou. Babiš odmítá spekulace o rošádě v kabinetu. 15 hodin, čas na zprávy s Ivou Horákovou.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Hypotéky podraží. Centrální banka totiž navyšuje základní úrok o čtvrt na 3,75%. Bankovní rada tak ignoruje volání premiéra Babiše potom, aby sazby naopak snížila. Právě teď začíná tiskovka, kde důvody zvýšení základního úroku vysvětluje guvernér České národní banky Aleš Michl. Základní úrok se propisuje do toho, za kolik nám peníze půjčují banky. Obvykle ho totiž promítnou do úročení hypoték a bankovních vkladů. Podnikům pak vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladu na účtech. Centrální banka zvyšuje sazby po 4 letech. Zatímco hypotékáři to budou mít dražší, řidiči mají důvod k malé radosti. Nejvyšší ceny pohonných hmot totiž zítra klesnou o desítky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o zhruba 50 na 37 korun za litr. Benzín pak bude moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 40,50 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou nejlevnější od března. Podle analytiků zlevní benzín i nafta i v následujících dnech. Andrej Babiš odmítl rošádu ve vládě. Premiér podle svých slov nyní neplánuje žádnou výměnu ministrů. Řekl to v souvislosti s vytýkacím dopisem pro ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Obdobné dopisy Babiš prý píše i dalším členům vlády. Vysvětluje to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Server Seznam zprávy napsal, že premiér poslal Vojtěchovi už 3 dopisy. V posledním podle serveru premiér po Vojtěchovi požaduje rychlejší práci při přípravě některých zákonů a vládních plánů. Vědci sledují divoké kočky v českém lese v Plzeňském kraji. 4 zvířata mají nasazené obojky s vysílačkou. Cílem je zjistit, jak velké území využívají a kudy se pohybují.
10: Zmapování pohybu kriticky ohrožených divokých koček je základem k účinnější ochraně tohoto druhu. Loni odborníci sledovali 3 samce v Doupovských horách na sousedním Karlovarsku a zjistili jejich překvapivě velkou aktivitu. Rekordman Pepík během 9 měsíců využíval území o rozloze 300 km čtverečních, což je srovnatelné s domovským okrskem Rysa. Kočky divoké se k nám postupně vrací. Vědci uvítají i hlášení o jejich pozorování veřejností. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Český les.
8: Česko má novou ombudsmanku. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se složením slibu do rukou předsedy sněmovny Okamury ujala této funkce. Nahrazuje v ní Stanislava Křečka. Jeho 6leté funkční období sice skončilo v únoru, v úřadu ale setrvával do složení slibu své nástupkyně. Oblast u Stonehenge vydává další poklad. Britští archeologové totiž objevili poblíž kamenného monumentu stopy po jeho starší a menší verzi, která byla vytvořena ze dřeva. Archeologové soudí, že vznikla asi o 500 let dříve a mohla stejně jako Stonehenge sloužit jako sluneční kalendář, píše web stanice BBC.
9: S impulzem na fotbal.
8: Tisíce českých fanoušků vyrazili za fotbalem do Ameriky. Logisticky nejsnažší byla doprava do Atlanty, kde se naši reprezentanti už za pár hodin postaví Jihoafrické republice.
6: Vidět Čechy naživo na mistrovství světa, na to se čeká klidně i 20 let. A není proto divu, že mnozí do krátké dovolené prostě zainvestovali.
11: Za 50 tisíc cca, ne?
12: Dohromady se vyjedeme do 100 tisíc, letíme ještě do Mexika.
13: To značí samozřejmě, jak to bude vypadat. Může to být klidně kilo, ale doufám, že pade.
6: Česká účast nalákala nejen lidi přímo od nás, ale i mnohé americké krajany. Zuzana vyrostla v Ostravě, už 30 let ale žije ve Washingtonu.
14: Tady jsme právě na zápas, ano, jsme přiletěli včera. Je to příležitost, jo, tak jsme koupili české jerseys, takže budeme reprezentovat.
6: Včera tady v Atlantě slavili 30 fanoušků z Konga cenou remízu s Portugalskem. Porazit v zápase od 18 hodin Jihoafrickou republiku by pro Čechy mělo být snaží. A fanoušků jsou tu asi 3000. Ze Spojených států Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
8: Hradecká D11 je po nehodě na 70. kilometru u Nového Města už plně průjezdná v obou směrech. Byla uzavřena od rána po střetu dvou kamionů.
0: A 4,5 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Ivou Horákovou. Vrátí se za hodinu s vámi od teď Petr Brožík.
1: A Renata Kuchová, za chvíli budeme na Impulsu vzpomínat na rok 1988. Tak se k nám přidejte.
0: A teď už Michal Hruza zaspívá pro Emu.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: čas 8 minut po 15. hodině a i dneska vás vezmeme na výlet časem.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: V tuto chvíli se přenášíme do roku 1988, kdy vám bylo 18, nebo možná víc, nebo míň, ale zkrátka. Chceme, abyste si vzpomněli, co jste tehdy dělali, prostě co vás formovalo, možná co jste nosili na sobě, nebo co jste poslouchali, jakou muziku, na co si pamatujete. Náš WhatsApp, kam nám můžete napsat nebo namluvit zprávu, je 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Jsme tady v roce 1988, závan svobody v té době přinesl v třetí ročník festivalu Rockfest 88. Jako přelomový a multižánrový festival představil vůbec první českou hardrockovou a punkovou scénu.
2: Tehdy v tom roce 1988 se konaly zimní i letní olympijské hry, což teď už nebývá. Stříbro tehdy v Calgary získal Pavel Ploc na Velkém můstku, ze Soulu pak zlato přivezli chodec Josef Pribilinec, tenista Miloslav Mečíř a sportovní střelec Miroslav Varga.
0: No a byla krize toaletního papíru. Pamatujete jeho velký nedostatek a taky dalších hygienických potřeb a třeba dámských vložek po celém Československu? Mnohokrát zpráva číslo 1 v tehdejší ČST.
3: Mám jednu otázku. Máte toaletní papír?
4: Nemám, bohužel už není.
3: A kdy jste měli naposled?
4: Minulý týden ve čtvrtek.
3: Jak dlouho vám vydržel?
4: Jenom dopoledne.
5: Toaletní papír, to je přeci normální teďko.
3: Vy také?
6: Ano, nikde není.
3: Máte ho dost?
6: No, tady co vidíte v krámě, to je všecko.
3: Jak dlouho počítáte, že vám vydrží?
6: No tak na dopoledne.
0: Pamatuji si na frontu? Na
2: pamatuju. My jsme měli na rohu drogérii, takže vždycky stačilo vykouknout takhle jako spoza ulice a ta fronta už se tahla a už jsme běželi. Ještě jsme nevěděli, co mají, ale tušili jsme, že toaletní papír.
0: Vždycky byl příděl na osobu, my jsme chodili celá rodina. Taková prostě byla doba.
2: No jasně.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Samozřejmě, že s rokem 1988 se pojí i muzika, rozvíjí se poupávo.

0: To byla Ivetka Bartošová, Rozvíjí se poupátko, jsme si zpívali, Kersberg přišla s písní Missing You. Mimochodem, Kersberg, Renčo, je tatínkem Rosanny Davison, což je jediná dcera, a v roce 2003 se stala historicky první irskou vítězkou soutěže krásy Miss World.
1: Tak ještě jsme to řekli, protože neznám ani tatínka, ani dceru, tak teď už aspoň vím, že byla pěkná.
0: Petra Nadě znáš?
1: Jejda, i korálky od Natálky. On tam tak zpěl, tak si tak poklikával tedy.
0: Poklikával.
1: No jo.
0: Dobrá, na co vzpomínáte z roku 1988? Dejte nám vědět na náš WhatsApp, buď ten příběh namluvte, nebo prostě napište, jak jste žili, co jste oblékali. 605 222 008 a z roku 1988 je taky tahle píseň od německého zpěváka Fancy of Flames of Love. Tak tady je.

0: Impulse, další muzika za chvilku, Emma Smetana a Richard Miller. Tahle jedna vteřina sledujeme aktuální silnice. Hořící kamion uzavřel D35 u Olomouce. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Hořící kamion uzavřel D35 na dálničním obchvatu Olomouce mezi exity 276 a 281. Požár je rozsáhlý, dým je vidět z dálky několika kilometrů. Několika kilometrové kolony, hlavně kamionů, sledujeme na D1 před Brnem směrem z Prahy, stejně jako na D8 na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem. Tečka za dopravu ale bude pozitivní. Dobré zprávy jsou z hradecké dálnice ze 70. kilometru, potvrzuje Honza Rídl.
2: Po vážné nehodě dvou kamionů na dálnici D11 na kilometru 70 před Hradcem jsme už vraky vyprostili, dálnici uklidili a provoz už teďka díky tomu jede v obou směrech. Ale pozor, je tam 80, protože v místě havárie jsou ještě pořád rozbitá svodidla. Další fázi likvidace následků nehody plánujeme na dnešní noc. Jan Rídl, ředitelství silnice dálnic.
1: Díky za to info, dávejte pozor, ať se nic dalšího nesemere a v pořádku se všichni dostanou domů nebo do svého cíle, kam právě míří. Zapojte se taky do dopravy 007, buď zavolíte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: Impuls a taky dneska vzpomínání.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Krásně jste se rozepsali na náš WhatsApp. Vzpomínky na rok 1988 jsou tady. V Praze byl koncert Depeche Mode. Napsal nám náš posluchač Honza. Tehdy mi bylo 17, bylo to v Holešovicích a lístek jsem koupil za 20 korun. Poslouchám je dodnes.
0: Ty 20 jo. korun lístek?
2: To bych snad šla i já na Depešák.
0: To za 20. Možná si asi spletl jako tu částku, protože to je asi nemožný. Marie z Litoměřic měla v roce 1988 roční dceru a vzpomíná, že po porodu vážila 47 kilo.
2: No ale Marie, ne ta dcera.
0: Jo, asi je to pravda. Vydrželo mi to do dalšího otěhotnění po 3 letech. Od té doby už jsem nikdy tuhle váhu neměla.
2: Další zprávu napsala Kateřina ze Zlína. To si pište, impulzáci, že si pamatuju na 88. U toaleťáku a vložek byl pak určitý počet balení na osobu. My jsme vzpomínali na to, jaký byl nedostatek. Museli jsme jít celá rodina, dokonce se dávali i úplatky.
0: Jo. Jirka píše, byl jsem v létě toho roku na Lužnici jako vedoucí na letním táboře. Tady ještě pionýrské bezva parta lidí se tam sešla. Naučili jsme děti vařit třeba na ohni v kotlíku guláš. Nevím, zda by to dnešní děti taky zvládly.
2: Já,
0: to
2: si, taky myslím, já si myslím, že jo, že se dělají takový ty puťáky
0: jo,
2: ještě dneska.
0: V kotlíku, dobrá, no.
2: Z roku 1988, na který vzpomínáme, je i film Víta Olmera Bony a klid z prostředí pražských veksláků.
3: Pánové, kdo bude topit?
4: Já za všechny.
3: Přitlačte, jste futrovaný pětistovkama.
5: No, on je úplně lbej, teda ten papoušek samozřejmě. Mějte se akorát. Bony, nemáte bony, ale
3: co to bylo dneska na té ulici?
5: Kluci, já jsem vám chtěl udělat radost, ty vole, ten si přivezl než Krkonoš, kudu vážně.
3: Mě začínáš srát být.
5: Klidek.
4: Bony, jak chcete?
6: Co vlastně chcete?
0: No a co vy a rok 1988? Scháněli jste bony, nebo toaletní papír, anebo místo něj stříhali obdelníčky z rudého práva? Pište na náš WhatsApp 605 222 007, nebo to namluvte jako hlasovou zprávu a k vašim vzpomínkám se vrátíme za chvíli.
1: Když nám bylo 18.

0: odpolední impuls. Už za chvíli s vámi dokončíme vzpomínání na rok 1988. Mezi tím trošku více současnosti a taky české muziky. Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si. Za chvilku.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: To historie zpátky.
8: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Bajdula?
7: Vůli Česí, Basraketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
9: Jsi starý, protože máš pléš, Vůli.
7: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
10: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
12: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
13: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
14: Zavratné megaslevy!
15: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.de. Kampaň podporovaná společností Lili.
18: Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku? No jo.
19: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
20: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
21: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
0: No a pojďme aktuálně na silnice. Problémy nám hlásíte z trasy Opava Fulnek na silnici 57 u Březové, se totiž bouralo.
22: Zdravím, Impulzaci, aktuálně neprůjezdná silnice na Opavu přes Vrchy. Dá se objet přes Jenskovice. Pěkný den.
0: Díky za to info, jezděte v pohodě a s úsměvem, samozřejmě ideálně s Impulzem. Zapojte se taky do dopravy 007, zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Teď jdeme k muzice.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: dřív než ostatní.
1: Pražští zastupitelé odvolali z funkce předsedu kontrolního výboru Prokopa. Vás mu srazili zatajené byty. Prokopa nahrazuje další zastupitel ANO Hušbauer.

0: odpolední impuls, 15.41 aktuální čas a taky dneska odpoledne jsme s vámi řešili radosti, ale i starosti z dob dávno minulých. Dneska jsme byli a stále jsme v roce 1988.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: V souvislosti s tím rokem 88 jsme mluvili o nedostatku toaletního papíru, že se to v mnoha rodinách řešilo rudým právem, napsala nám Andra. U nás se to řešilo zemědělskými novinami. Já jenom pro mladší generaci posluchačů Impulsu.
0: Taky velké, ano.
2: Vysvětlím, co jsme tak dělali s těmi novinami. My jsme si je nečetli na tom záchodě. Jo, oni se buď nastříhali, natrhali, trošku se pak jako takhle pomuchlali.

0: požmoulalo, aby
1: a použili se místo toaletního papíru, který prostě nebyl. No, nebyl.
0: Jo, rudé právo bylo i dobré, když se malovalo, potřeba se zakrýt podlahu, ale stačilo jedno vydání a celý obývák si přikrylo.
1: To je taky pravda.
0: Ozvala se Jana v roce 1988 na výročí osvobození Brna a dva roky po Černobylu se mi narodil syn. Tu noc se narodilo 16 kluků a ani jedna holka. Měli jsme strach, že rodíme vojáky. Bylo mi 28 a byla jsem o 5 až 10 let starší než ostatní maminky.
1: Jiří na rok 1988 vzpomíná kvůli vojně, byl v Martině, tedy na Slovensku, kam za ním na přísahu přijela maminka. Chtěla ho prý překvapit, ale mezi tou spoustou vojáků ho nenašla. On zase nevěděl, že ji tam má, a když to zjistil, bylo pozdě. Už ji dohnal na nádraží v odjíždějícím vlaku. No, doba bez mobilu.
0: No, tak udělali jenom pápa. Petr z Prahy píše, já byl rebel, tajně jsem na starém cyklostylu množil každé vydání samizdatového časopisu v okno a po večerech roznášel. Ta barva z toho pak šla děsně špatně umýt z rukou.
1: Píše nám Janka, ahoj impulzáci, já tehdy žila s rodiči v Bratislavě. V roce 88 se podařilo strejdovi s rodinou utéct do Rakouska. My měli jet v létě taky do zahraničí, ale nedostali jsme pak kvůli tomu devizový příslib. Tehdy jsme netušili, že už za dva roky půjdeme natrvalo na západ. Kvůli tátově práci jsme se přestěhovali do Čech a jsem tu dodnes.
0: Krásný, Janko, děkujeme za ten příběh, všem ostatním taky. Zítra se vydáme do dalšího roku, teď ale poslední píseň z roku 1988 a moc milá balada, kterou já mám do dneška rád, je to Michal Kocáb S cizí ženou v cizím pokoji.
1: To chápu, že máš rád.
2: Když nám bylo 18.

schází obojí.

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: odpolední impuls, za chvíli zase česká muzika. Bude třeba Leona Machálková a Petr Kolář, Den, kdy se vrátí láska. Sledujeme taky aktuální dopravu. Uzavřený zůstává dálniční obchvat Olomouce mezi sjezdy 281 a 276. Doprava 007 je tady za 2,5 minuty.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Uzavřený zůstává dálniční obchvat Olomouce mezi sjezdy 281 a 276 směrem na Mohelnici. Na 279. kilometru D35 hořel kamion. V protisměru na Ostravu je dálnice už otevřená. Milan hlásí komplikace u Jičína. Milane, povídej, co se tam stalo?
2: Cesta číslo 35 z Jičína směr na Novou Parku, jak začíná Čirpudovka. Je čerstvá dopravní nehoda, osobák naboural zezadu do autobusu. Jede sa jenom pravým pruhem.
1: Díky za to info. Profíci z Global Assistance hlásí několika kilometrovou trhanou kolonu kamionů na D1 před Brnem směrem z Prahy. Krokem to jede taky třeba na ústecké D8 na příjezdu do Prahy a provoz přímo v Praze sílí na více místech. A ještě jedna informace od vás.
3: Hlásím auto, co hoří na silnici na Karlovarce. Směr Praha Karlovy Vary za odbočkou na Stochov. Je to čerstvý, šlehá to velkýma plamenama opatrně, ještě tam nejsou hasiči, nikdo, takže je to čerstvý, jde se krásně a kolečkama dolů, opatrně.
1: Děkujeme i za tohle info, přidejte další, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Hodinku, s minuta před 16. hodinou Iva Horáková připravila zprávy, budou se věnovat zejména fotbalu. Hned pak Činasky a Vákuum a co nás čeká venku.
1: Zítra bude teplo, na horách sem tam přeháňky nebo bouřky, naměříme 28 až 35 stupňů.
2: Cože? Kolik je?
3: Dá!
4: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
5: Ke stadionu v Atlantě už míří tisíce českých fandů fotbalu. Zastupitelé odvolali Prokopa z čela kontrolního výboru. D35 u Přáslavic stojí. I se zámořskými zprávami je to Iva Horáková.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls. S Impulzem na fotbal.
5: Tisíce českých fanoušků míří ke stadionu v americké Atlantě. Druhý zápas fotbalové reprezentace v rámci mistrovství světa proti Jihoafrické republice začíná už za 2 hodiny. Na místě je s předstihem reportér Tomáš Zemánek. Takže hlásí se Amerika. Tomáši, ahoj, ty máš ještě 10 dopoledne, je to tak?
6: Je to tak a já vám přeju do Česka dobré odpoledne, hlásím se z fanouškovského festivalu před stadionem a přestože do zápasu relativně daleko a navíc tu máme těch 10 dopoledne, už je tady velmi živo. Potkávám stovky lidí v reprezentačních dresech a čeština je slyšet ze všech stran. Podívat se ale dorazily i rozličné národy z celého světa. Přeci jenom 70-tisícová kapacita stadionu je úplně vyprodaná. V Atlantě je momentálně zataženo, navíc s těžkým dusným vzduchem a blíží se asi i bouřka. Zápasu tomu je to ale úplně jedno, protože moderní aréna je klimatizovaná, má plně uzavíratelnou střechu. I proto mnoho českých fanoušků říká, že velký zážitek bude už jenom vidět tohle místo, tenhle sportovní svatostánek. Reprezentanti se Jihoafričanům postaví jako favoriti a doplním, že pokud chtějí udržet větší šanci na postup ze skupiny, měli by vyhrát o víc než jednu branku. Z Ameriky Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
5: Tomáši, děkujeme, zavoláme si tě zase za hodinu. Ondřej Prokop kvůli svým zatajeným bytům končí. Pražští zastupitelé ho odvolali z postu předsedy kontrolního výboru magistrátu. Na jeho místo zvolili dalšího zastupitele hnutí Jana Hušbauera. V hlasování to podpořili všechny kluby, kromě ANO a SPD. Prokop se z jednání omluvil. Náměstek primátora Jaromír Beránek také v pondělí na radě města předloží Prokopovo odvolání z dozorčí rady dopravního podniku. Zastupitelé ANO se svého kolegy zastali. Prokop, který je kandidátem hnutí ANO na post pražského primátora, neuvedl v pravidelně podávaném přiznání vlastnictví trojice družstevních bytů. Dálnice D35 u Přáslavic na Olomoucku stojí. V obou směrech je zavřel hořící kamion. Požár je rozsáhlý a dým je vidět z dálky několika kilometrů. Nehoda se stala ve 14.40 na 270. kilometru dálnice ve směru z Olomouce na Ostravu. Jak dlouho bude tak uzavřen, se zatím neví. Na místě se tvoří kolony. I tuhle nehodu sledujeme v naší dopravě 007. Týrání zvířat odhalila veterinární správa v psím hotelu v Pražské Libni. Psy, které do zařízení v dobré víře na čas svěřili jejich majitelé, se mačkali v malých klecích a ven směli pouze na okamžik ráno a večer. Veterináři proto předávají kvůli porušení zákona na ochranu zvířat místní radnici podnět na zahájení správního řízení, ve kterém Praha 8 rozhodne o sankci v podobě pokuty. Do psích hotelů lidé většinou umisťují zvířata, pokud jedou na dovolenou. Na rozdíl například od útulků nemají hotely pro psy legislativně stanovené zvláštní požadavky. Město Hranice na Ašsku bude spolupracovat s Němci na opatřeních proti suchu. Spolu s bavorskou stranou upraví část krajiny, aby se v ní lépe držela voda. Přípravy sleduje reportér Dušan Valenta. Dobré odpoledne, Dušane.
7: Zdravím z Česko-Bavorsko-Saského pomezí. Klíčem k úspěchu má být úprava nádrže Trojmezí. Vedle modernizace hráze se řeší odbahnění a úpravy břehů, včetně mokřadů. Ruku v ruce přichází také obnova vodních toků v celém přírodním parku Smrčiny. Vzniknout by mělo i menší volnočasové centrum s parkovištěm. Zatím se totiž na Trojmezí jezdilo na divoko a karavany rybářů parkovaly přímo mezi stromy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Omyl s fatálními následky otřásá Německem. Žena zapomněla svou roční dceru ve voze a odešla do práce. Vzhledem k horkému a slunečnému počasí se teplota ve voze stala smrtící. Když se matka k vozu odpoledne vrátila, dítěti už nebylo pomoci. Zemřelo v teplotní pasti, píše web týdeníku Fokus. Tragédie se odehrála ve městě nedaleko Stuttgartu. Na parkovišti byla v době tragédie teplota kolem 28 stupňů Celsia. A čerstvá zpráva teď dorazila z dálničního obchvatu Olomouce. D35 je po požáru kamionu mezi exity 276 a 281 směrem na Ostravu už průjezdná. Nicméně směr na Mohelnici stále stojí.
0: Čas ale běží dál 5 minut po 16. Právě teď zprávy Rádia Impuls s Ivou Horákovou. Za námi s vámi i nadále Petr Brzy.
1: A Renata Kuková, my vás pozveme na dinosaury i na nákupy a přidáme vstupenky a peněžní poukaz.
0: A teď Činaské a Vákuum na Impulzu. Hezké odpoledne.
4: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Odpolední impuls, za chvíli zase bez muzika. Marek Ztracený, Modlitba za pátek přichází v pravou chvíli, ten totiž bude už zítra. My sledujeme i dopravu, požár auta uzavřel dálnici D6, doprava 007, je tady už za 3,5 minuty. No a už zítra proběhne v Pop Airport akce Pop Night Shopping, kde můžou návštěvníci kromě super výhodných nákupů a doprovodného programu taky za poloviční cenu navštívit Dinosauria Muzeum Prague. Tam najdete mimo jiné i největší sbírku opravdových koster dinosaurů v Evropě.
1: A teď poslouchejte, my pro vás dnes máme rodinnou vstupenku do toho Dinosauria Muzeum Prague, o kterém Petr teď mluvil. K tomu vám dáme 4000 korun na nákupy v outletu Pop a vy musíte jediné poslouchat Impuls a v pravou chvíli se ozvat.
0: A to už za chvíli.
2: Vše pro vaší grilovačku.

0: a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Opět za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po požáru kamionu je stále zavřená D35 u Olomouce směrem od Lipníka na Mohelnici, a to mezi sjezdy 281 a 276. Silný provoz sledujeme na tahu Praha-Brno na D1 v úseku mezi sjezdy 168 a 196. Ucpává se hlavně pravý pruh kamiony. V Brně je zasekaná cesta mezi Husovicemi a Židenicemi směr Černovice. Požár auta taky uzavřel dálnici D6 mezi exity 25 a 32 směrem z Prahy na Karlovy Vary. Několika kilometrová kolona je na ústecké D8 před Prahou a problémy pokračují taky na příjezdu do Prahy od Plzně mezi Rudnou a Ořechem. Tak pevné nervy hlavně i v tomhle počasí. Dávejte pozor, zapojte se do dopravy, buď volejte 605 222 007 nebo to nahrávejte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Markem Ztraceným a modlitbou za pátek.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: dopolední impuls, 4 minuty před 4:30, za chvíli zase k české muzice budou Jeleni, Touha a pláč, a jestli toužíte po něčem hezkém, my to pro vás máme. Už zítra proběhne v Pop Airport akce Pop Night Shopping, kde můžou návštěvníci kromě super výhodných nákupů a doprovodného programu taky za poloviční cenu navštívit Dinosaurium Muzeum Prague. Tam najdete mimo jiné i největší sbírku opravdových koster dinosaurů v Evropě.
1: A teď co všechno pro vás máme? Rodinnou vstupenku do Dinosauria Muzeum Prague a taky k tomu navíc 4000 korun na nákupy v outletu Pop. Dnešní otázka zní, kdo by u vás doma ocenil návštěvu dinosauřího muzea nejvíc. Pište nám na náš WhatsApp 605 222 007, přidejte vaše jméno, příjmení a taky odkud jste, město nebo obec, a za chvíli někomu z vás uděláme radost.
2: Filmové premiéry.
3: Léta jsme tušili, že nejsme ve vesmíru sami. Nikdo však dosud nepřinesl pádný důkaz. To se ale změní. Steven Spielberg, jeden z nejslavnějších režisérů všech dob, se vrátil ke svému oblíbenému žánru. Do kin vstupuje drama Den odhalení. Lidstvo se má konečně dozvědět pravdu. O čem? No to zatím tuší jen pár jedinců. Ale existuje i všeho schopný tým lidí, jehož posláním je tomuhle úniku informací zabránit. Za každou cenu. If you do this, there's no one doing it.
4: Zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
7: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
8: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.

0: otevřených prodejnách e-obuv ví.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg, lodí po Wolfgangse, lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino, today is yours. Feel good. U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
5: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
4: Byla. To dobré začíná u nás.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: dopoledním, plus 16.37, takový aktuální čas. Za chvilku rozbalíme impulzovic krabičku, tam jsou připraveni Helena Vondráčková, Jiří Korn a Slunce. Už zítra proběhne v Pop Airport akce Pop Night Shopping, kde můžou návštěvníci kromě super výhodných nákupů a doprovodného programu taky za poloviční cenu navštívit dinosaury a Muzeum Prague. Tam najdete mimo jiné i největší sbírku opravdových koster dinosaurů v Evropě.
1: No a my jsme vám právě nabízeli rodinnou vstupenku do Dinosauria Muzeum Prague a k tomu ještě 4000 korun na nákupy v outletu Pop. A chtěli jsme od vás vědět, kdo by u vás doma vlastně ocenil návštěvu takového dinosauřího muzea nejvíc. Těch zpráv na WhatsApp přišla zase spousta a vylosovali jsme Denisu. Hezké odpoledne, Deniso.
2: Hezké odpoledne přeju.
0: Denča, Denisa, Imrichovská z Plzně. Tak kdo by u vás nejvíce ocenil tu návštěvu?
2: No, mám dvě holčičky, malinký 5 a 7 let, takže ty byly úplně nadšený.
0: Jo,
2: holky si bychom tak někam vyrazili.
1: Holky si taky hrají s dinosaury, já mám dva kluky, Petr
2: no,
1: taky. A taky holky, jo, protože u nás doma frčeli dinosaury svého času.
2: No, u nás taky, pořád ještě.
0: Jakmile to začnou vnímat, tak ty dinosaury jsou pro ně nějakým způsobem neodolatelný. Mm. Ono to pak později je povinné, jo, ale to je zvláštní, že ty dinosaury, že takhle ty děti táhnou.
1: No, tak doma je nemají, tak se na ně chodí dívat do muzea a pak chtějí samozřejmě mít doma na hraní. Takže Deniso, gratulujeme, vyhráváte od nás rodinnou vstupenku do Dinosauria Muzeum Prague a samozřejmě 4000 na nákupy do outletu Pop, tak si to všechno užijte.
2: Moc krát děkuju, super.
0: Deniso, vemte někoho sebou, ať můžete holčičky pěkně s ním vypravit právě do Dinosauria a vy můžete roztočit ty 4000 na nákupy v outletu Pop, jo?
2: To je dobrý nápad.
0: Jo.
1: Krásný.
0: Jsme to za vás vymysleli, skvělý, užijte si to, mějte se dobře, zdravíme k Plzni a příště třeba naslyšenou.
2: Díky, nashledanou.
0: Tak to byla Denisa, hrát budeme zase zítra. No a připomenu, že co všechno na vás čeká v Dinosauri, tak zjistíte na webu www.dinosauria.cz.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.
4: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že jsi mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: chvíli zase další muzika, Elani a Kaskadér. My sledujeme i silnice, stále zůstává přerušený provoz na D35 u Olomouce a hlásíte se taky z trasy Tábor Pelhřimov. Doprava 007 je tady už za 3 minuty. No a dneska máme čtvrtek 18. června. Týden školy pro děti, jestli se tomu nic nedělání současnému dá říkat škola, protože pak už ten další pátek tam půjdou na 3/4 hodiny pro to vysvědčení a začnou prázdniny.
1: Hurá, tak na to se samozřejmě všichni těšíme a my vám uděláme dvojnásobnou radost, protože vás vezmeme na české prázdniny. Budeme objevovat zajímavá místa, ochutnávat místní speciality, nahlížet tam, kam se běžně nepodíváte a připomínat si vlastně, čím jsou jednotlivé kraje jedinečné a my to máme všude v Česku rádi.
0: No, netřeba se trmácet někam přes půlku světa, utrácet velké peníze, když to naše Česko je prostě krásné. Takže za krásnými zážitky vás vezmeme, vysílejte s námi, zažijte české prázdniny na Radio Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 4:45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po požáru kamionu zůstává přerušený provoz na D35 u Olomouce mezi exity z 281 a 276, a to směrem od Ostravy na Mohelnici. Profíci z Global Assistance hlásí silný provoz na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony jedou v nesouvislé koloně v úseku už od kilometru 171 D1 směr Brno. Míříme taky na trasu Tábor Pelhřimov na silnici 19. Díváme se tam očima našeho parťáka, co se tam stalo konkrétně.
2: Schýnová směr na Pelhřimov za obcí Lejčkov na odbočce u Prasetína je bouračka 3 kamionů, jsou v sobě zarvaný, tvoří se tam velikánský kolony. Dávejte všichni pozor a kdo má možnost a dozví se to včas, tak včas se tomu vyhněte, že to je na hodně dlouho, jsou hodně rozbitý všechny 3.
1: Díky za to info, dávejte na sebe pozor. Několika kilometrové kolony, hlavně kamionů, vidíme taky na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem nebo taky na plzeňské D5 před Prahou. Zasekaný je rovněž pražský okruh, typicky mezi Zličínem a Ořechem, a kolony jsou i v protisměru od D1 k D5. Přímo v Praze husté doprava. Na více místech připravte se na to, všichni asi chtějí stihnout ten večerní fotbal od 18 hodin. Zapojte se z dopravy taky, buď zavoláním na 605 222 007, nebo na hraním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: plus minuta před 17. hodinou. Teplíčko prý bude. Podrobnější data má Iva Horáková ve zprávách. Jsou tady co nevidět. Potom MiG 21 snadné žít. No a jak bude venku zítra minimálně?
1: No tak já to řeknu jenom stručně, opravdu bude teplo, naměříme 28 až 35 v tisíci metrech na horách kolem 25 stupňů.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betano. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
7: Důstojník katamaránu odmítá vinu za smrt Čechů. Meteorologové rozšiřují výstrahu před vedry. Fotbalisty Liberce přebírá trenér Fodrek. Klidné odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Plachetnice Čechů měnila směr. Touhle obhajobou odmítá vinu důstojník chorvatského katamaránu, který se u Splitu srazil s plachetnicí z 8 Čechy. 4 jsou po smrti. Důstojník při výslechu uvedl, že udělal vše proto, aby kolizi zabránil. Státní zastupitelství nicméně navrhuje jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Podle obhajkyně to zdůvodňuje obavou z ovlivňování svědků a možného opakování trestné činnosti. Podle zákona hrozí prvnímu důstojníkovi za podezření ze spáchání trestného činu až 15 let. Chorvatská média už dříve uvedla, že v době nehody nebyl kapitán katamaránu na velitelském můstku. Plachetnici zase podle dosavadních zjištění zřejmě místo najatého vedoucího plavidla řídil jiný český občan, který při nehodě zemřel. Meteorologové rozšiřují výstrahu před úmornými vedry. Tropické teploty nad 31 stupňů budou zítra na téměř celém území Česka s výjimkou Moravskoslezského kraje, Orlických a Jizerských hor anebo Krkonoš. Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu připomíná, že s námi vysoké teploty zůstanou i o víkendu.
8: V sobotu se na většině území dočkáme teplot nad 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravy a místy i v severní polovině Čech mohou dokonce teploty přesáhnout 34 stupňů Celsia. Neděle se horko zmírní, ale i tak teploty mohou stále přesahovat 31 stupňů Celsia, a to i v dalších dnech.
7: Během víkendu nám i zaprší, vedra ale vydrží. Kvůli kombinaci vlhkého a teplého vzduchu nás čeká dusno jako ve skleníku. Poslední volný hrob v čestném kruhu na ústředním hřbitově v Brně už je obsazený. Připadl významnému českému spisovateli Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urnu dneska do hrobu uložili rodinní příslušníci, přátelé i zástupci francouzského velvyslanectví a nebo města Brna. Kundera zemřel v Paříži v červenci před 3 lety, bylo mu 94 let. Věra Kunderová zemřela předloni. Rodiče malého vraha jdou za Mříže. Na 14 let vězení posílá soud v Srbsku za Mříže otce chlapce, který před 3 lety ve škole v Bělehradě zastřelil 9 žáků a pracovníka ostrahy. Matka dostala 2letý trest. Oba rodiče, které soud shledal vinnými stýrání a zanedbávání péče, se můžou proti rozsudku odvolat. Chlapec, kterému tehdy bylo 13 let, vstoupil do své školy ozbrojen pistolí, kterou vzal svému otci. 10 lidí zabil, 5 žáků a učitelku dějepisu zranil. Kvůli nízkému věku nemůže jít do vězení, ale je v psychiatrické léčebně. Trh s byty v Dubaji se kvůli válce s Íránem propadl o polovinu. V květnu se na něm uskutečnily obchody za v přepočtu 127 miliard korun. Oproti dubnu je to pokles o 42%. Ceny domů, které jsou stále ve výstavbě, letos klesly skoro o 9%, uvádí agentura Bloomberg, která na data upozornila. Novým trenérem fotbalistů Slovanu Liberec se stává Branislav Fodrek. 45-letý slovenský kouč nahrazuje odvolaného Radoslava Kováče. Fodrek v minulé sezóně dovedl Dunajskou Středu ke druhému místu ve slovenské lize. Na začátku června byl ale překvapivě odvolán.
2: S Impulzem na fotbal.
7: Hospody a sportbary v Česku se postupně zaplňují. Už za hodinu totiž naši fotbalisté nastoupí na světovém šampionátu proti Jihoafrické republice. Před obrazovkami bude podle reportérky Kláry Fajstové plno taky na Plzeňsku. Dobré odpoledne, Kláro.
9: Hezký den, první zápas Čechů proti Jihokorejcům měl výkop ve 4 hodiny ráno a fandění v restauracích nepřál. Teď je tomu jinak. Start v 18 hodin zaručuje, že bude plno. V plzeňských sportbarech Lucerna nebo Astra rezervace rychle přibývají. Podobně je tomu ve Sladovnické. Bouřlivá atmosféra se očekává i na venkovní projekci v pivní zahradě Leháro. Lidový dům ve Štěnovicích připravil tahák. Kdo přijde fandit v národním dresu, dostane pivo zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňsko.
7: No a fotbal máme obšancovaný úplně všude, na Plzeňsku i přímo v Americe. Za zhruba 6 minut se přímo do Atlanty spojíme s naším reportérem Tomášem Zemánkem. Vydržte dvě písničky.
0: Jo, bude to chvilka. 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Ivou Horákovou. A s vámi i nadále Petr Broží.
1: A Renata Kuková, a už začínáme cítit lehkou fotbalovou nervozitu.
0: Snadné žít, o tom právě teď MIG 21. Hezké a klidné odpoledne.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.
10: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: puls, 4 minuty před 17:15, za chvíli zase česká muzika, opět a Radeček, všechno je v pořádku. My sledujeme i silnice, ty nejsou úplně všude v pořádku, stále to nejede na D35 u Olomouce směr Mohelnice. Doprava 007 je tady asi za 4 minuty.
1: S impulzem na fotbal.
2: Začínáme být nervózní, hodina H je tady za pár desítek minut, v tuto chvíli konkrétně 49 minut zbývá do začátku našeho dalšího zápasu na fotbalovém mistrovství světa. Čeští fotbalisté se postaví Jihoafrické republice. Podle sázkových kanceláří jsme favoritem a přímo v centru dění v americké Atlantě, kde se dnes hraje, máme reportéra Tomáše Zemánka. Už slyšíte, jaký je tam ruch. Předpokládám, Tome, že stojíš někde ve frontě, aby si se dostal na stadion. Je to tak, hezké odpoledne, nebo pro vás vlastně hezké poledne?
3: Pro nás hezké dopoledne, 11:11, to mi teď hodiny ukazují a velmi správně si popsala, že je tu teď docela rušno, to z toho důvodu, že před 20 vteřinami začalo silně pršet. Já stojím u zdi tohoto mohutného fotbalového stadionu, dívám se na krásnou fanouškovskou arénu, kde bylo, já nevím, třeba 10 tisíc lidí a teď všichni běží po schodech nahoru, zakrývají si vlasy čímkoliv, co mají v ruce, protože to je slívák jako konve.
2: Ale pokud vím, tak stadion, fotbalový stadion v Atlantě má zakrývací střechu, tak ale ono to chvilku trvá, než by se zatáhla. Tak jak to tam vidíš tam na tu střechu, když jsi venku?
3: Na střechu teď nevidím, ona je tak vysoko, že jak stojím u zdi, tak vůbec nemám šanci se na ní podívat. Každopádně vím, jak ten mechanismus funguje. Trvá 8 minut, než se zatáhne, ale co je důležité říct, ona ta zatahovací část, to je jenom maličký prostředek nad strávníkem, takže ti lidé, kteří jsou v tuhle chvíli na tribunách, ti zřejmě nemoknou, ani když tribuna, respektive střecha, není zatažená.
2: Mě by zajímalo, vidíš tam fanoušky, co mají na sobě, protože dres, čepice, případně šála, to má každý, ale mistrovství světa, to si žádá něco víc, pomalované obličeje, masky, já nevím, co ještě.
3: Samozřejmě, co se týče Čechů, viděl jsem partičku, která měla na hlavách nějaké zelené mimozemšťany, viděl jsem taky pár českých fandů oblečený jako Pat a Mat. Zaujali mě Mexičani, byli tu dva mexičtí mladíci, kteří měli masky, jako nosí v Americe nebo právě ve střední Americe při wrestlingu někteří známí bojovníci. A co mě zaujalo teda vůbec nejvíc, potkal jsem paní, nejsem si jistý, jestli to byla Češka, každopádně měla český dres a vedla sebou asistenčního psa a ten byl taky v českém dresu.
2: Petr má nějakou otázku, určitě odbornou.
0: Ano, celá ta hala je klimatizovaná, jestli jsem dobře pochopil, dá se zjistit nebo ví se, nakolik to tam bude vychlazené, protože spíš jako chladnější mod by vyhovoval prvního Afričanům nám.
3: Hala by měla být vychlazená stabilně na 20 stupňů, což je zhruba o 10 méně, než je tady venku. Možná se teď trošku s tím deštíkem ochladí, ale co je ještě důležitější, tady okolo je velké dusno, ve kterém by bylo docela nepříjemné hrát, takže to je asi ten větší důležitější benefit pro hráče.
0: 20 stupňů je ideální teplota, aby divákům neteplalo pivo. Mimochodem, zjistil jsi třeba, kolik tam stojí pivo, když si chci dát při zápase?
3: To je velký unikát. Kdyby si chtěl dát pivo téměř kdekoliv na mistrovství světa, tak zaplatíš klidně 4 nebo 500 korun, ale tady v Atlantě, vzhledem k tomu, že majitel místního pivovaru má co dočinění i s vlastnictvím téhle arény, tak ten se rozhodl, že fanouškům udělá krásnou službu a nejenom pivo bude za skoro symbolické ceny na poměry Ameriky, je to 160 korun za pivo, ale skutečně nic takového tady v okolí prostě neseženeš.
0: To je ideální částka i pro české fanoušky.
2: Tak?
0: To bude celá řada, no jejda, to je super, aha, já super říkala, price.
2: Já jsem si říkala, ježiš, to je drahý. Tome, mluvil jsi s fanoušky, já nevím, ať už českými, nebo z jeho afrického týmu fanoušky, co říkají, jak jsou natěšení, komu věří, jak moc věří svým fotbalistům?
3: Přestože my Češi jsme favoriti, bavil jsem se i s fanoušky Jihoafrické republiky, taky jich tu bude víc než 1000. Myslím si, že o trochu méně než 3000. českých fanoušků a oni ten zápas vnímají podobně jako my. Jdou si pro výhru, věří si a samozřejmě chápou, že tohle je jejich jediná šance na potenciální postup ze skupiny. Bavil jsem se ale i s fanoušky Američany, protože ti sem dorazili opravdu z různých států, měst napříč celou Amerikou a zajímavé je, že oni se často rozhodují, komu budou fandit podle toho, jestli některý z hráčů na hřišti třeba hraje za jejich klub v rámci americké fotbalové ligy Major League Soccer. Takže bohužel Čechů v ní moc není, tak je možné, že američtí fanoušci, tedy ti neutrální, budou o trochu více přát jeho Afričanů.
0: My budeme fandit našim, to je jasná věc. Za 44 minuty výkop Česko-Jihoafrická republika.
2: Máš co dělat, aby si se dostal na své místo? Drž pěsti, fandi, ať tě slyšíme.
3: Držím pěsti a naslyšenou.
2: Ahoj.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A už jsou tu pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Stále přerušený provoz na D35 u Olomouce směr Mohelnice mezi exity 281 a 276. Na 279. kilometru D35 totiž schořel návěs kamionu. Přerušované kolony vidíme na D1 před Brnem směrem z Prahy na Vyškov. Jede to pomalu v úseku mezi kilometry 177 a 196 D1 směr Brno. Trpělivost je potřeba i na výjezdu a hlavně na příjezdu do Prahy od Plzně. Přímo z místa dění volá náš parťák zpravodaj. Tak kdo je tam?
2: Tady agent Burák Plzeň. D5 je ucpaná od 9. kilometru. Už se štosuje ten stoupák za Loděnicí ve dvou pruzích, takže je průjezdnej levej a ten jede taky přerušovaně. A na okruhu na 19. kilometr to popojíždí, ale když se podívám do protisměru, tak je to ucpaný na odbočce na Bořech a D5 je to taky zaštosovan.
1: Díky za to info. Řidiče v Praze čekají zdlouhavé kolony na více místech. Hodně pomalu to jede třeba na Štěrboholské spojice směrem na Smíchov. Další informace uvítáme od vás a všichni, kdo jsou teď za volantem, tak rovněž. Buď zavolejte 605 222 007 a nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem. Teď taky s radečky, všechno je v pořádku.

0: spolu s Petra a Renata, za chvilku zase česká muzika, Tomáš Klus bude zpívat Dokola. No a ještě do té dokonalé trojice tady dneska máme radostného velvyslance Michaela Ransdorfa, který dneska u impulzáků zjišťoval, jestli mají nějaké vzory.
1: Jasně, kdo tě inspiruje? Ty máš nějaký takový jako vzor nebo někoho, no, kdo tě inspiroval?
0: Já mám, nebo takhle, nemám vzory, ale právě mám lidi, kteří mě inspirují, a není to jeden člověk, že bych to byla nějaká modla, ale občas, když někdo něco řekne, nějakou chytrou myšlenku, něco, nějakou vizi nebo něco, tak to mám hrozně rád, chytrý lidi a rád je poslouchám, takže o to může být kdokoliv.
1: Proto seš tady se mnou, že?
0: No, jistě jak jinak, právě k tomu jsem se chtěl dostat.
1: Jo, takhle, my jsme chytrý a navíc skromný dost. Tak ale těšíme se každopádně, co Michal Ransdorf zjistil u našich impulsáků. Za chvilku.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Feny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Feny.
10: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
15: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: tohle odpolední impuls. Za chvilku rozbalíme impulzovic krabičku. Připravená je tam Lenka Filipová. Za všechno může čas.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Když nahoru někdy potkáte dlouhovlasého, vysokého, tmavookého sympaťáka s
0: tak
2: mikrofonem.
0: Jsem to já
2: jsem říkala dlouhovlasého. Jo, seš sympaťák, dobrý, ale jo. Takže ještě jednou. Dlouhovlasého, vysokého sympaťáka s mikrofonem Impulzu, tak je to Michal Ransdorf, náš expert na radost, protože on chodí mezi vámi a ptá se vás na kde co, hlavně na vaše radosti. Teď ho zajímalo, čím se necháváte inspirovat.
3: Kdo je vaším životním vzorem a proč?
4: Táta, že prostě se všem dokáže poradit a když je nějaký průšvih, tak vždycky to zvládne.
5: Životním vzorem jsem sám sobě já sám a Ivánek z Mrazíka, protože když se ráno podívám z zrcadla, tak jak zpívá Ivánek, když se dívám na sebe, tak se musím pochválit.
3: Kdo je vaším životním vzorem a proč?
6: Mým celoživotním vzorem je Jára Cimrman, protože toho dokázal tolik. Chtěl bych dokázat aspoň desetinu toho, co on, a moc se přitom nenadřít.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy

0: Radio Impuls ve čtvrtek odpoledne, za chvíli Petr Nať, jsme svoji a my s vámi sledujeme i dopravu. Pořád neprojedete po D35 u Olomouce směr Mohelnice. Doprava 007 je tady za 3 minuty. No a taky pro vás máme peníze.
1: To je pravda. On je totiž zítra pátek, což je všední den, takže toho musíme využít. Doufám, že jste registrovaní v naší hře Halo tady Impulzovi, protože každé všední ráno voláme jednomu z registrovaných posluchačů, takže stačí jeden telefonát, správná odpověď a pak mít štěstí a na vašem účtě může přistát klidně až 100 000 korun.
0: No, to je jako, víš co, to je, nabízíš a občas někdo nechce, třeba dnešní případ, nezadařilo se, nebylo heslo, nepovedlo se. 100 000 tady zůstává pro někoho z vás na zítra. To bude pátek jako malovaný. Hlavně se registrujte na webu Impulzu nebo v naší žluté mobilní aplikaci a nebo prostřednictvím SMSky na čísle 906 1109, až vám to bude ráno zvonit. Cizí, neznámé číslo, skryté a tak podobně, tak to vemte. Nebo prostě, když budete rozespalí, ať bude volat kdokoliv, tak řekněte rovnou halo, tady Impulzovi. A když to budou Impulzovi, tak můžete mít až 100 000 korun v případě, že se zadaří na kole štěstí. Buďte připraveni, poslouchejte, registrujte se a už zítra můžete být bohatší a roztočit to třeba hned o víkendu. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A taky teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po požáru návěsu kamionu je pořád zavřená D35 u Olomouce směr Mohelnice, a to mezi exity 281 a 276 u Přáslavic. Doprava se vleče také na D1 na příjezdu do Brna z Prahy v úseku od kilometru 174. Kvůli nehodě vázne doprava na trase z Turnova do Liberce za Hodkovicemi nad Mohelkou. Profíci z Global Assistance hlásí kolony na Pražském okruhu před exitem číslo 19 u Ořecha, a to v obou směrech. Kvůli tomu je zašpuntovaný příjezd do Prahy od Plzně na D5 u Rudné. Hlavně se ucpává pravý pruh náklaďáky. A krokem to jede tradičně na pražské Štěrbolské spojce na trase Černý most Barrandov. Ale těch míst bude určitě víc. Do dopravy se můžete zapojit buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem! No a dneska od nás všechno, loučí se Petr Sedenatou, střídá nás vládě. Jaroš už je tady, ahoj.
2: Ahoj.
3: Hodilo by se říct, že jsme nervózní, ale je to takový jako klid před bouří, co?
2: Baví se o tom, co nás čeká na zeleném trávníku?
3: Přesně tak, jo. Atlantě.
2: Já jsem pořád víc hokejový, ale samozřejmě tohle taky prožívám. Dokonce, jak jsme se o tom bavili, tak já jsem si říkal, mám vstát tenkrát na tu noční hodinu, jako na to nadáno. Takhle, můžeme si říct, že my jsme se asi neviděli od té doby, jenom jak se vám to podařilo. Já jsem samozřejmě nevstal.
3: Takhle, já jsem v tu dobu odlétala na dovolenou, takže já jsem vstala.
2: Takže ty jsi koukala někde takhle s mobilem?
3: Jo, přesně, na letišti s mobilem, na první poločas, protože jsme odlítali v 5, začínalo se ve 4, ale já, tady mistr Broží,
1: ano, já jsem sliboval, že vstanu, já jsem fakticky vstal. Víko byl ve 4, měl jsem budíka na 3:45, abych si to tak jako kafíčko udělal a tak dále. Tak to začal jsem koukat. Je pravda, že oni tam mají ty občerstvovací pauzy někdy ve 23. minutě, tak když byla, tak jsem usnul. U toho. A potom až na začátku druhého poločasu mě probudil Jaromír Bosák, když řval gól.
3: No tak
1: a pak jsem zase usnul,
3: jo,
1: teda mimochodem.
3: Ale to by šlo, ale my potřebujeme dneska Míru Bosáka, pokud to bude komentovat, nevíme, aby pořádně řval, což bude znamenat, že padá hodně gólů.
2: Jo, to bychom chtěli. No tak uvidíme, jak to bude dneska, a pak si zase řekneme.
3: Já jdu někam do pohostinství mezi fanoušky, takže
2: ano,
3: se uslyšíme.
2: Ty se budeš ozývat do našeho vysílání, do toho večerního, tak poslouchejte dál Impuls, my to budeme sledovat. Renata bude řvát určitě gól.
3: No je.
1: Výkop za 9 minut, budeme doufat, že bude hodně důvodů si zařvat gól. No a s vámi je tady večerný Impulzu i s tím fotbalem, Vláďa Jaroš.
2: Jistý je, že...

0: Radio Impuls, přejeme vám hezký večer, za chvíli 18. hodina. Někdo si může dneska myslet, že hrajeme s kapelou Dana Barty AR, takhle to opravdu není. Je to jinak, budeme fandit samozřejmě, Renata Kuková se bude připojovat do vysílání. Jiřinka za chviličku ve zprávách taky nás bude informovat, máme to všechno zmáklé a v malíku, tak i českou muziku dopřejeme vám. Michal David, právě začínáme, to bude po celé a díváme se i na zítřejší počasí. Zítra nás čeká další tropický den. 33 stupňů by mělo být, tak jako mi to dnes ukazoval teploměr v autě, až je to překvapivé, tak každopádně snad nám to vydrží, už by to léto mohlo takhle začít a mohlo by i pokračovat. Budeme věřit a budeme fandit.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
8: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Čeští fotbalisté nastupují proti JAR. Vítěznou ulicí v Liberci už se jezdí. Česko čekají tropické dny. U zpráv 6 vás zdraví Jiřina Součkova.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls. S Impulzem na fotbal.
9: Čeští fotbalisté v Atlantě právě nastupují na pažit. Čeká je druhé utkání na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice. V Atlantě je právě pravé poledne. Utkání bude řídit trojice amerických sudích v čele s Tory Pence. Český celek nutně potřebuje v boji o postup ze skupiny zvítězit. Česká fotbalová reprezentace je také jedním z 8 týmů, které jsou dnes na světovém šampionátu součástí Mezinárodního dne boje proti nenávistným projevům. Agentura AP uvedla, že kapitáni mužstev ponesou vlajky s nápisem Hrajeme společně, postavíme se nenávisti. A to v angličtině na jedné straně a v rodném jazyce na druhé. Akce cílí hlavně na nenávist na síti. Mezinárodní den proti projevům nenávisti připadá právě na 18. června a drží se od roku 2021. Travič má za mřížemi strávit čtvrtstoletí. Obžalovaný Jiří Kudlička z Moravského Berouna má podle žalobce na svědomí otravu dvou kolegů. Jeden zemřel. 48letník měl také na bezdomovce v Olomouci líčit otrávené nápoje jedem na krysy, olovem nebo morfinem. Žalobce Jindřich Pazdera má za to, že 25letý trest pro Traviče je v pořádku.
11: Ze závěru dosavadního znaleckého posudku vyplývá, že je vysoce nebezpečný. Podle znalců je možnost jeho resocializace nebo případné nápravy krajně obtížná. Samozřejmě znalci budou při příštím hlavním líčení vyslechnuti, to znamená je otázka, co nám řeknou, jak se vyjádří k příčetnosti pana obžalovaného.
9: Žalobce přisuzuje Jiřímu Kudličkovi vraždu a několik pokusů o ní. Se Zdenou Mašínovou se v Olomouci dnes rozloučilo na 200 lidí. Přijeli z celé země i ze zahraničí. Rozloučit se přišla rodina i přátelé, ale i disidenti, odbojáři a zástupci armády. Zdena Mašínová byla symbolem občanské statečnosti a odporu proti totalitě. Zemřela minulý týden ve 92 letech v Olomouci. Její bratr Ctirad už nežije, Josefovi je 94 let a žije v USA. Pohřbu se neúčastnil, do Olomouce ale přijeli jeho dcery, se kterými měla Mašínová blízký vztah. Vítěznou ulicí v Liberci už řidiči jezdí bez omezení. Její oprava komplikovala dopravu od loňského září. Nově má ulice díky rekonstrukci nový povrch, přibyly tam pruhy pro cyklisty i alej s více než 50 javory. Náměstek libereckého primátora Jiří Jandourek dodává, že změnou je i úbytek parkovacích míst.
6: To parkování z pohledu zákona a dnešních dnem prostě není možné na tento typ ulice umožnit šikmé nebo kolmé parkování z hlediska bezpečnosti, přímo na to i paragraf. To znamená, a normy to vylučují, to znamená, nám nezbýval nic jiného, než maximalizovat počet stání a můžou být pouze podélné.
9: Na Vítězné ulici v Liberci se ještě budou pohybovat stavbaři, ale už za běžného provozu. Česko čeká víkend s teplotami nad 30 stupňů. Zítra meteorologové čekají až 34 stupně, v sobotu až 36 stupňů Celsia. Nebe bude jasné nebo polojasné, od soboty se můžou místy objevit silné bouřky. Horko neustane ani počátkem příštího týdne. Na největší vedra se lidé podle aktualizované předpovědi meteorologů musí zítra připravit v Polabí a Dolním Poohří. V sobotu pak v celých středních a severozápadních Čechách a kolem Hradce Králové, Pardubic a na jižní Moravě. Vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu pak budeme pociťovat dusno. To byly zprávy a za mikrofonem Impulzu už je Vláďa Jaroš.
0: Jiřince, děkujeme, já doplním aktuální výsledek. 3 minuty se hraje, zápas proti Jihoafrické republice, už to za chvíličku budou 4, je to 0-0, tady nepadají tak góly často jako v hokeji, ale jakmile se něco změní, okamžitě to budete vědět. Teď Michal David, dobrý večer.
7: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Posloucháte Rádio Impuls, za malou chvíli pokračujeme, bude Anna K. Údolí včel.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Máme pro vás důležitou zprávu, pozor, dali jsme gól proti Jihoafrické republice, tedy v 6. minutě Česko střelilo branku, gól dal Michal Sadílek, takže paráda, hurá, radujte se, vedeme aktuálně 1-0, momentálně se začíná hrát 11. minuta Česko versus Jihoafrická republika, ještě jednou 1-0.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás

0: Naladili jste si Radio Impuls. Česko hraje teď aktuálně proti Jihoafrické republice 15. minutu, vedeme 1-0, to jsou dobré zprávy, všechno pro vás sledujeme, dozvíte se to dřív než ostatní, stejně jako dopravu, stále je uzavřená D35, podrobnosti přineseme v dopravě 007 a hudební radost z 80. let nám bude dělat Rick Astley nebo skupina Škvor, to už bude prakticky současnost.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Do tropických teplot vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Stále je uzavřená D35 na dálničním obchvatu Olomouce směrem od Lipníka do Mohelnice, a to mezi exity 281 a 276 u Přáslavic. Shořel tady návěs kamionu. Doprava se vleče taky na příjezdu do Prahy od Plzně v úseku mezi Rudnou a Ořechem, a to na cestě od D5 k D1. Krokem to jede taky na pražské Štěrboholské spojce ve směru od Černého mostu na Smíchov. Teď je to všechno, ale potřebujeme vás, agenti, agentky. Hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci, mějte u sebe. Pokud nemáte, zdarma stáhnete do svých telefonů. Mějte šťastnou cestu v naší společnosti Impulzu. A jestli se ptáte, stále vedeme 1-0 nad Jihoafrickou republikou. Držíme palce, všechno pro vás sledujeme a dozvíte se to dřív než ostatní.

0: Dobrý večer, posloucháte Impuls. Dneska ráno to bohužel nevyšlo, nezaznělo správné heslo. Neslyšeli jsme halo tady Impulzovi. Pojďme to napravit. Zítra ráno máte další šanci. Vám všem přihlášeným tak může zítra zazvonit telefon, ne najednou, postupně, ale zítra to můžete být třeba vy. A když to zvednete do 6. zazvonění, řeknete nám výherní heslo, bude ta částka 10 000, to je ta základní, ale potom se rozhodnete, že si třeba vyberete Klárku nebo Honzu, pošlete ho k našemu kolu a on vám vytočí betáno jackpot, což by bylo za 100 000 korun. Velká paráda, takový je plán, pojďte to dodržet. Přihlašte se na www.impuls.cz a my vám zítra budeme držet palce.
1: Vtip Vlasty Korce. Policista zastaví auto za rychlost. Přijde k němu, říká, no pane řidiči, na vás tady čekám celý den. A šofér, však jsem taky přijel, jak nejrychleji jsem mohl.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Do historie zpátky.
8: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Pajdula?
7: Vůdy, Česí, Bas, Rakeťák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
9: Jsi starý, protože máš pléš, Vůdy.
7: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
10: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
11: Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
15: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
14: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
17: Sluneční brýle mám, opalovák taky. Novou knížku, no jo.
18: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
19: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Žijeme českou muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: Náš tým je prostě v plné pohotovosti. Ještě před hodinkou jsme tady spolu s Renatou Kukovou byli společně ve studiu a teď se zase přesunula dál.
1: S Impulzem na fotbal.
0: A je to proto, že už zhruba 3/4 hodiny se v americké Atlantě hraje klíčová bitva našich fotbalistů na mistrovství světa. Fandí se nejen tam, ale i všude možně v hospodách po celém Česku. A v jedné takové je právě naše Renča. Renato, ahoj. Tak jak se tam zápas líbí? Povídej i ten gól.
2: No, ahoj, tak samozřejmě nejdůležitější gól. Musím to přiznat, protože když končíš vysílání před 6 hodinou, tak ten gól, který padl v 6. minutě zápasu, který začíná v 6, jsem prostě stihnout logicky nemohla. Hmm. Ale naštěstí v tramvaji nás bylo víc takových, takže někdo to sledoval na online, někdo to sledoval, že se připojil k televiznímu vysílání, takže tu a tam se ozvalo gol, gol, takže každý se hnedka díval, cože se to stalo, takže to, že vedeme 1-0, je dobrá zpráva, velikou radost z vedoucího gólu nám udělal Michal Sadílek, byla to vlastně parádní akce, když se to pak opakovalo, Coufal hodil dlouhý autoča a Řena Hloška, zpětnou přihrávku před vápno přiťukl Sojka a Sadílek rozjásal české fanoušky v Atlantě, takhle, on je rozjásal i tady v té hospodě, kde jsem já, když jsem se s mi tak bavila. Víc fanoušků má to dvě patra, tady ta pražská hospoda, je to vlastně pražský pivovar a v přízemí, tam je taková jako ponurá atmosféra, ale zase tam svítí obrovská velkoplošná obrazovka. Ale není tam signál, takže já jsem nahoře, kde je těch fanoušků pomín, zase velkoplošná obrazovka a nejvíc lidí sedí u takového podlouhého stolu, teď se dívám, že jich tam 12 a představ si, oni sedí zády k té televizi, je to vůbec nezajímá. Ale
0: co
2: jsou
0: to Češi. Jsou to Afričani náhodou?
2: Ne, vůbec, ne. Nejsou to ani Bulhaři, jsou to prostě Češi, je jim to jedno. Takže já jsem ráda, že jsem tady mezi fandy. Samozřejmě přijdeš první, co ti dávají pivo, dokonce tady nabízejí nějaký osmičkový speciál. To je asi 8° pivo, já tomu totiž dost nerozumím.
0: Ne, ne, to musíš na Petra Brožíka.
2: Že jo, tak já mu asi napíšu a v příštím stupu si řekneme, co znamená mistrovství
0: sportivní
2: speciál. No, takže tak. Nicméně, 3 minuty do konce prvního poločasu, ale teď tady té reálné hrací doby, tedy do 45. minuty. Stále vedeme 1-0, ale samozřejmě potřebujeme mít dobrý skóre, takže potřebujeme mít víc gólů, tak já doufám, že to začne padat.
0: Rozproudí to tam, ty sedící Čechy zády k televizi a uslyšíme se ve zprávách v 7 hodin. Zatím naslyšenou, Renata Kuková, ahoj.

Radio Impuls, dobrý večer. Barák na odstřel, Aleš Brychta už za chvíli, taky prakticky stále nová Taylor Swift. Tomu se budeme věnovat hudebně v našem playlistu a uzavřená je D35 u Olomouce. Za chvíli vám dáme podrobnosti. Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar je s námi ve vysílání. Kubo, zdravíme do globálu, jak to vypadá? Ahoj.
2: Ahoj Vláďo, pěkný večer. Dálnice D35 ve směru od Lipníka nad Bečvou na Olomouc je po požáru kamionu stále uzavřená u Přáslavec mezi kilometry 281 a 286. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte se silnějším provozem mezi 18. a 22. kilometrem. Dále vás nedoprava na D1 na příjezdu do Brna z Prahy od exitu 178. V úseku 2,5 kilometrů pojedete pomalu na příjezdu do Mikulova z Rakouska. V Brně na Štefánikově ulici u křižovatky s Pionýrskou komplikuje průjezd nehoda osobáku a motorkáře s únikem oleje. V Ostravě na Martinovské ulici u křižovatky s ulicí Bedřicha Nikodema čekejte problémy po nehodě osobáku a tramvaje se zraněním. A převážně v pravém pruhu zpomalují auta na příjezdu do Prahy po D5 na cestě od Plzně a dále na pražském okruhu směr D1 mezi Chrášťany a Ořechem. Skloba asistán, Skuba.
1: Jestliže budete vědět o něčem, co se stalo teď před vámi, u vás, ať to jsou horší nebo dobré zprávy, všechno nám dávejte vědět přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007. A ještě jedna důležitá informace, teď máme odehráno půlku, tedy půlka zápasu je pryč. Česko-Jihoafrická republika. Skončilo to zatím výsledkem 1-0. Takže vedeme, paráda, s tím jsme šli do šatny, uvidíme, co se stane dál, všechno pro vás sledujeme a na Impulzu se to dozvíte samozřejmě dřív než ostatní. Impuls.

0: Za minutu bude 19. hodina, posloucháte Radio Impuls. Sledujeme tu nejlepší muziku, budeme vám ji dávat i po 19. hodině, taky utkání Česka s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale. A co zítřejší počasí, opět tropy, jestli se bojíte, že nám bude zima, to se nestane. 35 stupňů na severovýchodě a východě bude kolem 31 a na horách tam se trošku schladíte na 25. Samozřejmě při zvětšené oblačnosti na severovýchodě se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky, ale potvrzeno to na 100% není.
1: Cože? Kolik je?
2: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulsem na fotbal. Každý den. Na rádiu Impuls.
3: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
4: Čeští fotbalisté Natie a R o branku vedou. Policie bude mít o víkendu v Brně pohotovost. Ficova vláda ustála jednání o důvěře. U zpráv 7 vás zdraví Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls. S Impulsem na fotbal.
4: Naši fotbalisté hrají v americké Atlantě o šanci na postup ze skupiny. Jejich soupeřem na mistrovství světa je Jihoafrická republika. Češi po první půli utkání vedou 1-0. Mezi fanoušky zápas sleduje Renata Kuková. Hezký večer.
5: Krásný večer, tak trenér Miroslav Koubek to tady oceňují, fanoušci, měl šťastnou ruku. Oproti úvodnímu zápasu s Kerou, který jsme prohráli, totiž udělal v základní sestavě 5 změn a vyplatilo se. Michal Sadílek nastoupil od začátku a v 6. minutě nás poslal do vedení. To byla veliká radost, ale rozhodně nemůžeme říct, že by nás to kdo ví jak nakoplo. Naopak, jeho Afričané pak vypadali živější, přebírali iniciativu a to by nás ještě mohlo hodně mrzet. Tak uvidíme, s čím naši přijdou do druhého poločasu. Ten začne za pár minut. Jdeme do něj s tím hubeným náskokem 1-0. Renata Kuková, Radio Impuls.
4: Díky. Policie bude mít o víkendu v Brně pohotovost. Už od zítřka připravuje kvůli mistrovství světa silničních motocyklů bezpečnostní a dopravní opatření. Standardní budou podle šéfa jihomoravské policie Leoše Tržila kontroly u vstupu do areálu brněnského okruhu.
6: S tím, co se tam vnáší, nevnáší, standardně z naší strany ráno pyrotechnické prohlídky na tribunách a v prostorech, kde se vyskytuje zejména veřejnost, protože zbytek areálu je zarežimovaný.
4: Velká cena se na Masarykův okruh vrací znovu po roce, potrvá od zítřka do neděle. Chystá se na ní i dopravní podnik města Brno, který posílí spoje a vypraví ty mimořádné. Loni do Brna na motorky přijelo přes 220 tisíc lidí. Ficova vláda ustála jednání o důvěře. Šlo o povinnost. Slovenská vláda musí žádat sněmovnu o důvěru na základě ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti v případě vysokého veřejného dluhu země. Premiér Robert Fico už včera řekl, že hlasování považuje za formalitu. Jeho vláda se opírá o většinu. Veřejný dluh Slovenska v poměru k hrubému domácímu produktu loni stoupl na víc než 61%. Už po druhé tak překročil horní hranici, kterou stanoví slovenská dluhová brzda. Poblíž Stonehenge stála jeho menší verze. Stopy poblíž kamenného monumentu objevili britští archeologové. Starší a menší verze byla ze dřeva. Archeologové soudí, že vznikla asi o 500 let dříve a mohla stejně jako Stonehenge sloužit jako sluneční kalendář. Napsal to web stanice BBC. Samotný Stonehenge vznikl přibližně před 5000 lety. Kameny tvořící kruhy byly přivezené v různých dobách a z různých oblastí. Jejich rozmístění umožňuje, aby v době letního slunovratu slunce vycházelo kamennou bránou. To byly zprávy, ladíte Impuls, je s vámi Vláďa Jaroš.
0: A téma večera jasné, fotbal, Česko versus Jihoafrická republika. Aktuálně se ještě nehraje druhá polovina, čekáme na to, ale vedeme 1-0. S tím máme samozřejmě radost, tak doufejme, že to udržíme a za chvíli taky nová
2: Radio
0: muzika.
2: Radio Impuls. Radost ze života. Radio Impuls.
0: Radio. Budou činasky selhání, jestli jste ještě neslyšeli. Za chvíli vám to dopřejeme, žijeme českou muzikou a teď už klasika, vlastně se vracíme do filmového muzikálu i do toho divadelního. Tohle je Kvaska neboli Touha od Daniela Landy. Dobrý večer. Je to jak

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Tak tomu se ani selhání říkat nedá. 1-0 stále aktuálně hrajeme a vedeme nad Jihoafrickou republikou. Česko-Jihoafrická republika na mistrovství světa. Hraje se 52. minuta. Jakmile se cokoliv změní, řekneme vám to. Dozvíte se to dřív než ostatní. To samé platí mimochodem na dopravu 007. Tam máme po požáru na D35 se stále problémy. Za chvíli vám bojíme podrobnosti. Pošleme třeba Elány nebo Eltona Johna.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásíme se vám, sledujeme celou republiku a teď momentálně koukáme na D35. Po požáru návěsu kamionu tady zůstává přerušený provoz. Je to u Olomouce mezi exity 281 a 276 směrem od Ostravy na Mohelnici. Kvůli zúžení lehce zpomaluje provoz na D1 u Mirošovic ve směru z Prahy na Brno a tečka za touto dopravní relací bude pozitivní. Všechny dlouhé kolony na hlavních trasách se už rozjeli, a to napříč republikou. Ještě jedna pozitivní nedopravní zpráva, stále vedeme 1-0 nad Jihoafrickou republikou. Všechno pro vás sledujeme, tedy oficiálně Česko versus Jihoafrická republika. 56. minuta, vedeme 1-0, tak tedy teď už jenom používat žlutou mobilní aplikaci na naší dopravu. A svět je v pořádku, Impuls.

0: Radio Impuls, dobrý večer vám všem, ten sportovní fotbalový večer. 70. minuta se hraje, Česko hraje s Jihoafrickou republikou, stále vedeme 1-0. 71. minuta teď. Tak uvidíme, jak se to dál bude posouvat, vypadá to zatím velmi dobře, ale znáte to, zaťukám to na dřevo, tady na sebe. Ať je všechno v pořádku a taky se budeme věnovat, když zatím v klidu ještě vedeme nad Jihoafrickou republikou a doufáme, že to tak vydrží na prázdniny. Koukneme se na prázdniny, ty nám klepou na dveře a my máme tady na Impulzu nápad, kam letos vyrazit. Poslouchejte, protože my vás během léta tady na rádiu vezmeme na české prázdniny. Budeme objevovat zajímavá místa, ochutnávat místní speciality a nahlížet tam, kam se běžně prostě nepodíváte a připomínat si, čím jsou jednotlivé kraje jedinečné. Protože za krásnými zážitky nemusíte cestovat přes půl světa. Tedy vysílejte s námi a zažijte české prázdniny na rádiu Impuls.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Radio Impuls, dobrý fotbalový večer. Vlastně chtělo by se říct hodně dobrý.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Nechci to ale zakřiknout, nicméně po prvním poločase jsme vyhrávali 1-0, teď se hraje 79. minuta a jasná otázka pro Renatu Kukovou. Renatko, ahoj, jak to vypadá teď? Padl další gól nebo ne? Máme smutnit, máme se radovat, jak to je?
2: No, ahoj, já vlastně nevím, co mám říct, jestli se radovat nebo smutnit, protože 1-0 pořád vedeme a ano. Jak jsi říkal, 79. minuta a ono se může stát co, teď prostě jeho Afričané dostávají do našeho velkého vápna, ale je to málo 1-0, protože to ještě budou velké nervy a my víme, že my potřebujeme bodovat. Co bodovat? Nejlíp samozřejmě za 3 body. My jsme do druhého poločasu, když jsi zmiňoval ten první, jsme začali ten druhý aktivně. Tentokrát z toho gól ale nepadl, takže ta trefa Sadílka z 6. minuty vlastně nabírá na hodnotě, pokud udržíme to vedení. My jsme žádnou další obrovskou gólovou šanci v první půli neměli, dokonce jeho Afričané pak byli aktivnější. Naštěstí bez té úspěšné koncovky i tady fanoušci v pražské pivnici se v té druhé půli mnohem víc povídají, je tady víc takový jako ruchu, ale jak je slyším, oni úplně nerozebírají fotbal, baví se co v práci, co dovolená a tak. Prostě je to úplně nevtáhl ten fotbal bez těch velkých šancí. Přeci jenom skóre může hrát pro tu postovou matematiku taky roli, takže jsme si mysleli, když papírově slabší jeho Africká republika bude tím soupeřem, kde bychom si mohli nahnat ty body, takže těch gólů padne víc. No, nebudu předbíhat, ve finále můžeme být rádi, když udržíme to těsné vedení. Jinak tady tématem byly i ženské rozhodčí, které ten zápas pískají. Jo, Afričané dostali už 2 žluté, my jednu, teď před chvílí jim udělala rozhodčí kapitánu Ladislavu Krejčímu. No co k tomu říct? No tak takhle, tohle měl by zápas, kde se ukážeme. Tak já budu věřit, že si to všechno schováváme.
0: Dobře, krásně řečeno, naše profesionálka, sportovní matador Renata Kuková. Renatko, uslyšíme se ve zprávách v 8 hodin, těšíme se. Snad budu to se bude těšit. Pozitivně. Ahoj.
2: Snad s dobrým výsledkem, přesně. Ahoj, ahoj. Ahoj.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Ta, kéž by to byl pátý gol, ale to se nestane, padl druhý gol a když víme, že jsme vedli 1-0, bohužel to je tak, že jeho Africká republika srovnala, stalo se to před zhruba minutou, 1-1 je aktuální stav Česko versus jeho Africká republika, nadále držte palce, teď jde o hodně, hraje se 84. minuta. Vydáme se i na silnice D35, tam je nadále přerušený provoz kvůli požáru, podrobnosti za chvíli. Držíme palce, kluci.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se nám taky Kuba Tilšár. Pozdrav do globálu, Kubo, vítej.
2: Ahoj Vláďo, pěkný večer. Ahoj. Dálnice D35 na příjezdu do Olomouce z Lipníku nad Bečvou mezi exity 281 a 276 zůstává neprůjezdná po požáru kamionu. Policisté dopravu odklání přes Olomouc. Doprava vázne u Mirošovic na dálnici D1 z Prahy do Brna. Na silnici 201 na Plzeňsku u Vladměřic na cestě z Manětína zasahují záchranné složky u nehody osobáku s motorkářem. A pár minut zdržení je kvůli zúžení před Vimberkem za Strakonic. Z Globásistán z Kuba.
1: Ještě pohled na D1, tam nám doprava místy zpomaluje taky u Brna směrem z Prahy na Vyškov, počítejte s tím. A teď už je to na vás, kdykoliv, když budete potřebovat se s námi spojit, my budeme rádi, udělejte to přes žlutou mobilní aplikaci, vysílejte s námi dopravu 007. Já si ještě dovolím pár informací ohledně fotbalu, hrajeme Česko versus Jihoafrická republika, 87. minuta, bohužel před pár minutami, tak Jihoafrická republika se rovnala na 1-1. Teď je ten stav takový stejný, tak jak jsem říkal, 1-1 v 87. minutě a ty další informace, možná už i o tom, jak to dopadlo, jestli bude dohráno, mohlo by být, nám přinese Renata ve zprávách v 8 hodin. Držte palce.

0: za minutu bude 8, dobrý večer, posloucháte Radio Impuls. S muzikou to bude tak dál, že po 20. až do 5. ranní budeme hrát jenom česky, slovensky, jak to máte rádi. A důležité zprávy přijdou v 8 hodin s Jiřinkou, s Renatou, samozřejmě víme, jak teď už dopadlo utkání Česko-Jihoafrická republika. A co počasí? Bude jasno nebo skoro jasno, bavíme se o zítřku, přes den polojasno. Na severu by mohly přijít nějaké přehánky a bouřky a teploty budou opět vysoko, okolo 35 stupňů.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede, jede, poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli můžete pečivo, tak ráda.
3: Pobavit
7: se. To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
8: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
3: Nebo Honzu?
6: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
1: Nebo oba?
9: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: JARC na české fotbalisty v Atlantě dotáhla. Paliva v Česku jsou nejlevnější od března. Politici v Bruselu projednají rozpočet. U zpráv 8 vás vítá Jiřina Součková.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Čeští fotbalisté ve druhém utkání na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou nakonec remizovali 1-1. Zápas mezi fanoušky sledovala Renata Kuková. Renato, zdravím tě.
12: Krásný večer, no krásný, trošku smutný večer. Fanoušci věřili, že prostě Jihoafrickou republiku porazíme. V 6. minutě to vypadalo moc dobře. České fanoušky tady v pivnici v Praze rozjásal Michal Sadílek, který po akci, která začala u Vladimíra Coufala, dal první gol našich. Nebyla to ale voda na mlýn českého týmu, paradoxně iniciativu přebral soupeř z Jihoafrické republiky. Podobně vlastně vypadal i druhý poločas. Počáteční chuti přidat další gol nebylo nic. Přišlo zase takové uvadání, hodně pasivity z naší strany, až přišla Šilcová ruka ve vápně. Penalta a vyrovnání na 1-1. Ve statistikách jsme soupeře taky nepřehráli, dokonce na bránu Jihoafričané vystřelili 4x, jen 3x a v držení míče máme teda katastrofální bilanci 62-38 ve prospěch soupeře. Na co bude remíza 1-1 stačit, to ukáže čtvrteční zápas našich fotbalistů s Mexikem. Renata Kuková, Radio Impuls.
10: Díky. Pohonné hmoty v Česku jsou nejlevnější od března. Natural 95 za týden zlevnil v průměru o skoro 90 haléřů na 39 korun 60 za litr. Naftu koupíme i za 37 korun 20 haléřů. I přes zlevnění je benzin v porovnání se situací před rokem o víc než 5 korun na litru dražší. Diesel pak skoro o 4 koruny. Paliva zdražila po únorovém začátku války s Íránem. Zlevňovat budou podle analytiků i v dalších dnech. Cena nafty by mohla brzy klesnout k 36 korunám za litr. Benzin bude zlevňovat pomalej. Teplé večery a konec školního roku lákají teenagery k večernímu posedávání v parcích. To se ale může zvrtnout v alkoholovou party. Čerstvou zkušenost s tím mají policisté z Ostravy.
13: 7 14-letých opilých dětí, z toho jedna dívka bezvládně ležící na zemi. Takový obrázek se naskytl strážníkům městské policie v parčíku poblíž Holarovy ulice. Bylo před půlnocí a protože jeden hoch a jedna dívka měli v krvi více než 1,5 promile alkoholu, museli být převezeni do nemocnice. Další dvě dívky si přivzali policisté, protože se ukázalo, že jsou mezi hledanými, a tři děti odvezli strážníci domů k rodičům. Policisté zdůrazňují, tento příběh ukazuje, jak důležité je, aby rodiče věděli, kde, jak a s kým jejich děti tráví čas. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
10: V Bruselu v podvečer začal dvoudenní summit lídrů zemí Evropské unie. Premiéři a prezidenti zemí unijní 27 proberou konkurenceschopnost, situaci na Blízkém východě i Ukrajině, ale i příští dlouhodobý rozpočet unie. Očekává se, že právě při jednáních o rozpočtu se politici zapotí. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš.
11: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co jsem si nadrobil,

bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi. Že tě, lásko, nechávám na zemi.

rád, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Čeští fotbalisté v druhém utkání na mistrovství světa pouze remizovali. S JAR hráli 1-1. Vzdálil se jim tak postup ze skupiny. V 6. minutě otevřel v Atlantě skóre Michal Sadílek. Ve 83. minutě srovnal z penalty Teboho Mokoena. V závěrečném duelu skupiny se Češi za týden představí proti Mexiku v tamní metropoli. K účasti v play-off budou potřebovat domácího favorita porazit. Policie zasahuje na Berounsku. Muž se zbraní v Králově dvoře tam střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Jak uvedla policie na X, když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Policisté do Králova dvora vyjížděli kvůli oznámení, že po městě chodí muž, který vyhrožuje lidem střelnou zbraní. Po příjezdu policejních jednotek na ně muž několikrát vystřelil. Policisté uvedli, že měli celou dobu situaci pod kontrolou. Česká národní banka jde proti premiérovi. Centrální bankéři zvýšili základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Premiér Andrej Babiš krok kritizuje. Předseda vlády zvyšování sazeb nechce. Podle něj to poškodí život obyvatel i ekonomiku. Guvernér České národní banky Aleš Michl trvá na svém. V ekonomice vidí převažující rizika spočívající v možném růstu inflace.
2: Jádrová inflace zůstává již 6 měsíců zvýšená, těsně pod 3% bez tendence k poklesu. Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou.
1: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Tomáš Drob skončil. Kvůli školení čínských vojenských expertů už není ředitelem Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany. Současně ústav čeká prověrka návštěv zahraničních návštěvníků 5 let zpátky. Deník N napsal, že do ústavu u Příbrami jezdí 3. rokem experti z Pekingské vojenské akademie. Ta spadá přímo pod čínskou armádu. V Česku se učili třeba, jak detekovat různé biologické látky nebo se seznamovat s vojenskými technologiemi. Dropa se hájí tím, že se Číňané českému výzkumu vyplatí za květnové školení. Podle deníku N zaplatili na 800 tisíc korun. Ministr vnitra Lubomír Metnar upozornil, že spolupráce s vojenskými experty z Pekingu je bezpečnostní riziko. Obrátí se proto na zpravodajské služby. Musí se zjistit, co všechno se u nás Číňané dozvěděli. Znojemský Mariánský sloup se dostane do rukou restaurátorů. Město už podepsalo smlouvu s vítězným sdružením za 8 milionů korun. Místostarosta Znojma Jiří Kacetl vysvětluje, že Mariánský sloup se dočká kompletní rekonstrukce.
3: Mimo jiné bude třeba zhotovená replika té vrcholové sochy Panny Marie Immaculaty, protože ona vlastně, jak je na vrcholku a je poměrně mohutná, tak s tím současným provedením z umělého kamene tak velmi zatěžuje, namáhá ten unikátní dřík ze salcburského mramoru, který tam zůstane a který je vlastně velmi drahocenou součástí.
1: Mariánský sloup na Masarykově náměstí ve Znojmě pochází z konce 17. století. Opravený má být do 4 let. Čeká nás letní horký den. Bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno, při zvětšené oblačnosti sem tam přehánky nebo bouřky. Naměříme 28 až 35 stupňů.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěš chvíli líčku.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Čeští fotbalisté si výrazně zkomplikovali boj o postup. Ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe pouze remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka sice po úvodní porážce 1-2 s Koreou na turnaji poprvé bodovali, i tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. V závěrečném duelu skupiny se za týden představí proti Mexiku. K účasti v play-off budou Češi potřebovat soupeře porazit. Do vyřazovací části projdou první dva celky z každé skupiny a osmička nejlepších z třetích míst. Muž se zbraní v Králově dvoře na Berounsku večer zaměstnal policii. Nejprve se střelnou zbraní chodil po městě. Po příjezdu policejních jednotek na něm už několikrát vystřelil, pak se zabarikádoval v domě. Když zásahová jednotka pronikla dovnitř, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Policie na síti X uvedla, že měla celou dobu situaci pod kontrolou. Místo policisté uzavřeli, aby ochránili obyvatele v dané oblasti. Na místě bylo 12 policejních jednotek, zásahová jednotka a ze vzduchu situaci monitoroval vrtulník. Muž s největší pravděpodobností spáchal sebevraždu. Veškeré okolnosti budou policisté ještě prověřovat. Česko čekají horké dny. Tropické teploty nad 31 stupňů budou už v pátek na téměř celém území s výjimkou Moravskoslezského kraje, Orlických a Jizerských hor nebo Krkonoš. Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu doplní, že vysoké teploty zůstanou i o víkendu.
2: V sobotu se na většině území dočkáme teplot nad 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravy a místy i v severní polovině Čech mohou dokonce teploty přesáhnout 34 stupňů Celsia. Od neděle se horko zmírní, ale i tak teploty mohou stále přesahovat 31 stupňů Celsia, a to i v dalších dnech.
1: Od soboty se mohou místy objevit silné bouřky, horké počasí neustane ani počátkem příštího týdne. Také Španělsko se chystá na první vlnu veder letošní sezóny. Podle meteorologů by v následujících dnech mohly teploty ve vnitrozemí překročit 36 stupňů. Na východě mohou dosahovat až 40. V pondělí meteorologové očekávají, že místy rtuť teploměru vystoupá až na 42 stupňů Celsia. S tím v zemi stoupá riziko požárů. První z nich už dnes vypukl blízko železniční trati v Katalánsku, kde se musí dočasně zastavit provoz vlaků na trati mezi Madridem a Barcelonou. Frontman kapely Tři sestry slaví šedesátiny. Lufanánek Hagen se už se svým věkem snaží omezovat alkohol. Podle něj se o to snaží celá jeho kapela.
3: Museli jsme udělat určitý úpravy s tím, jak člověk stárne a tělo se opotřebovává, tak nevydrží tolik, co před lety. A v případě některých tam musela být razantní úprava pitného režimu téměř v homeopatickému množství.
1: Kapela Tři sestry loni oslavila čtyřicetiny a nadělila si k nim novou desku. Přes den bude slunečno s občasným mrakem a bouřkou, případně s přehánkou, a s teplotami do 35 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Čeští fotbalisté v druhém utkání na mistrovství světa poprvé bodovali. I tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. S JAR pouze remizovali 1-1. V 6. minutě otevřel v Atlantě skóre Michal Sadílek. V 83. minutě srovnal z penalty Teboho Mokoena. Zápas v Atlantě odřídila trojice amerických sudích v čele s Tory Pence. V závěrečném duelu skupiny se Češi za týden představí proti Mexiku v tamní metropoli. K účasti v play-off budou potřebovat domácího favorita porazit. Důstojník chorvatského katamaránu se brání. Odmítá odpovědnost za nedělní srážku s plachetnicí českých turistů. Vyšetřovatelé ho ale podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Průběžně nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Takže si blížící se plachetnice nevšiml včas. K tragické srážce došlo v neděli předpolednem v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Katamarán s víc než stovkou cestujících a plachetnice s českou posádkou pluli směrem k ostrovu Hvar. Po střetu se plachetnice potopila do asi 50-metrové hloubky. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Jeden utrpěl těžká zranění a další 2 zranění lehčí. Policie bude mít o víkendu v Brně pohotovost. Už od zítřka připravuje kvůli mistrovství světa silničních motocyklů rozsáhlá bezpečnostní a dopravní opatření. Standardní budou podle šéfa jihomoravské policie Leoše Tržila kontroly u vstupu do areálu brněnského okruhu.
2: S tím, co se tam vnáší, nevnáší, standardně z naší strany ráno pyrotechnické prohlídky na tribunách a v prostorech, kde se vyskytuje zejména veřejnost, protože zbytek areálu je zarežimovaný.
1: Velká cena se na Masarykův okruh vrací po roce, potrvá od pátku do neděle. Chystá se i dopravní podnik města Brna, posílí spoje a vypraví mimořádné. Travič má za mřížemi strávit čtvrtstoletí. Obžalovaný Jiří Kudlička z Moravského Berouna má podle žalobce na svědomí otravu 2 kolegů. Jeden z nich zemřel. 48letý měl také na bezdomovce v Olomouci líčit otrávené nápoje. Žalobce Jindřich Pazdera má za to, že 25letý trest je v pořádku.
3: Ze závěru dosavadního znaleckého posudku vyplývá, že je vysoce nebezpečný. Podle znalců je možnost jeho resocializace nebo případ nápravy krajně obtížná. Samozřejmě znalci budou při příštím hlavním líčení vyslechnuti, to znamená je otázka, co nám řeknou, jak se vyjádří k příčetnosti pana obžalovaného.
1: Jiří Kudlička své kolegy v práci otrávil za pomocí pití znečištěného Fridexem, které nechal ve společné lednici. Jiří Lehečka dohrál v Queen's Clubu v osmifinále. Český tenista prohrál s Australanem Hiekatou 1-2 na sety. 24letý Lehečka zápas ztratil po bezmála 3 hodinách. 12. hráč světového žebříčku tak loňskou finálovou účast na tomto turnaji v Londýně neobhájí. Přes den bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno, sem tam s přeháňkami, případně bouřkami a naměříme teploty od 28 do 35 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli můžete pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
0: Určitě.
2: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
3: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Česká národní banka jde proti premiérovi. Centrální bankéři zvýšili základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Premiér Andrej Babiš krok kritizuje. Předseda vlády zvyšování sazeb nechce. Podle něj to poškodí život obyvatel i ekonomiku. Guvernér České národní banky Aleš Michl trvá na svém. V ekonomice vidí převažující rizika spočívající v možném růstu inflace.
7: Jádrová inflace zůstává již 6 měsíců zvýšená, těsně pod 3%, bez tendence k poklesu. Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou.
2: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Muž se zbraní v Králově dvoře na Berounsku večer zaměstnal policii. Nejprve se střelnou zbraní chodil po městě. Po příjezdu policejních jednotek na ně muž několikrát vystřelil, pak se zabarikádoval v domě. Když zásahová jednotka pronikla dovnitř, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Policie na síti X uvedla, že měla celou dobu situaci pod kontrolou. Místo policisté uzavřeli, aby ochránili obyvatele v dané oblasti. Na místě bylo 12 policejních jednotek, zásahová jednotka a ze vzduchu situaci monitoroval vrtulník. Muž s největší pravděpodobností spáchal sebevraždu. Veškeré okolnosti budou policisté ještě prověřovat. Washington a Teherán se přiblížili k mírové dohodě. Prezidenti Spojených států a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění. Írán potvrdil postupnou obnovu plavby v Hormuzském průlivu. USA přestávají blokovat íránské přístavy. Americké válečné lodě ale v oblasti zůstávají. Jakmile se dosáhne konečné dohody o íránském jaderném programu, USA usnadní uvolnění fondu za 300 miliard dolarů na obnovu Íránu. Po podpisu dohody mají po 60 dnů pokračovat jednání o konečné mírové dohodě. Teplé večery a konec školního roku lákají teenagery k večernímu posedávání v parcích. To se ale může zvrtnout v alkoholovou párty. Čerstvou zkušenost mají policisté z Ostravy.
8: 7 14-letých opilých dětí, z toho jedna dívka bezvládně ležící na zemi. Takový obrázek se naskytl strážníkům městské policie v parčíku poblíž Holarovy ulice. Bylo před půlnocí a protože jeden hoch a jedna dívka měli v krvi více než 1,5 promile alkoholu, museli být převezeni do nemocnice. Další dvě dívky si přivzali policisté, protože se ukázalo, že jsou mezi hledanými, a tři děti odvezli strážníci domů k rodičům. Policisté zdůrazňují, tento příběh ukazuje, jak důležité je, aby rodiče věděli, kde, jak a s kým jejich děti tráví čas. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
2: Čeští fotbalisté si výrazně zkomplikovali boj o postup. Ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe pouze remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka sice po úvodní porážce 1-2 s Koreou na turnaji poprvé bodovali, i tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. V závěrečném duelu skupiny se za týden představí proti Mexiku. K účasti v playoff budou Češi potřebovat soupeře porazit. Do vyřazovací části projdou první dva celky z každé skupiny a osmička nejlepších z třetích míst. Přes den bude slunečno s občasným mrakem a bouřkou, případně s přehánkou, a s teplotami do 35 stupňů.
6: Rádio Impuls. radost ze života.

jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přece jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pár.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: To
5: není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Důstojník chorvatského katamaránu se brání. Odmítá odpovědnost za nedělní srážku s plachetnicí českých turistů. Vyšetřovatelé ho ale podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Průběžně nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Takže si blížící se plachetnice nevšiml včas. K tragické srážce došlo v neděli předpolednem v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Katamarán s víc než stovkou cestujících a plachetnice s českou posádkou pluli směrem k ostrovu Hvar. Po střetu se plachetnice potopila do asi 50-metrové hloubky. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Jeden utrpěl těžká zranění a další 2 zranění lehčí. Česko čekají horké dny. Tropické teploty nad 31 stupňů budou už v pátek na téměř celém území s výjimkou Moravskoslezského kraje, Orlických a Jizerských hor nebo Krkonoš. Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu doplní, že vysoké teploty zůstanou i o víkendu.
7: V sobotu se na většině území dočkáme teplot nad 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravy a místy i v severní polovině Čech mohou dokonce teploty přesáhnout 34 stupňů Celsia. Od neděle se horko zmírní, ale i tak teploty mohou stále přesahovat 31 stupňů Celsia, a to i v dalších dnech.
2: Od soboty se mohou místy objevit silné bouřky, horké počasí neustane ani počátkem příštího týdne. Také Španělsko se chystá na první vlnu veder letošní sezóny. Podle meteorologů by v následujících dnech mohly teploty ve vnitrozemí překročit 36 stupňů. Na východě mohou dosahovat až 40. V pondělí meteorologové očekávají, že místy rtuť teploměru vystoupá až na 42 stupňů Celsia. S tím v zemi stoupá riziko požárů. První z nich už dnes vypukl blízko železniční trati v Katalánsku, kde se musel dočasně zastavit provoz vlaků na trati mezi Madridem a Barcelonou. Znojemský Mariánský sloup se dostane do rukou restaurátorů. Město už podepsalo smlouvu s vítězným sdružením za 8 milionů korun. Místostarosta Znojma Jiří Kacetl vysvětluje, že Mariánský sloup se dočká kompletní rekonstrukce.
8: Mimo jiné bude třeba zhotovená replika té vrcholové sochy Panny Marie Immaculaty, protože ona vlastně, jak je na vrcholku a je poměrně mohutná, tak s tím současným provedením z umělého kamene tak velmi zatěžuje, namáhá ten unikátní dřík ze salcburského mramoru, který tam zůstane a který je vlastně velmi drahocenou součástí.
2: Mariánský sloup na Masarykově náměstí ve Znojmě pochází z konce 17. století. Opravený má být do 4 let. Čeští fotbalisté v druhém utkání na mistrovství světa poprvé bodovali. I tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. S JAR pouze remizovali 1-1. V 6. minutě otevřel v Atlantě skóre Michal Sadílek. V 83. minutě srovnal z penalty Teboho Mokoena. Zápas v Atlantě odřídila trojice amerických sudích v čele s Tory Pence. V závěrečném duelu skupiny se Češi za týden představí proti Mexiku v tamní metropoli. K účasti v play-off budou potřebovat domácího favorita porazit. Přes den bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno, sem tam s přeháňkami, případně bouřkami, a naměříme teploty od 28 do 35 stupňů.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košíku.

jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

vrať se na zem, jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Česká národní banka jde proti premiérovi. Centrální bankéři zvýšili základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Premiér Andrej Babiš krok kritizuje. Předseda vlády zvyšování sazeb nechce. Podle něj to poškodí život obyvatel i ekonomiku. Guvernér České národní banky Aleš Michl trvá na svém. V ekonomice vidí převažující rizika spočívající v možném růstu inflace.
2: Jádrová inflace zůstává již 6 měsíců zvýšená, těsně pod 3%, bez tendence k poklesu. Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou.
1: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Muž se zbraní v Králově dvoře na Berounsku večer zaměstnal policii. Nejprve se střelnou zbraní chodil po městě. Po příjezdu policejních jednotek na něm už několikrát vystřelil, pak se zabarikádoval v domě. Když zásahová jednotka pronikla dovnitř, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Policie na síti X uvedla, že měla celou dobu situaci pod kontrolou. Místo policisté uzavřeli, aby ochránili obyvatele v dané oblasti. Na místě bylo 12 policejních jednotek, zásahová jednotka a ze vzduchu situaci monitoroval vrtulník. Muž s největší pravděpodobností spáchal sebevraždu. Veškeré okolnosti budou policisté ještě prověřovat. Washington a Teherán se přiblížili k mírové dohodě. Prezidenti Spojených států a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění. Írán potvrdil postupnou obnovu plavby v Hormuzském průlivu. USA přestávají blokovat íránské přístavy. Americké válečné lodě ale v oblasti zůstávají. Jakmile se dosáhne konečné dohody o íránském jaderném programu, USA usnadní uvolnění fondu za 300 miliard dolarů na obnovu Íránu. Po podpisu dohody mají po 60 dnů pokračovat jednání o konečné mírové dohodě. Teplé večery a konec školního roku lákají teenagery k večernímu posedávání v parcích. To se ale může zvrtnout v alkoholovou párty. Čerstvou zkušenost mají policisté z Ostravy.
3: 7 14-letých opilých dětí, z toho jedna dívka bezvládně ležící na zemi. Takový obrázek se naskytl strážníkům městské policie v parčíku poblíž Holarovy ulice. Bylo před půlnocí a protože jeden hoch a jedna dívka měli v krvi více než 1,5 promile alkoholu, museli být převezeni do nemocnice. Další 2 dívky si přivzali policisté, protože se ukázalo, že jsou mezi hledanými, a 3 děti odvezli strážníci domů k rodičům. Policisté zdůrazňují, tento příběh ukazuje, jak důležité je, aby rodiče věděli, kde, jak a s kým jejich děti tráví čas. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Čeští fotbalisté si výrazně zkomplikovali boj o postup. Ve svém 2. utkání na mistrovství světa v Americe pouze remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka sice po úvodní porážce 1-2 s Koreou na turnaji poprvé bodovali, i tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. V závěrečném duelu skupiny se za týden představí proti Mexiku. K účasti v play-off budou Češi potřebovat soupeře porazit. Do vyřazovací části projdou 1. 2 celky z každé skupiny a 8 nejlepších z 3. míst. Přes den bude slunečno s občasným mrakem a bouřkou, případně s přehánkou, a s teplotami do 35 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.